0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Y'all remember when we were kids? What?

se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít Ross, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci, klidně si to nechte, ne všichni.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Všichni šli.

0: Plejak.
1: Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave. Let me ask her. Hey, you bet my dough.

Sladím se,

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
0: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dobré ráno, přátelé, je 8 hodin přesně, posloucháte Radio Wave v zajímavé sestavě. Dneska tady je naše premiéra, od mikrofonu vás zdravím já, Krištof Šimek, přeju vám krásné čtvrteční ráno.
1: No a asi budete překvapeni, že od druhého mikrofonu vás zdraví Jakub Vinařický, no a od toho třetího už vás teď zdraví Anna Hašková, která nám přináší první dnešní zprávy.
2: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
3: Uchazeči o studium na středních školách se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. V elektronickém systému DIPSI je zveřejní společnost Cermat, která zkoušky organizuje. Podle ní se letos na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo 156 tisíc dětí. V případě neúspěchu se zájemci můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Policii už se přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Slavií a Spartou. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté je k tomu sami vyzvali v pondělí. Podle Kropáčové také kriminalisté dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací ploše. K přihlášení se na linku 158 vyzval tyto příznivce Slavie i její šéf Jaroslav Tvrdík. Mezi Izraelem a Libanonem by mělo začít další kolo mírových rozhovorů, zprostředkují ho Spojené státy, informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na začátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hizballah zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Iránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí do jižního Libanonu. Ve Vídni pokračuje jubilejní 70. ročník hudební soutěže Eurovize. V dnešním druhém semifinálovém kole se představí i zpěvák Daniel Žižka, který Česko reprezentuje s písní Crossroads. Eurovize se letos účastní 35 států. Středem pozornosti je Izrael. Vzhledem ke konfliktu v Gaze někteří představitelé nejen umělecké scény volají po vyloučení Izraele. I kvůli tomu letošní ročník bojkotují Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Island a Španělsko.
2: Sport.
3: O český titul v nejvyšší soutěži házenkářek zabojují hráčky Lázní, Kinžvart a Slávie. Zatímco Pražanky vyhrály třetí zápas v Mostě 32-29 po 7-metrových hodech, západu Češky doma zdolali Písek 29-27. Finále začne v sobotu na hřišti Lázní, Kinžvart.
2: Počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. To byly zprávy Rádia Wave v 8 hodin. Více zpráv najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A po zprávách, jak už jsme slyšeli, začíná ráno s Krištofem a Jakubem.
2: Rádio Wave. Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

0: 8 hodin, 8 minut, posloucháte Radio Wave, dohrává nám Anky a skladba My Hood. No a to už je čas, kdy se vám můžeme tak jako naplno přihlásit s Jakubem Vinařickým. Nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Milé posluchačstvo, je to úžasné, jak se ty moderátorské dvojice tak prostřídávají a já myslím, že tady s Krištofem nám to půjde snad dobře, snad to nezakřikám. No a snad mi Krištof dneska nezvedne tlak až příliš, protože
0: ano, to
1: já
0: je pravda.
1: Mám dneska na sobě holter, čili Krištof, buď na mě milý, ano?
0: Já jsem ho měl na sobě kdysi taky a je to takové jako velmi nepříjemné, pokud nevíte, tak je to samozřejmě přístroj, který jako takhle, pokud vám ten kabílek, pokud ti ten kabílek někde třeba v tramvaji jako vyleze u krku, tak můžeš vypadat jako někdo, komu se chce člověk jako z bezpečnostních důvodů okamžitě jako vyhnout. Zároveň by ses teda neměl, to mě varovali, připojovat k autobaterii, pokud
1: opravdu,
0: to dneska plánoval.
1: Tak člověče, to mě neobeznámili, tak já to teda asi nebudu dělat.
0: Takže odpolední plány změnit, jinak samozřejmě přístroj, že jo, na monitorování všech jakoby výkonů srdce a oběhu, tak...
1: No a jak se o mě říká na Praze 2, tak já mám velké srdce, čili je potřeba ho velmi intenzivně monitorovat. Krištofe, o čem se dneska budeme bavit, tak to je samozřejmě jasné, spoustu kulturních typů, spoustu programů z Radia Wave, ale mě především dneska bude zajímat mimo jiné tvůj rozhovor s Romanem Holím, protože já jsem jeho prostě skalní fanoušek.
0: Tak to jsme dva a ten rozhovor byl fantastický, dostaneme se i k teaseru na aktuální epizodu Boys. No a teď vám natýzujeme taky novinku v playlistu, protože míříme za newyorským rapperem a taky kuchařem Actionem Bronsonem a skladbou Olympic Vince Carter. Tak si to užijte, příjemný poslech Radia Wave.

0: 8 hodin a 17 minut k tomu nám dohrává Lil Yachty a jeho Should I Be. No a Krištof už mě tady zasvěcuje do jejich tradičních vstupů s Božkem. No a dozvěděl jsem se, že ten druhý v první hodině většinou náleží pranostikám. Je to tak?
1: Je to tak, dokonce používáme i tento signature bet, který se tady u nás na Wave interně jmenuje Hypnomystik. Já se ještě ale vrátím k tomu tracku, protože já jsem celý život žil v domnění, že je to Lil Yachty.
0: Aha.
1: Počkej, ale všichni, teďka jsem to nějak viděl, dokonce jsem viděl rozhovor podle mě s Tomášem Kučerou, TK27, a říkal právě Lil Yachty, tak já se chci zeptat, jako jestli jsi to zjišťoval a říkáš to takhle, anebo jestli je to jenom tak, jako ti to tak prostě přišlo na pusu.
0: Myslím si, že bych to neměl přiznávat, ale šlo mi to takhle takzvaně na komoru.
1: No vidíš, ale tím pádem jsi to řekl asi evidentně lépe, než já jsem žil v té bujné představě, že to je jinak.
0: Nic si z toho nedělej, je to v pořádku. Tady ty názvy některých těch interpretů nejsou úplně nejjednodušší. Takhle.
1: Nedělám si z toho nic, přátelé, z čeho si trošku dělám je, že jsem byl příjemně nesklamán tím, jaké počasí se na nás přiřítilo, protože jsme to mohli trošku čekat. Pankrát Servác Bonifác, tři zmrzlí muži, donesli do Česka skutečně, ale na den přesně prudké ochlazení, které teď ještě stále se nás tady týká. Dneska jsme u toho posledního z nich, takže třeba můžeme vyhlížet i nějaké světlejší zítřky, tak co víme o Bonifácovi, Kubo?
0: Prosím tě, Bonifác je tedy poslední z ledových mužů. Proč se jim říká ledový, to už si jasně naznačil, prostě přinesou v úvozovkách led do těchto krajin. No a po nich právě by mělo přijít už ten jako to teplo, jo? Ty letní v podstatě, nebo jarně letní teploty. Bohužel to se asi nestane, protože přichází i déšť a pršet bude několik dní, aspoň taková je předpověď na následující období. No ale tradičně tedy po třech ledových mužích přichází čas na zasazování teplomilných rostlin. Těmi jsou například rajčata, okurky a tak dále a tak dále. Tak prostě ty bys si něco i takhle zasadil občas, nebo to není úplně tvoje?
1: Musím říct, že kdyby situace v realitách byla jiná, tak už bych pokukoval klidně i po nějakém domečku v těsné blízkosti Prahy, kde bych skutečně si třeba jako zasadil nějaké věci. Takže ono to s tou jako mojí oblíbenou třicítkou se do toho života tak nějak jakoby najednou začne vkrádat, že věci, které by připadaly nám dříve úplně nepředstavitelné, tak se najednou prostě klidně můžou začít dít. Jinak teda, co by mělo být jistotou po tom dnešním svátku Bonifáce, je, že po Bonifáci žádný sníh.
0: Ano, je to tak, a ještě, když už jsme u těch pranostik, tak před Servácem není léta, po Bonifáci zmrazy veta. Tak to mi přijde takové krásné.
1: Vyhlížejme tedy teplejší počasí do příštích dnů a zvládněme to aktuální, pokud samozřejmě si ho jo neužíváte, v tom případě vám závidíme. No a nabízíme za chvilku třeba Dua Saleh, taky Bird a Bocoyut, anebo teďka Sosy Santana na Radio Wave.
0: A to si řekl přesně.

0: Dua Salech na vlnách Rádia Wave. I do, krátce před 8:30 posloucháte ranní vysílání. No a teď už míříme za Eurovizí, za touhletou soutěží, o které byla řeč i v zprávách v 8 hodin. No Jakube, jaký ty máš vztah k Eurovizi? Protože já vlastně nějak moc jako nemám.
1: No tak, jak předchozí píseň říkala I do, tak já rozhodně mám vztah k Eurovizi. Je to taková každoroční přehlídka, někdo by řekl třeba bizáru, někdo by řekl kvalitní hudby, každý si v tom, myslím, najde to svoje. Důležité je říct, že letos probíhá jubilejní 70. ročník, a to v nedaleké Vídni, čili myslím si, že i spoustu našich krajanů vyrazilo do tohoto velmi dostupného, aspoň tedy regionálně dostupného místa. No a další důležitá informace je, že kdo by třeba neznal Eurovizi, tak probíhá tak, že máme jedno semifinále, druhé semifinále a potom velké finále. To první už máme za sebou, to proběhlo v úterý. No a to druhé, ve kterém vystoupí i český zástupce, ano, tak to bude ve čtvrtek, tedy dnes. No.
0: Kdo nás zastupuje letos na Eurovizi?
1: Prosím tě, je to 23letý zpěvák, jehož jméno možná leckomu nebude nic říkat, protože v Česku ještě není úplně renomovaným performerem. Je to Daniel Žižka a jeho skladba je Crossroads. No a co jsem se zatím díval na nějaké odhady, tak vlastně organizátoři, respektive experti na Eurovizi říkají, že je to dobrá volba zase po letech a že rozhodně přináší něco zase zajímavého, trošku něco nového a že se uvidí, jestli se Česko naučilo hrát pro Eurovizi a jestli to bude mít úspěch tedy.
0: Tak držme palce českému zástupci, samozřejmě všem, protože chceme sportovně přiznat, že bude fajn, když vyhraje ten nejlepší. No a já teda svůj vztah k Eurovizi můžu připodobnit následující písní, protože když se pro mě řekne Eurovize, tak si vzpomenu samozřejmě na to, že tom produktem Eurovize byla samozřejmě obrovská kapela ABBA, ale z poslední doby teda musím říct, že mě zaujali, nebo jsem si všiml hlavně kapely Maneskin, takže pro připomenutí, pokud byste náhodou nevěděli, tak v italštině City e Buoni.
1: No a já bych jí rád tuto píseň věnoval mojí přítelkyni Báře, která právě na Eurovizi je jako faninka. Včera tam byli na koncertě Tommyho Cashe, tak teďka Maneskin, zdravím tě, miláčku.
0: To je krásné, přátelé, když se mají dva lidi rádi.
1: Je to tak.
0: Radio Wave.

opakem disu. 2 hodiny hip-hopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hip-hopu. Scéna s opakem disu. Poslouchej už dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Já vždycky, když v playlistu vidím tuhleto písničku od interpretky Magna Carta, tak si vzpomenu na Magnu Chartu Libertatum.
1: Samozřejmě.
0: Což vlastně ale si nedokážu už zařadit nějak jako se správným rokem.
1: Hlavně, že si pamatuješ mě tady, když to před chvíli říkáš, si pamatuje naprosto na den přesně, kdy zemřel Bedřich Smetana nebo Antonín Dvořák.
0: A Bedřich Smetana, ale to v souvislosti s Pražským jarem, k tomu se dneska
1: ještě
0: taky dostaneme. Ale Magna Charta Libertatum, hlavně já si ani nepamatuju, co to je. Můj brácha teďka maturuje z dějepisu, takže mi občas dává jako zajímavé otázky, takže já teďka jsem expert na Přemyslovce třeba, zároveň jsem expert na vyvraždění slavníkovců. Vůbec jsem zjistil, co všechno se dneska jako u maturity řeší, je to velmi zajímavé. Velká listina práv a svobod 1215.
1: Přesně
0: tak, to je
1: tak.
0: O 3 roky později, než byla zatábula, co byla zatábula sicilská.
1: No a koho by to ještě víc zajímalo, tak tímto dokumentem král Jan Bezzemek pod tlakem baronů omezil svou moc a zaručil určitá práva. Tak to je takový jenom výcuc malý.
0: Přátelé, tak i takové ráno může být právě ve vysílání Rádia Wave. My vám teď naservírujeme další z novinek v našem playlistu a míříme za americkým duem Ear, protože si dáme skladbu Neo Plus Ultra.
1: Ano, je to tak. Americké duo Ear prorazilo před 2 lety na Spotify se svým debutem Nerves, nahraným na iPhone v univerzitní knihovně. To je teďka nějaký trend, všechno točit na tyto chytré telefony. No a od té doby se z nich staly indie hvězdy, které baví publikum svým velmi nonšalantním přístupem k hudbě i k životu.
0: No tak posuďte sami, jestli vás zvuky třeba z Gameboye nebo Tamagotchi, což byla taková famózní věc, kterou jsem měl taky kdysi dávno.
1: To ještě pamatujeme.
0: Všichni mileniálové a zileniálové teďka samozřejmě se rozplývají z nostalgie.
1: Zatlačují slzu v oku.
0: Tak pojďte si tu dobu připomenout s novinkou na Radio Wave.
2: Are you videoing me right now?

0: Zastávka na domácí hudební scéně s kapelou Chief Blondin a skladbou Leadership 8 hodin 54 minut. No a ještě třeba Rico Nasty nebo Purple Disco Machine.
1: No a za malou chvíli už další dnešní zprávy s Anou Haškovou.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark, skladba, která dohrála v 9 hodin 1 minutu. Další zprávy přinesla Anna Hašková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Policie dál pátrá po zloději vzácné lebky svaté Zdislavy. Zatím neznámý pachatel v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podjištění na Liberecku. Zachytila ho bezpečnostní kamera, záznam je ale nekvalitní. Je na něm vidět utíkající černě oblečená postava s bílými teniskami. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl pachatele vyzval, aby lebku vrátil. Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin, nemocných a chudých. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. Přes 70% lidí uvedlo, že musí zadávat své údaje opakovaně, i když už je stát má k dispozici. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente de la Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince. Americký historik Timothy Snyder a laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna jsou nejsledovanějšími hosty 31. ročníku mezinárodního veletrhu Svět knihy. Organizátoři letos zvolili hlavní téma akce Evropa. Více než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i ze zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do nedělního podvečera.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slavie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a obhájili mistrovský titul. Celkově sešívaní ovládli nejvyšší soutěž už 23krát v klubové historii a popáté pod vedením kouče Jindřicha Drpišovského. Na triumfu nad Jabloncem se dvěma góly podílel stoper Štěpán Chaloupek, po jedné brance dali Samuel Isife, Mojmír Chytil a Tomáš Holeš.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženo až oblačno s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů. To byly zprávy Rádia Wave v 9 hodin. Více zpráv najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A po zprávách dál pokračuje ráno s Krištofem a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Joy Orbison, taky Quank Face nebo Overmono, ti se představí třeba na festivalu Popmese letos v Brně, dohrávají nám se skladbou Freedom 2 na vlnách Rádia Wave v 9 hodin 11 minut. My ve vysílání s Kubou opět navazujeme na zprávy, protože jste mohli slyšet, že se pátrá po lebce svaté Zdislavy, čehož se samozřejmě všímají veškerá česká média, včetně třeba našeho zpravodajského serveru i rozhlas. Co si o tom myslí, že někdo ukradne takovouhle jako vzácnou záležitost?
1: Ano, vzácnou záležitost nevyčíslitelné hodnoty, jak říkají rozhlas. No, já bych to shrnul tak, že jak se říká, hlavní je nestratit hlavu, což se v tomto případě bohužel stalo. Neznámý pachatel tedy v úterý v podvečer odcizil z baziliky v Jablonem v Podněstře pod Ještědí, krásný název na Liberecku, lebku svaté Zdislavy. No, je to za mě hamba, je to hrozné, no a na tom by se asi se mnou shodl i arcibiskup Přibyl, který to komentoval slovy: vraťte to, může vás stihnout kletba. Čili pokud nás zrovna poslouchá zloděj z lebky svaté Zdislavy, no tak už ví, že by opravdu si s tímto až jako magickým artefaktem neměl zahrávat.
0: Teď je samozřejmě otázka, a to tady tak jako můžeme si v rozhlase zaspekulovat, jestli je to jako třeba na objednávku, že nějaký vášnivý sběratel prostě potřeboval nutně doma tohle mít a tak tam vyslal labku, protože ten popis, co tam kněz zažil, tak je takový, že se připravoval v zákristii, no a když přicházel k oltáři, uslyšel dvě rány, viděl někoho utíkat, pachatel měl tedy pravděpodobně černé nebo velmi tmavé oblečení, na nohou měl zřejmě bílé či světlejší boty, tak tolik k tomu popisu, který samozřejmě i policie dává všude na sítě, takže pokud byste měli jakékoliv podezření, můžete právě ověřit s tím popisem. Na druhou stranu už se dost možná pachatel třeba i převlékl, viď, od té doby.
1: Je to možné, každopádně, jak jsi zmiňoval před chvílí, asi to bylo na objednávku, protože je to zásadní a zajímavé na tom je, že ten pachatel věci, které opravdu nějakou prodejní hodnotu, ekonomickou hodnotu měly, tak na místě nechal, jako nějaké ty zlaté šperky a tak dále, korunku, ale jediné, co vzal, byla opravdu ta lebka, což se asi těžko prodává na černém trhu, řekl bych.
0: Nevím, s tím bohužel, tedy bohu dík, nemáme tady my s Kubou žádnou, tak jako
1: tak
0: já s tím žádné zkušenosti nemám, ale zároveň se tam teda ta samozřejmě hlebka může objevit, takže ji tam rozhodně nehledejte, protože my vás tady hlavně informujeme o tom, že se tahle ta úctyhodná pamětihodnost bohužel ztratila a budeme doufat, že se tenhle ten důležitý artefakt naší historie opět najde. Podrobnosti k tomu na našem zpravodajském serveru i rozhlas, no a my si dáme Annabelle, taky Slow Dive, anebo teď skladbu Chcem tě v sebe nájsť od MES.
1: Tak pojďme na to.

0: Anabel a skladba Snowflake na vlnách Radia Wave 9 hodin, skoro 23 minut. Posloucháte nás ve čtvrtek 14. května, kdy vám můžeme oznámit radostnou, ne ani novinku, protože vás na tuhle akci zveme už v posledních dnech a týdnech, ale dnes tedy skutečně se uděje další ročník exportního projektu Radia Wave, tedy checkingu.
1: Ano, ano. Je to
0: opouštíme tak místa z minulých let, kdy se checking představil různě v Praze, třeba v prostoru Bike Jesus a Fuxu, taky třeba v Arše Plus. Teď míříme na Kubovi oblíbené Žižkohrady.
1: Je to tak, je to místo, kde tak jako docela často pobývám. No, bydlím tam, nebudu lhát.
0: To bude
1: no,
0: u tebe doma, jo, dneska.
1: No, to by bylo hezké, kdyby měl tak velký domov. Každopádně z okna dohlédnu na Palác Akropolis. No a tam právě se dnes tedy checking odehraje. Co konkrétně nás čeká, tak ty nominovaní jsou tedy Aida de Young, čerství držitele nejenom Anděla, ale tuším, že i Abelcen a Polo tento týden. Také Bad Focus, no anebo Frankie and Deadbeats, což je i taková jako country fusion trošku, řekl bych.
0: Je to tak, čeká vás skutečně velmi, velmi pestrý večer. Jak už si zmiňoval, někteří z nominovaných už za sebou mají nejen úspěchy co do koncertů, ale i co do nějakých ocenění. Tady nutno připomenout, že kdo dneska uspěje v rámci tedy soutěže, kterou nakonec vyhlásí odborná porota, tak se může představit třeba na největším showcaseovém festivalu Eurosonic Norderslag v nizozemském Groningenu, taky bude moc hrát na dalších showcaseových festivalech. Prostě a dobře, ten smysl toho checkingu je otevřít nějakým způsobem ještě více ty dveře pro nominované hudebníky a hudebnice, takže budeme určitě držet palce. Ty se dneska večer přijdeš podívat?
1: Člověče, možná z
0: můžeš
1: balkonu.
0: Můžeš i lhát samozřejmě, jo? Takže můžeš...
1: Já budu na balkoně popíjet kávu a koukat z dálky a zkusím se naladit na tu frekvenci checkingu. Co ty, neplánuješ?
0: Já to možná stihnu, takže doufám, že se tam uvidíme v co největším počtu. Můžeme si připomenout loňské vítěze checkingu, kapelu Madhouse Express, která se také díky tomu právě mohla představit na showcaseovém festivalu v Holandsku a v dalších zemích. Zároveň k tomu určitě se váže i nějaké hraní třeba na domácích festivalech, takže jedno z men Aida de Young, Frankie and the Deadbeats a Bad Focus by po dnešním dnu mělo mít velikou radost a doufujeme, že se ale samozřejmě bude dařit všem. Zejména vás tedy zveme na hezký koncert, protože Akropolis je krásné místo, jak Kuba potvrzuje. No a pokud by dneska náhodou nedorazil, tak ho třeba určitě potkáte, když bude venčit svého pejska někdy.
1: Kristofe, ty jsi mě tak navábil, že já tam prostě budu. Jo, budu tam. Dneska
0: dobrý,
1: checking
0: tak,
1: a vy taky.
0: Závazná přihláška ve vysílání Radia Wave. Pojďme si připomenout loňské vítěze kapelu Madhouse Express.

0: Lady Gaga, taky Doechii a skladba Runway na vlnách Radia Wave. Den předtím, než začne hokejový svátek pro náš národ, ne tolik pro Kubu Vinařického, který zas tak moc neholduje tomuto velmi populárnímu to sportu.
1: Já jsem příznivce spíš tenisu, víš, ale to o tom zase někdy příště.
0: To znamená, že ty máš rád ten individualismus. Prostě kolektivní sport jako dobrý, ale nemusím. Hele,
1: knihu. Když si to zkazím, tak si to zkazím sám sobě, chápeš? Ne,
0: na druhou stranu, neříkej mi, že tě to nedokáže strhnout i při nějakých potom už třeba pozdějších fázích turnaje, kdy najednou jsou všude velkoplošné obrazovky.
1: Víš, jako ten hokej?
0: No.
1: To víš, že jo. Hele, zajdu si samozřejmě vychutnat nějaký lahodný mok s přáteli a budeme se koukat na hokej. To nakonec, je to svátek, jak jsi říkal. Prosím tě, nějaké základní info. Mistrovství světa v ledním hokeji se tedy letos koná ve Švajcu neboli ve Švýcarsku. A to od zítřka, od 15. do 31. května. A to ve městech Curych a Freiburg. Tak co ty, jakožto skalní fanda veškerého sportu, vyrazíš?
0: Řešil jsem to tady s Bořkem v některých z našich ranních směn, ale nakonec ne, protože světe div se, ve Švýcarsku je pro Čechy velmi draho, takže si počkám pravděpodobně na nějaké mistrovství světa třeba v Rumunsku. Teď ale pojďme si říct, co vlastně vás všechny, kteří se o tento turnaj budete zajímat, čeká, protože tradičně se hraje na dvě skupiny. Naše mužstvo se představí ve skupině B společně s Dánskem, Itálií, Norskem, Slovenskem, Slovinskem, Švédskem a Kanadou. Na druhé straně je to Finsko, Německo, Lotyšsko, Švýcarsko, Rakousko, Velká Británie, Maďarsko, Spojené státy americké. Schválně si vyzkoušíme, Kubu, když tedy nejsi zas takový hokejový fanda, tak mi řekni, kterého soupeře by ses ty bál, protože by si smyslel, že jsou prostě dobrý.
1: V naší skupině?
0: No vůbec jako tak v hokeji vlastně. Vyjmenuj mi podle tebe silné hokejové země.
1: Tak samozřejmě je to Kanada.
0: Ano.
1: Je to Švédsko. Je to USA. Občas to bývá i to Finsko, no a co si budeme, i naši bratia Slováci občas umí překvapit. Neříkám, že se to stane, ale jsme s nimi ve skupině, může se to stát. Nakonec zápas ze Slovenskem můžete sledovat už 23. května v 16:20. Prostě Kristofe, co? Dobrý?
0: Řekl jsi to naprosto fantasticky. Nepodceňoval bych samozřejmě taky domácí Švýcary, můžeme všichni vzpomenout i na finálové utkání 2 roky zpátky z našeho domácího šampionátu.
2: Hrávka míří na brankoviště a teď se tam dostal Kubalík ještě poslední.
3: Jo! Je to!
1: Už jen elektronická tuška chybí.
0: Viď? Tohle byl samozřejmě elektrizující moment, kdy se podařilo před zraky domácích diváků u nás v Praze pod dohledem Jakuba Voráčka a Roberta Záruby zvítězit ve finálovém zápase právě proti Švýcarsku. Normálně mi tady tak trošku najíždí husí kůže.
1: Hele, tak, tehdy jsem i já jsem zatlačoval slzu. Fakt to tak musím říct.
0: I Jakub Vinařický zatlačil slzu, když sledoval finále mistrovství světa v Praze. Tak doufejme, že třeba nám český hokejový tým připraví podobné zážitky. Jak už jsme říkali, zítra začíná další mistrovství světa. Budeme držet našim hokejistům palce. Čeká vás minimálně 7 zápasů ve skupině. Ano. No a potom samozřejmě vyřazovací fáze. Dost možná i, že na jedné ze zahrádek u nějakého letního moku bude sedět právě Kuba, který tady sice tvrdí, že ho to za stolik nebere, ale on se nechá strhnout.
1: Ano, je to tak. Už třeba zítra, kdy hrajeme s Dánskem od 20 hodin a 20 minut.
0: Já jsem viděl teď v playlistu tady nápis Scooter. Říkal jsem si, že si pustíme Scooter přesně jako. How much is the fish hokej, ale ne, přátelé, je to Lolo Žuvaj, akorát, že skladba se jmenuje Scooter, tak si ji užijte při poslechu Rádia Wave.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
0: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Big Boy Gleb na vlnách Radia Wave a skladba Puff. My vás teď zveme k poslechu aktuálního Impactu, tedy jednoho z těch nejnovějších pořadů Radia Wave, který pro vás připravuje Adéla Šponerová. Tentokrát na téma pražského Stalina, což je téma, které nás samozřejmě všechny mrzí a doufáme pořád, že to dobře dopadne.
1: Je to velmi bolestivé téma, protože na pražské Letné by mělo tedy skončit oblíbené kulturní místo Stalin. Ono, když se řekne samotný Stalin, že ho mohlo by to působit matoucím dojmem. Každopádně uvidíme, jak to všechno dopadne. Nakonec o tom budeme mluvit, nebo ne my, ale Adéla Šponerová v nové epizodě Impactu, tak přejeme příjemný poslech.
0: Je to tak, jak se ve městech právě třeba daří té nezávislé kultuře a jestli může právě zavření Stalina způsobit nějaký, třeba dejme tomu i domino efekt, tak o tom promluvili novinář Pavel Turek a taky DJ producent Mikuláš Příhoda, kterého znáte pod jeho nickem Kevu. Takže ukázka z aktuálního Impactu právě teď ve vysílání Rádia Wave.
2: Bojuje se opravdu o místo ve městě. Bojuje se o to, kdo kde bude provozovat jakoukoliv tržní činnost, kdo kde bude mít jaký podnikání a jako historicky, dejme tomu ta klubová kultura nebo kultura navázaná na nějakou alternativní hudbu byla vždycky nízkonákladová, nízkoprahová, využívala prázdných nemovitostí, využívala tady jako zmiňovaných brownfieldů, warehouseů a tak podobně. A to je něco, co dneska už v té Praze jako strašně chybí a v centru už to třeba vůbec nenajdeme. Právě proto ten Stalin je tak cenná lokalita, stejně tak jako Fuchs je jako cenné místo, protože jsou to jedny z posledních míst tohoto typu, který nacházíme v nějakém vnitřním centru Prahy a nejsou vystěhovaný do okrajovějších částí.
3: Mikuláši, ty máš nějaké místo, o který se třeba bojíš nejvíc?
4: Já, tak já se upřímně bojím jako o všechny ty místa v té Praze, abych řekl pravdu, protože mně přijde, že to je vlastně otázka času, že si vždycky někdo jako brousí zuby na nějaký to místo a tím, že třeba konkrétně ten Fuchs je prostě situovaný extrémně v centru a dalo by se říct, že z těch alternativních klubů je to vlastně nejvíc jako nejblíž klub, když nepočítám Ankali, který je vlastně ve Vršovicích, což bych neřekl, že jako nutně z ruky, ale jakoby ta situace toho Fuchsu je prostě podstatně lukrativnější.
3: No a všímáš si toho teda, že tě ubývá míst třeba kde i hrát?
4: Jo, je to tak.
3: Jako zrušili se ti už nějaký?
4: Těch alternativních nebo alternativnějších klubů, který nehrajou hned z první, jakoby ten mainstream, tak je vlastně úplný minimum podle mě za celou tu dobu, co já se tak nějak na té scéně pohybuju, tak mi přijde, že teď jsme jak trošku jako zahnaný do kouta, no.
5: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fenomenální skladba Holy Holy od Jordyho Greepa, což je vynikající hudebník, známý také z kapely Black Midi. Pokud byste chtěli tohle slyšet naživo, tak máte možnost 3. července v pražském klubu Bike Jesus. No a my se blížíme k 10. hodině.
1: Což znamená jediné, že budou dnešní poslední ranní zprávy s Anou Haškou. No a já už teďka vím, že každou minutu následující hodiny s Krištofem si budu užívat stejně tak jako ty uplynulé 2 hodiny. Je to perfektní.
0: Je to krásné, taková seznamka vlastně, je to takové první rande přes aplikaci, no a zjišťujeme s Kubou, že máme skutečně hodně společného, takže...
1: A že bude určitě... i druhé rande.
0: Ano, bude i druhé rande, projeví se to ve vysílání, tak nás poslouchejte dál.
2: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
3: Ale ty, a co to je vůbec?
2: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
3: No, zní to dobře.
2: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
4: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
2: Aida the Young,
4: Frankie and the Deadbeats
2: a Bad Focus.
4: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
2: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
4: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
3: No je, ty jsi Rozkvět najednou.
5: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
6: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Radio Wave. Děláme vlny.
8: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
9: Are you scared?

0: No a už tu ve studiu s Kubou nejsme dva.
1: Jsme tady tři, je tady s náma Anna Hašková, která nám přinese dnes už bohužel poslední ranní zprávy.
2: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
3: K debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců se na mimořádné schůzi vrátí poslanci. Koalice chce organizátory sjezdu vyzvat, aby akci plánovanou na příští týden zrušili. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO třeba minulý týden řekl, že chystaný sjezd považuje za nešťastný. S postojem vládní koalice nesouhlasí opoziční poslanci, na mimořádnou schůzi proto nedorazí. Maximální povolená cena benzínu v Česku vzrostla. Čerpací stanice ho mohou prodávat i nejvýše za 44 korun a 1 haléř za litr. To je o 14 haléřů více než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí, které ceny každodenně určuje. Naopak cenový strop na naftu dál klesá. 1 litr může stát maximálně 41 korun a 86 haléřů. Oproti včerejšku o 25 haléřů méně. Vládní opatření regulující ceny paliv budou platit do konce měsíce. Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahu předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Předběžné hlasování Knesetu by mohlo být nejdříve v pondělí. Podle deníku The Times of Israel budou poslanci hlasovat až příští středu. Pokud rozpuštění Knesetu schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Izraelci by tak mohli volit v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle Times of Israel přeje i opozice. To, jak jsou Češi připraveni na krizové situace, ukazuje nový třídílný dokument 72 hodin. Vychází se stejnojmenné kampaně ministerstva vnitra z loňského roku a premiéru bude mít v neděli na YouTubeovém kanálu platformy Czechperiment. Tvůrci nejprve oslovili několik desítek náhodně vybraných lidí, kteří si během několika minut museli zbalit věci na 3 dny. Část z nich pak uzavřeli do speciálního boxu, kde bez elektřiny nebo spojení s okolím strávili 72 hodin.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař hrající NHL za Filadelfii. Český šampionát ve Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem.
2: Počasí.
3: Během dneška bude zataženo až oblačno s přehánkami, ojediněle přijdou i bouřky. Teplotní maxima 12 až 16 stupňů. To byly zprávy Rádia Wave v 10 hodin. Více zpráv najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A po zprávách dál pokračuje ráno s Krištofem a Jakubem.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

0: Štílim počáře jak Jannik Sinner, no tak tam je ten tenis, ne?
1: Teď mě to, ale přesně, ty vidíš, my máme propojený ty mozky už takhle na první směně, protože přesně o tom jsem chtěl mluvit. Kali na jeho Wah je mi velmi sympatickou písničkou, protože je zmíněn tenis samozřejmě.
0: No a počkej, tak když jsme ještě teda rychle u toho tenisu, tak kdo je tvůj celoživotní tenisový vzor, jaký je tvůj? Je to Roger Federer?
1: Je to samozřejmě.
0: Kdo jiný?
1: Je to Roger, je to Feďa, jak říká můj trenér tenisu, je to Feďa, který prostě, Feďosek, který dokáže po té lajně ten liftovaný backhand dát naprosto z fleku i v těch svých 45 letech. Takže vidět ho hrát, zažít ho v té nejlepší kariéře, to je pro mě zážitek, samozřejmě spolu ještě s Rafaelem Nadalem. No kdo ví, třeba mě ještě ten Wimbledonek někdy potká, třeba také ne. Co nás ale rozhodně... Spíš asi ne, no. Co nás ale čeká a potká rozhodně další novinka na Radio Wave, a to Charlie XCX se svým novým hitem Rock Music. Tato britská hudebnice se po obrovském úspěchu desky Bread z roku 2024 znovu hlásí o slovo právě s tímto jmenovaným singlem. No a po období, kdy její hudba dominovala klubům i sociálním sítím, se zároveň začala výrazněji objevovat i ve filmovém světě.
0: No, představte si, přátelé, pracovala také na hudbě k nové adaptaci Wuthering Heights, tedy Bouřlivé výšiny. Teď naznačuje další proměnu své tvorby. Novinka sice názvem odkazuje k roku, ale Charlie si dál pohrává hlavně s popovou formou, trošku ale špinavější a hlučnější cestou, tedy s výraznějšími kytarami. Je to velká výzva samozřejmě, protože deska Bread byla kulturním fenoménem a Charlie XCX to nebude mít jednoduché, aby udržela tu laťku vysoko. Na druhou stranu já věřím tomu, že ten potenciál tam je. A posuďte sami, jestli se jí to daří třeba teď aktuální novinkou, tedy skladbou Rock Music.

0: 10 hodin, 18 minut posloucháte Radio Wave ráno s Jakubem a Krištofem, s Krištofem a Jakubem, chcete-li. No a doznívá nám Meluzína, Probouzíš se. No a já doufám, že všichni naši posluchači už jsou v 10 hodin a 18 minut probuzení, protože teď nás čeká naprosto zásadní téma, konkrétně z jednoho z našich pořadů, z Podhoubí, což je magazín o prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. Tento aktuální díl se zabývá například otázkou, proč Česká republika v obnovitelných zdrojích zaostává. No tak proč myslíš, proč?
1: No to jako já na to naštěstí nemusím odpovídat. Prokop Pithart, autor Podhoubí, si k tomu pozval mnohem povolanější lidi, konkrétně tedy vědce Daniela Kortuse z Klimatomluvy a taky Martina Abela ze Zóny zlomu. No a zabývali se právě tím tématem, proč se třeba trochu z klimatické změny stává zároveň nějaká kulturní válka a kdy vlastně opravdu začneme řešit na nějaké celonárodní úrovni.
0: Už aby to bylo.
1: Přesně tak, povídali si o tom živě tentokrát na festivalu AFO Olomouc. No a vy to teďka uslyšíte v krátké ukázce, která by vás ideálně měla přivést k poslechu celé epizody. No a tu najdete na našem webu wave.cz nebo samozřejmě ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
2: No, najít si dobrý zdroj prostě těch faktů, nebo zábavný klidně i, tak vlastně lidi to chtějí, jako mají to rádi, nechtějí poslouchat jenom nějaký řeči, prostě je mnohem lepší, když nám někdo něco jednoduše vysvětlí, jak to funguje prostě, než když jenom řekne, že to tak je, že jo. Ale je to jenom možná moje bublina, no. Mně to, jak mi právě vyrostly ty čísla, jako dává naději, že společnost ty fakta chce prostě, akorát se jim musí nějakým způsobem dát, aby to bylo zábavný a jednoduchý. Aby to nebyla prostě nudná přednáška pana profesora matematiky prostě, že jo, který o tom bude mluvit složitě prostě třeba.
3: Je v České republice už jasno, jak to s tou klimatickou změnou je? Protože to, co teď vidíme v mediálním prostoru, můžeme možná jako, můžeme z toho mít dojem, že jasno zase není.
2: Z toho, co vím, tak z těch výzkumů vyplývá, že většina české veřejnosti ví, že se děje klimatická změna a že to má dopady prostě na život náš. Na druhou stranu, právě s tím, co se v poslední době děje ve veřejném prostoru, tak je vidět, že jako ta sekce popírání nebo dělání, jako zmenšování té klimatické změny, zlehčování, tak jako narůstá. A pro mě vlastně ten největší, to, co mě na tom nejvíc straší, je vlastně to, co si, to na co se mě ptal v předchozí otázce, že lidi jako přestanou věřit faktům a vědě, protože aktuálně jako ve veřejném prostoru opravdu vystupují lidi, kteří jako popírají to, co říká věda, a nebo i v horším případě na ty vědce přímo útočej na sociálních sítích svých, jo.
4: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na Radio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Preston Pablo na vlnách Radia Wave, skladba Ajajaj, 10 hodin, skoro 29 minut, stále vám děláme zábavu my dva.
1: Je to tak, jsme tu já, Jakub Vinařický a Krištof Šimek, no a právě Krištof Šimek nejenom moderátor on-air vysílání občas, ale také rána, že ano, tak ale také moderátor vlastního pořadu Boys na Radiu Wave, no a já jakožto samozřejmě skalní fanoušek nejenom tvého pořadu, ale i takzvaného samozvaného Burana ze Sušice,
0: ano.
1: Romana Holého, tak se nemůžu nezeptat na tvůj nejnovější díl Boys právě s Romanem Holým. My už jsme si tady o tom povídali mimo mikrofony, já jsem nadšen, tak pojďme to přenést i do éteru, jaké to bylo, povídej.
0: Já musím říct, že se mi od toho momentu, kdy ten díl vyšel, což bylo teď v neděli, ozývá fůra lidí, kteří se přiznávají k obrovské lásce k Romanu Holému, takže opravdu Roman Holý hybatel tady popkultury a vůbec showbiznisu v České republice. No já jsem se na ten rozhovor strašně těšil, protože byl to opravdu jeden z těch lidí na tom wishlistu, kterého jsem chtěl hrozně moc vyspovídat. Začalo to velmi vtipně a velmi nepříjemně, protože se nějak nepodařilo zprodukovat to, že Roman do rozhlasu přijede autem a chudák tady někde parkoval úplně hrozně a čekal na mě na recepci, já jsem mezi tím čekal u garáže, takže už trošku soptil.
1: Když tak mu proplatíš
0: a já jsem si říkal, tak to je teda začátek jako víno, já teda se na to tak strašně těším a on už tady je takhle nakrklej. Tak jsme začali, přesně ho fotil kolega Tomáš Berný od nás tady z Rádia Wave a hned mu sklonil poklonu při focení, že je obrovský fanoušek a ještě se nechal s ním i vyfotit. Takže se ta atmosféra hrozně vylepšila, no a pak jsme si povídali a povídali jsme si strašně krásně. Roman Holý je skutečně člověk jako nekonečných možností a nekonečného jako rozsahu. Ví opravdu fůru věcí, přiznává spousty životních jako eskapád, popisuje, jaké byly 80. léta, 90. léta, jak moc ho ovlivnil třeba i nějaký jako zásah showbiznisu, kdy najednou kapela Monkey Business třeba, že jo, nebo i kapela JAR se staly jako velmi výraznými hybateli právě tady našeho domácího hudebního rybníčku. Takže opravdu velmi, velmi nabitá epizoda, spousty jako upřímných věcí tam padaly. Dotkli jsme se, myslím, opravdu toho hodně a co mě samozřejmě velmi potěšilo je, že i Roman mi potom jako vysekl poklonu, že říkal, že si to hrozně užil na to, jak vlastně vůbec nechtěl a jak byl naštvaný na té recepci, tak to nakonec dopadlo jako velmi krásně. Já jenom doporučuji, sledujte Romana Holého třeba i na sociálních sítích,
1: to
0: protože
1: je velká zábava.
0: Jako opravdu jeho instagramový profil, byť teda přiznal, že už poslední dobou toho moc nedává, protože zase si dává nějaký jako trošku detox ze sociálních sítí, tak ale jako jeho styl humoru, to jsem mu tam několikrát zmínil, je přesně to, co vlastně jako by mě rozesmává. Takže pokud byste se chtěli třeba před tím rozhovorem lehce naladit na notu Romana Holého, tak si samozřejmě pusťte jak Mankáče, tak Jary, tak samozřejmě i jeho solovou tvorbu, no a zároveň se podívejte na jeho sítě, protože ten humor, který on dělá, to je opravdu, to je něco pro mě, no.
1: Krištofe, měl jsem na tebe spoustu otázek, ale ty jsi v tomto monologu v podstatě všechny
0: zodpověděl.
1: Já ti děkuji a vlastně slyšel jsem zatím půlku, byla skvělá, ta na tu druhou půlku, na tu se těším ještě víc, pustím si hned po dnešním ranním vysílání, což bude nakonec už za chvíli, no a našim posluchačům samozřejmě doporučuju to stejné, poslouchejte Boys, poslouchejte Krištofa Šimka a poslouchejte Romana Holého.
0: A teď můžete poslouchat taky Monkey Business, jednu z jejich nejznámějších skladeb My Friends.

0: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: Winona Oak, Island of the Sun na vlnách Rádia Wave, 10 hodin 43 minut. Pokud se vám tahle písnička nelíbila, nebo byste prostě chtěli nějakou úplně jinou si pustit, tak budete mít možná jedinečnou příležitost, pokud zavítáte v sobotu teď o víkendu do našeho proskleného studia, protože rozhlas bude otevřen veřejnosti, čeká nás další den otevřených dveří. No a když zamítáte tady za námi do proskleného studia Rádia Wave, tak vám tady moderátorské dvojice určitě něco rádi zahrají.
1: Je to tak, já se hrozně těším, protože já tady budu, ano, a to už od 12 do 4 hodin se Sárou Slavíčkou, naše tradiční dvojice, Kristofe nic vezlém.
0: Ano, je to prostě tak, já jsem netradiční.
1: Zpátky ke kořenům se Sárou, takže my tady budeme na tu odpolední směnu, nicméně ráno vás tady čeká Vojta Záhora s Martinou Foldinovou, no a já si myslím, že ten plán je jednoduchý, prostě ukázat vám tu brisknost, exkluzivitu a jedinečnost našeho proskleného studia Rádia Wave, kde, jak už Kristof zmiňoval, si budete moci i například pustit nějakou píseň na přání, kterou bychom tady asi v běžném provozu nezahráli. Tak Kristofe, doufám, že přijdeš a něco budeš pít.
0: Je to pravda, já můžu z těch minulých dnů otevřených dveří prozradit, že třeba jsme si několikrát dávali buty a různé jiné věci, které už tak tradičně v playlistu Rádia Wave nejsou, takže skutečně šance pro vás. Zároveň tedy zveme nejen k návštěvě Rádia Wave, ale samozřejmě celé budovy Českého rozhlasu uvidíte, zákulisí radiožurnálu Dvojky, Plusu, všech těch stanic, které tady právě u nás na Vinohradské jsou, takže těšíme se na vás, přijďte se podívat, zažijete určitě jedinečnou atmosféru.
1: O to se postarám.
0: Přesně tak, kterou tahleta budova má a kterou má samozřejmě Kuba, a Kuba vám tady udělá radost.
1: Ano, radost, a rozhodně budu pouštět i Křídla motýlí, tak jenom abyste na to byli připraveni.

0: To znám, co to je za písničku?
1: Věrní už vědí, Jarda Petřík je ve studiu, protože nám tady hraje Fatboy Slim. Prostě a dobře, rychle zareagoval na poslech této písně a přiletěl do studia Rádia Wave, aby nás tady s Kubou vystřídal a zároveň vás tady obveseloval další 4 hodiny. Dneska Rockefeller Skank, už jsme spolu projeli hodně těch písní, měli bychom podle mě přifouknout playlist, protože už nám dochází tracky od Fatboy Slima.
0: Je to tak? A přitom jich má docela dost?
1: Je to tak. Každopádně tedy, přátelé, znamená to jediné, 10 hodin 52 minut, naše spanilá jízda ranním vysíláním s Kubou Vinařickým, za kterou ti děkuji, protože jsme se dneska poprvé skutečně potkali v této sestavě.
0: A jaké to bylo, chlapci?
1: Bylo to skvělý, my jsme úplně two-piece, jak se říká.
2: Já už jsem na začátku zmiňoval, že mám dneska na sobě holter, no a to moje srdce úplně plesalo dneska.
0: Pardon, co máš na sobě?
2: Holter, to je takový ty...
1: Ukaž mu to, normálně.
2: Nemůžu tady do kamery se
1: ukáž,
2: takhle obnažovat.
1: Trošku.
2: No prosím, vidíš, takhle mám tady prsa, takové hadičky, ano, a ty mi prostě ukazují, jak mi funguje srdíčko, no a jak jsem chtěl říct, prostě srdce mi zaplesalo po dnešní směně s Krištofem Šimkem, jsem prostě nadšen, čili uvidíme, co kardiologové uvidí během této směny, co se tam odehrávalo.
1: Na druhou stranu, jakoby co jiného se mohlo stát, než budeš nadšený, jako. Přátelé, já jsem nejlepší moderátor Rádia Wave, všichni to říkají, všichni mi píšou neustále, prostě recenze vlastně, jako davy lidí prosí v různých peticích, i třeba vedení Rádia Wave, abych moderoval všechny relace a jediný, co tam občas zazní, je, že tak na víkend byste mohli klidně pustit Jardu Petříka. Tak samozřejmě, takhle to tady u nás chodí, takže bohužel, přátelé, je mi to strašně líto, ale ten mikrofon musím opustit, musíme s Kubou předat žezlo, ale velmi povolanému člověku. Přesně. Jardo, jak moc se těšíš na dnešní vysílání? Venku je krásně a
0: no,
1: to znamená...
0: No, ty říkáš, venku je krásně, ještě před 10 minutama pršelo, což je samozřejmě taky krásný.
2: Což ale... je ale také na svatého Bonifáce klasická předpověď.
0: A opravdu? Tak, já myslel, že kroupy nebo sníh. Zdravíme na Krušné hory, samozřejmě.
1: Pankrát, servác, Bonifác, 3 zmrzlí, které zítra vystřídá Žofie, což je velmi osobní sváteční den i tady právě pro Jardu, že
0: je to
1: ano?
0: Tak.
1: Takže to je velký fanoušek tohoto krásného českého jména. No a, nebo teda českého, je to české jméno?
0: Je to ve skutečnosti Krištofe řecké jméno Sofia a to znamená samozřejmě moudrost.
2: A Jarda přišel připraven.
1: Ano,
2: jako
1: samozřejmě. Přátelé, užijte si všechny možné záležitosti, které vám tady Jarda naservíruje. Určitě bude i spousta kulturních typů, kam dneska vyrazit.
0: Rozhodně.
1: My naposledy připomínáme tady s Kubou, že dneska večer je checking, takže Palác Akropolis, to je to místo, kde můžete dnes večer vyrazit za Rádiem Wave. No a mějte se krásně a užijte si krásnou směnu s Jardou Petříkem. My se loučíme.
2: Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Ahoj, tady Bibi.
2: Posloucháte Rádio Wave.

Islandsko-švédská spolupráce, tohle byli Jonsi, Island a Robin, Švédsko a jejich společná věc pojmenovaná Salt Licoris. Hodinku mezi 11. a 12. tu první dnešní s Jardou Petříkem, který vás už v tuhle chvíli zdraví od mikrofonu ze studia Rádia Wave jsme, ale začali na domácí scéně, jmenovitě Bibione, kteří vás na začátku velmi pěkně pozdravili a potom jste od nich slyšeli song No Friends Just Customers. No a obrátkou zase budeme s další domácí muzikou pokračovat i v nejbližších minutách. Jak to zní, když se jeden ze členů kapely Dukla a polovina projektu Media Service dají dohromady, to se dozvíte v zápětí díky songu Druhá liga. Florbal Amar Junior, neboli frontman kapely Dukla a zároveň je také člen Media Service, tak tihle dva mají aktuálně venku společný track a zároveň taky celou desku, která se jmenuje Multisport. Do 12. ale třeba taky Arlo Parks, TK Maidza s novinkou Prest a nebo Run the Jewels. Budu pro vás mít samozřejmě nějaké ty kulturní tipy, taky jednu z dnešních Wave Newsek. Tu pro vás teda nebudu mít já, ale naše zprávařka Anna Hašková. No a těšit se samozřejmě můžete i na nějaké ty ukázky z našich aktuálních podcastů. Ať už to bude v téhle hodince Casablanca a nebo potom v odpoledním čase Hergot, Houpačky a nebo Pot. No a teď už Florbal a Mar Junior a ukázka z té společné desky Multisport, věc pojmenovaná Druhá liga. Příjemný poslech.

Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Don Toliver a jeho věc Buddy nás dovedla až k pozvánce na nejnovější Casablanku, ve které tentokrát Pavel Sladký mluvil s Lucí Kohoutovou Vinickou. Ta má za sebou totiž 3,5měsíční nomádskou cestu po Ázii a navštívila země jako Thajsko, Malajzie, Singapura nebo Tajvan. A vy se dozvíte, jaký je rozdíl mezi takovou nomádskou cestou a tímhle způsobem cestování a řekněme klasičtější dovolenou. A taky na jaké místní oslavy a slavnosti se Lucie Kohoutová Vinická stihla podívat. Ukázka je z oslav čínského roku, no a celý díl téhle Casablanky samozřejmě najdete na wave.cz a v podcastech.
1: Čínský nový rok vypadá v podstatě tak, že jdeš a může ti pod nohama přistát petarda úplně jakoby kdykoliv, kdekoliv a ještě potom ostatní tomu zatleskají, protože je to vyhánění zlých duchů. Takže pro mě trošku noční můra, musím říct. Ono to trvá třeba oficiálně 2 týdny, ale my ještě, když jsme byli vlastně na hranicích už se Singapurem, tak pořád byly ohňostroje, pořád byly petardy, takže to byl třeba měsíc a myslím si, že ještě dál pokračovali, nevím, jestli to jako vezmu jako záminku a pak prostě pouští ohňostroje a petardy prostě jakoby dost bez zábran. Takže jako zlatý náš Silvestr, který je jeden den, musím říct, protože tohle bylo fakt náročný, prostě pořád někde nějaký rány, pořád se člověk něčeho leká. Pokud se člověk nerad leká, tak možná úplně jako nedoporučuji Malajzii během novýho čínského roku, protože ani to nemají moc jako nějak odizolovaný ty domy, takže i když my jsme prostě třeba pracovali, tak najednou nad naší střechou prostě výbuchy a třeba 5 minut to jelo, že jo, takže já už jsem je chtěla uškrtit prostě. Bylo to fakt náročný. A do toho teda se to ještě poznalo tak, že spousta lidí byla v chrámech, tak to bylo zajímavý pozorovat, protože oni mají jako miliony rituálů, který tam dělají. Mám pocit, že možná v každém chrámu jsou jiný, takže třeba někde něco pálili, někde měli takový sofistikovaný vlastně jako losování nějakých šťastných čísel nebo čísel, který jim pak ještě řekli něco dalšího. Bylo to fakt zajímavý pozorovat. I jsme se o tom potom bavili, tuším v Singapuru, v jednom chrámu s Malajkou a ta říkala, že třeba jako různě pálí věci, že když někdo umře, a to asi to není, neplatí to pro všechny, ale že někde to tak je, že když prostě někdo umře, tak oni mu musí poslat jako spálit papírový dům, aby on měl tam na druhé straně kde bydlet a třeba, že mu musí poslat papírový sluhy, ty taky jako spálí, papírový peníze, aby mohl zaplatit ty sluhy, papírový peníze na auto nebo papírový auto a tak dále. A úplně prostě si poskládá z papíru život na druhé straně. Prostě a když ne, tak je tam trochu v háji.
2: A co se týče thajského nového roku, tak víš, kolikátý rok se píše teďka?
1: K 2569, myslím.
2: Já tě jen tak pro zábavu zkouším.
1: A ty, já jsem se trefila, 2569.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Ve čtvrtečním On Airu na Waveu doznívají Belén Sebastian a před námi je teď v rámci dnešní Wave Newsky jedno téma, které je určitě trošku intimní a taky možná rozpaky budící, ale na internetu kolem něj vzniká čím dál větší komunita. Jde o to, že někteří muži po obřízce se snaží získat zpět svou předkošku, ať už pomocí operací, anebo různých metod prováděných doma. Kdo o tom ví v tuhle chvíli daleko víc, není muž, ale žena, Anna Hašková, naše zpravařka, ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Tak co přesně dělají ti muži, aby se vrátili zpátky v čase, kdy ještě předkošku měli?
1: No dobře, jdeme rovnou k jádru pudla. Nejčastější metoda, jak obnovit svoji předkošku, se jmenuje tugging. Je to dlouhodobé natahování kůže penisu pomocí různých speciálních pomůcek nebo manuálních technik, které se musí provádět nejlépe každý den doma. Cílem je, aby se ta kůže vrátila do své původní podoby a překryla žalud. Ovšem, tenhle proces není úplně jednoduchý a není asi ani příjemný a navíc může trvat i měsíce nebo roky. Jednodušší varianta je třeba chirurgie. Zákrok, při kterých se transplantuje kůže z jiné části těla, například ze šourku. Ta ovšem může stát spoustu peněz a nemusí úplně také fungovat. No zkrátka, není to úplně spolehlivá metoda, jak dostat svůj penis do té podoby, ve které byl před tou obřízkou.
0: Takže funguje nebo nefunguje?
1: No, někdo tvrdí, že funguje, těch návodů na internetu a pomůcek je celá řada, ovšem lékaři jsou k tomu velice skeptičtí. Upozorňují, že předkoška je velice specifická tkáň, už jenom třeba svojí strukturou, takže ta nově vytvořená tkáň může sice žalud překrýt, ale ta původní nervová zakončení se prostě obnovit nedají. Navíc podle některých urologů ti pacienti, kteří tohle martyrium podstoupí, mají mnohem větší očekávání, než co jim medicína může reálně přinést. No a hlavně ty domácí metody sebou nesou různá rizika přes zjizvení, po ztrátu citlivosti až třeba po

0: problémy s prokrvením, což je u téhle části těla docela velký problém.
1: Proč se kolem toho vytvořila vlastně tak silná komunita?
0: Tak někteří muži mluví o obřízce jako o něčem, o čem třeba sami vůbec nerozhodli, a ta obnova předkožky je pro ně způsob, jak zpátky získat kontrolu nad vlastním tělem. Navíc internet umožňuje vznik různých komunit, kde lidi sdílejí svoje zkušenosti, návody a výsledky. Nicméně odborníci upozorňují, že online prostředí někdy vytváří nereálné očekávání, no a že ne všechno je vždycky možné vrátit zpátky.
1: Detaily na našem webu sekci Wave News. Ano, díky, hezký čtvrtek.
0: Pěkný den.
2: V i-vysílání České televize.
3: Případy, které nedávají smysl.
4: Něco mi na tom nesedí, pane.
3: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
5: Patience je autistka.
6: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
4: Jen možnou.
6: Spíš patrnou.
4: Ne!
3: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
7: Klidně je mohla zavraždit ona.
3: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Do divadla, pokud si říkáte, dneska by jsme mohli zajít a třeba ještě nejste rozhodnutí a vyskytujete se v Brně nebo v Praze, tak pro vás mám dva případné tipy. Spanilou jízdu si můžete užít ve studiu Marta, to je to Brno, dneska od 7 hodin večer. O, řekněme, hodně výtržnické komedii, kterou napsali Hana Pavelková a Pavel Drábek přímo pro čtvrtý ročník činoherního herectví na motivy divadelních her z 18. století o jednom hostinci s plačtivým manželem a panským sídlem s honosnou obrazárnou a také o jednom od nepaměti přislíbeném sňatku. Spanilá jízda dneska v 7 v brněnském studiu Marta. V Praze můžete zajít třeba do Disku a čeká vás tam Krtek, Kámen a Kyanit s tlumočením do znakového jazyka. Od 7:30 večer divadelní představení, které vzniklo ve spolupráci studentů Kalt Damu a taky výzkumného týmu Resistera na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Krtek, Kámen, Kyanit dneska od 7:30 v Disku.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Tak tohle přání rozhodně samozřejmě nesplním. Stop, my nezastavujeme. Eugene, francouzská zpěvačka, songwriterka a song, který posloucháte 10 minut před čtvrtečním polednem, po kterém pokračujeme dál ve čtvrtečním On Airu na Waveu s datem 14. května. V dopolední v playlistu ještě Half Alive, taky AC a Stormzy.
1: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Domácí audiovizuální projekt Niva a skladba Sirens. My se teď už přemístíme do Puerto Rica. Kdo byste ale očekával nějaký karibský banger, tak budete na omylu. Jedna z našich novinek týdne má na svědomí portorická zpěvačka, která si říká Rainao. A píseň pojmenovaná Gris je vlastně možná pro mě až překvapivě poklidná a niterná. Posuďte sami. Takhle já si Karibik úplně nepředstavuju, ale samozřejmě vynikající song, o tom nic. 12 hodin a 8 minut, v téhle hodince třeba taky Sega Bodega, Marilyn Manson, James Blake a nebo Missy Elliott. A nebude to jen o muzice, budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího vydání Hergotu a taky nějaké ty další kulturní tipy. Teď už ale portorická zpěvačka Rainao, Gris.

0: Zpěvačka, písničkářka a taky pěstounka Jiřina Gina Čunková napsala za svůj život stovky křesťanských písní, které zlidověly napříč církvemi. Zažila momenty slávy na tuzemských, ale třeba i amerických pódiích a taky manipulaci a vydírání ze strany církevního vedení nebo dramatický rozpad vlastního manželství. Její čerstvá vzpomínková kniha je hodně zajímavou sondou do církevního prostředí 90. a 0. let. No a více se o tom můžete dozvědět v nejnovějším Hrgotu, do kterého přišla právě přímo Jiřina Gina Čunková. Poslechněte si teď ukázku a celý díl na Wave.cz a v podcastech.
1: Kromě toho uzdravování v těch charismatických společenstvích se vyskytuje třeba i nějaký druh prorokování. Byla jsi svědkem i takovýchhle činů, případně máš tím nějakou třeba osobní zkušenost?
2: Mám. Například právě jeden člověk, který byl mým pastorem, dá se tak říct pastorem v nějaké etapě mého života, tak jednou mi prorokoval, že moje písničky se budou zpívat úplně všude. A to nebyla ještě nic, to jsem byla jenom opravdu. No a ono se to opravdu stalo, jo. Takže mám zkušenost i vlastní, jako, že někdy něco někdo řekl. A já jsem si vždycky říkala, počkám, jestli se to stane. Jestli se to stane, bylo to proroctví, jestli ne, tak to nebylo.
3: No já musím na tebe prozradit, že máš ale i zkušenost opačně, ne? Že jsi ty nějakým pohnutím vnitřním byla schopná někomu něco říct a někam to skutečně zapadlo.
2: Já jako fakt věřím, že je to novozákonní křesťanství, nebo prostě, že ta církev, která vznikla po Kristově zmrtvýchvstání, takže jako ona je pokračovatelem a že jsme takovými pokračovateli toho těch dopisů nebo můžeme být, že to není jako prostě tam to skončilo. A že to, takže pro mě ty listy, které třeba píšou o nějakých charismatech, o darech třeba, uzdravování, prorokování, mluvení jazyky, jo, takové ty prostě, co tam jsou, tak já mám s tím osobní zkušenost a mají s tím zkušenost moji přátelé. A nějak je to pro mě úplně normální součást života. Nedělám z toho žádnou vědu, je to prostě normální. Takže s proroctvím mám zkušenost i s téhle. Jo, mívám takový někdy, že třeba vnímám, že někomu něco mám říct a ono to třeba sedne. Někdy ne, ale někdy jo.
4: Má i tohle to nějakou svoji odvrácenou stránku. Dokážu si představit, že to může být i nástroj manipulace. Ty třeba z pozice své vlastní víry máš nějaké rozlišovací kritérium, když ti někdo něco řekne, jestli je to skutečně prorocké slovo, a nebo jestli je to prostě z hlavy toho člověka a snaží se tě třeba ovlivnit nějakým způsobem?
2: Já osobně mívám třeba sny a v těch snech potom se, jako buď se ukáže, že to bylo, jako, a někdy vnímám, že to je od Pána Boha, že to není jako sen, který bych se mi zdala, protože jsem se špatně najedla. Jo? Ale těch snů není moc, ale občas jsou. A díky nim třeba dělám nějaké kroky víry, když to tak řeknu, jo? Že prostě to, nějak mi to zapadne, řeknu si třeba festivaly. Jo? To byla taková myšlenka v roce 2015. Jsem takovouhle myšlenku prostě přijala ve snu a začala jsem díky tomu dělat festivaly. Jako, a nikdy bych si předtím netroufla, protože já nejsem úplně jako odvážný člověk jako ve smyslu. Ani v podstatě oslovit člověka nejsem úplně odvážlivec. Jo, že bych šla venku a teď byla jako ten evangelista, který prostě chodí a každému mluví do hlavy, to nejsem ten člověk. Ale když už vnímám, že v tom člověku vidím nějakou třeba bolest, nebo tak to prostě jdu udělat. Pomodlím se za něj třeba, řeknu, můžu se za vás pomodlit. A to mi přijde takový jako normální asi.
5: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Jak blízko jsme realitě Velkého bratra ze slavného románu 1984? Tuhle otázku si asi budeme pokládat čím dál častěji. Aktuálně třeba i s takzvaným fenoménem sdílení polohy. Pokud čistě náhodou, podobně jako já, netušíte, o co se jedná a jak velký fenomén to je, tak vězte, že současná mladá generace zcela dobrovolně a chtěně nechává své kamarády a kamarádky sledovat, kde se aktuálně nachází právě prostřednictvím sdílení polohy, samozřejmě skrz mobilní telefony. Vědí vaši blízci, kde se přesně v tuhle chvíli nacházíte, anebo kdykoliv jindy, pořád? A je to projev péče nebo nová forma dohledu? Přesně o tom je nový hotspot, který dneska můžete poslouchat v On Airu na rádiu Wave po 16. hodině. A dozvíte se tak, jestli tohle pasivní sledování kamarádů jako nějakých postaviček ze hry Sims je do určité míry praktické a od určité míry toxické. No a proč dokáže sdílení lokace odhalit nejen to, kde jsme, ale taky kdo jsme? O tom všem je nejnovější hotspot. Poslouchejte dneska ve 4 odpoledne.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V minulé hodině jsem vás zval do divadel, teď přidám filmové tipy aneb kam a na co do kina. Kadaň, Kino Hvězda, dneska tam to bude na hudební notu v podstatě, protože se promítne snímek Iron Maiden Burning Ambition a začne se v 7 hodin večer. Částečně o muzice to bude i v chebském kině Svět od 17.30 Michael, snímek samozřejmě o Michaelovi Jacksonovi a ve 20.00 něco pro milovníky mlátiček, Mortal Kombat 2. Kino Svět ve Znojmě, Ďábel nosí Pradu 2 v 6 a Spasitel ve 19.15. A končíme na severu Čech Jabloneckým kinem Junior, kde se dozvíte, co nám zbylo z lásky ve 20.00.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Budějovický Majáles, taky festival Kamenice, Karlovy Vary, Colors of Ostrava nebo třeba Povaleč. Tam všude najdete v letních měsících i Radio Wave, nějakým způsobem takzvaně zaháčkované, ať už přímo z naší stage, jako je třeba případ budějovického Majálesu nebo festivalu Kamenice, tak případně s některými našimi podcasty a pořady logicky a tematicky Čelisti v Karlových Varech a nebo třeba Casablanca Quest nebo Chudáčci, které můžete také v průběhu letní podcastové scény najít v Praze. Kde všude nás najdete tam venku v průběhu měsíců června, července a začátku srpna. Najdete buď to shrnuté na našem webu, nebo sledujte samozřejmě taky sociální sítě Radia Wave. No a jeden event už takzvaně začíná za pár. Dneska konkrétně samozřejmě v Paláci Akropolis v Praze v finále checkingu, kde se večer dozvíte, kdože to z letošní trojice nominovaných v podobě Aida de Young, Frankie and the Deadbeats a Bad Focus nakonec vyhraje. Tak přijďte.
1: Kdo se zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
2: Ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam tři nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
1: Aida de Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJ Tma a Rozkvět.
2: No je, ty si Rozkvět najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

A jaké je vaše oblíbené zvířátko? Jestli je to jezevec nebo žížala, pak dost možná to máte velmi podobně jako Petr Uhlík a Adam Ernest, a.k.a. chudáčci, kteří v nejnovějším díle rozebírali právě svá oblíbená zvířátka. A došlo tak na Adamovo mrtvé morče, ale třeba i temné stránky nebezpečné kombuchy nebo kombuči, chcete-li. No a pokud budete poslouchat nejnovější chudáčky, tak taky zjistíte, že šakal není kočka a že za čarodějnictvím za zády na koštěti obvykle necestuje zlatý retriever. Pokud vám to vůbec nedává smysl, jste na tom podobně jako já a myslím si, že o to víc je důležitější si nejnovější chudáčky poslechnout, abyste tenhle zvířecí speciál rozpletli a našli v něm smysl. V čem rozhodně hledat smysl nějakou dlouhou dobu nemusíme, tak to je novinka od slovenské zpěvačky Mes. Hodně na první dobrou, ale v tom pozitivním udělaný song Chcem tě v sebe nájsť a zároveň taky ukázka z nové chystané desky, která se bude jmenovat Mess Season a vyjde na konci května.

0: Včera odpoledne jste v našem vysílání mohli poslouchat nejnovější houpačky, které se věnovaly tématu zrození mámy a tomu, co se děje, když se žena stane matkou. A kdy se vlastně tou matkou přesně stane? Jak vypadá ten přerod? Co všechno se mění? Já můžu říct z vlastní zkušenosti, že se to mění opravdu hodně. No a jak tyhle změny působí na dynamiku v páru, v přátelství a třeba i v dalších rodinných vztazích? O tom všem jsou nejnovější houpačky. Na novou roli mámy i táty se Míša Sladká ptala psycholožky a psychoterapeutky Pavly Koucké. Tady je ukázka a celé houpačky na wave.cz a v podcastech.
1: Neurologové vypozorovali, že v průběhu těhotenství a raného mateřství se snižuje množství šedé hmoty, a to třeba je o 4-5%, jo, takže vlastně docela hodně, a naopak jako bílá hmota se jako zase zvětší v tom objemu. A vlastně,
2: o mozku mluvíme.
1: O mozku, ano. No a vlastně celé je to proto, že vlastně ten fokus, ten zájem té ženy vlastně má být soustředěn na dítě, na jeho potřeby, na vztah s ním, na všechno, co s ním souvisí. A vlastně jako něco si pamatovat, jo, nebo analyzovat, to je prostě najednou vedlejší. Je to takhle vlastně správně a v pořádku. A zajímavé je, že ono se to v nějakém ohledu potom zase jako vrací zpátky, ale některé ty změny už opravdu zůstávají vlastně celoživotně.
2: No a to vlastně to, co popisujete, je, že z nás to mateřství dělá vlastně trochu někoho jinýho.
1: Ano, v nějakém ohledu, ano, opravdu se mění naše osobnost. Vlastně jako v jistém ohledu jsme to pořád my, ale... Jsme změněné. Jo, často se prostě mění žebříček hodnot, mění se nazírání, mění se na spoustu věcí, mění se emotivita. Jo, takže vztahovost, je to opravdu velmi, velmi komplexní změna.
2: Je to změna vítaná? Já se ptám, protože si dovedu představit, že se, jestli se toho třeba trochu nebojíme někdy, nebo z vaší praxe, jestli to můžete popsat.
1: Bojíme a je to taky přirozené, jenom někdy ty obavy jsou vlastně jako zbytečně velké a prostě souvisí s nějakou úzkostností a svým způsobem to může být i jako těžší v tom vyšším věku, jo, kdy už vlastně jakoby ta osobnost je nějakým způsobem stabilizovaná v nějakým obrazu a můžeme se víc bát toho, jak se změníme.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tři výstavní typy zahájíme v Benešově. Muzeum umění a designu představuje už jen do konce května výstavu s názvem Už tam budem, neboli takovou tu všudy přítomnou primárně dětskou otázku, která kolikrát ani nevyžaduje přesnou odpověď, ale jenom ujištění, že cesta má nějaký smysl a že existuje nějaký cíl. No a už tam budeme jako rodiče, i o tom je zmiňovaná výstava, kterou si můžete prohlédnout v Muzeu umění a designu v Benešově do 31. května. Přesun do Prahy, kemp, neboli prostor, který se bude zanedlouho zavírat kvůli rekonstrukci, takže zároveň máte jednu z posledních příležitostí tenhle prostor navštívit, než se zhruba na 3 roky uzavře veřejnosti. Už jenom do konce týdne, do 17. května, tam konkrétně probíhá výstava s názvem Devade, architektura Prahy mezi přísností a diskotékou. Neboli výstava, která se vrací v čase do 90. let, kdy se v architektuře v Česku prolínaly dvě perspektivy.

0: Jedna jako přísné proporce a poctivé materiály a stavby s uvědomělým charakterem a druhá jako kýč, nápadné tvary a exhibice kapitálu. Obraz téhle dekády v architektuře si můžete připomenout v Kempu do 17. května. Výstava s názvem Devade. A tipy na výstavy zakončíme jednou vernisáží. V galerii Klauda bude dneska v 6 zahájena výstava Alexeje Kliukova s názvem Narušený horizont, která představuje průřez prací tohoto malíře, jenž se pohybuje na pomezí stavby a rozpadu. Fragmenty stavenišť, krajiny a ruin se skládají do obrazů, kde se realita vychyluje a v její pozadí se objevuje ztráta orientace, tedy moment, kdy se vytrácí víra a zůstává tiché bloudění mezi prostorem a mezi tím, co nebylo dokončeno a tím, co už zaniklo. Narušený horizont, vernisáž Alexeje Kliukova, dneska od 6 v galerii Klauda.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Elephant a song pojmenovaný Dust. No a s rapem budeme pokračovat. Před námi je taková newyorská obdoba Kevua, protože Action Bronson je kromě rapera taky kuchařem. No a aktuálně ukuchtil už 8. studiovou desku, která se jmenuje Planet Frog, a najdete na ní i následující věc nazvanou Olympic Vince Carter. A pokud by vás zajímalo, o čem že Action Bronson v tomhle songu rapuje, tak ve chvíli, kdy se vám prozradil, že je i kuchařem, tak už vás asi nepřekvapí, že dojde třeba na neapolskou přehnutou smaženou pizzu Calzone. Action Bronson. Yeah.

0: Polští Kouls a vynikající věc pojmenovaná Nový Švěd, 10 minut před čtvrteční druhou hodinou v On Airu na Waveu, před námi docela ještě Bear Cloud, Petit Noir nebo Frankie Kosmos.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Američtí znou Strippers, ještě před nimi legenda Britpopu v podobě Blair, no a ve Spojených státech ještě chvíli zůstaneme, podíváme se tentokrát za dvojicí Ear a jednou z aktuálních novinek týdne tady u nás na rádiu Wave, kterou je jejich věc pojmenovaná Ne plus Ultra. No a jinak do 15. třeba taky Clips, Edison Ray, Vince Staples nebo Hayley Kiyoko. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího vydání Potu a ještě stihneme i nějaké ty koncertní typísky. Are you videoing me right now?

0: News.
1: Klips navrátivší se zpátky na scénu, tihle dva bratři neboli Malis a Pušatý, kteří tuším, že v loňském roce po více jak 15 letech vydali společnou desku a vy jste z ní poslouchali věc Ace Trumpets. Před námi teď ukázka z nejnovějšího Potu, ve kterém byl jako host tanečník, překladatel a taky queer queen Dan Brátka, který v nové epizodě podcastu Pot vyprávěl Kájovi a Elišce mimo jiné o tom, jak převychoval svou vnitřní kritičku na nejlepší kamarádku a dokázal se smířit sám se sebou. Poslechněte si ukázku a celý Pot na Wave.cz a v podcastech.
2: Než jsem šel jako na 8letý gimpl, tak jsem na základce chodil na atletiku.
0: To jsem nevěděla ani.
2: Nepamatuju si z té doby nějaký takový jakoby silný moment, kdyby mi bylo blbě, i když nějaký prostě ty kořeny z toho dětství tam jako jsou. A mám pocit, že se to vlastně začalo zhoršovat až na tom jako gimplu, no. Tak nevím, jestli je to prostě puberta a spoustu dalších věcí, nebo jestli to na to má nějaký vliv. Ale jako dlouho jsem hledal pohyb, který by mi jako vyhovoval a nějakou dobu jsem běhal, ale měl jsem to s tím běháním vlastně trochu stejně jak s těma lidma, že prostě jsem si říkal, že to jakoby dělat má a dělal jsem to jakoby správně a posouval jsem nějaký výkon a říkal jsem si, jo, tak asi něco pro sebe jakoby dělám teda a asi jakoby vypadám dobře, tak asi takhle to jakoby má vypadat, ale jako necítil jsem to. A pak se mi prostě rozestoupily se mraky a zjevila se Eliška Sýkuchová. A já prostě jsem nějak jakoby věděl, že to pro mě bude těžký, ale že to chci jako zkusit. Že prostě nějaký takovýhle jakoby pohyb, který je vlastně pro úplný začátečníky, ale zároveň hodně je náročný ho jakoby provádět, když s tím člověk nemá zkušenost, tak jsem do toho jako šel. Začátky pro mě byly jako extrémně těžký. Prvních pár lekcí jsem jako chodil prostě na záchod zvracet a hledal jsem sílu na to, abych vůbec tam jakoby byl.
3: A jako z nervíku, myslíš?
2: Mega, no. Jako strašně.
3: Vlastně. Jo, já si říkám, že to jako ta psychika, jako vůbec si dovolit jako tohle udělat, nebo kvůli nějaký třeba sociální úzkosti a tak, že to může být to největší, že?
2: Jo, a zároveň si myslím, že není úplně pro každýho dobrý to jako překonávat, tak jako jsem to překonal já. Že je někdy dobrý přesně to vzít jako, že tak to zkusím třeba za rok nebo něco, ale já jsem nějak v tu chvíli jakoby cítil, že
3: to potřebuješ
2: je prostě. To něco, co jako potřebuji a co potřebuji jako prolomit. A nějak se to jako stalo, no, po půl roce jsem se začal dívat do zrcadla na těch lekcích, po roce jsem se
3: a viděl
2: tam
3: jsem Nicole Scherzinger.
2: Jakoby zatím sebe, ale to se taky jako vyvíjí. No a po roce jsem došel jakoby do fáze, kdy vlastně to tak na 60% pro mě bylo jakoby těžký tam bejt a na 40% mi to jakoby dávalo radost, ale furt se to nějak jako vyplatilo. No a po nějakých 2 letech se to jako úplně převrátilo, no, že teďka už se tam jenom těším a už je mi tam jenom dobře a už to vlastně vůbec není žádný jako výkon tam bejt. Takže jsem to trošku jako se do toho natlačil, což
3: a taky jsi to daleko by sis to nadávkoval, že? Což za mě zní jakoby super.
2: Jo, je pravda, že tam podle
3: recept,
2: mě
3: jako, že to nemusí být hned, prostě hned jako si dávat taky ty vysoké očekávání, no, že? Jasný, že najednou přesně uvidím jako v zrcadle Nicole Scherzinger, jako ne, ono to trvá prostě roky, jo, že?
2: A zároveň mám pocit, že tam i jakoby byl během té doby nějaký půl rok, kdy jsem prostě z toho jakoby vypadnul, protože jsem věděl, že jakoby potřebuji vstřebat, co jsem zatím tam jakoby provedl a pak bude síla pokračovat dál, ale je to prostě super, no, jakože vystupuju tam nějak jakoby z hlavy a neřeším to všechno prostě tady, ukazuju si na hlavu pro posluchače rozhlásku, ale nějak prostě se jakoby dám do pohybu a ono to vždycky něco udělá, no.
4: Pot. Pot. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Půl třetí čtvrteční onér na Wave už za chvilinku se slovenskými obligatné a nebo nekompromisní spoluprací MC Jala a Skoč Rolexe. No ale dneska v šest taky nekompromisní útok na vaše uši v podobě nejnovějších čelistí. Aleš Stuchlý, Tonda Tesař a Martin Plešil tentokrát rozeberou B-Team, taky jeden z aktuálních hororů, který běží v kinech s názvem Hokum, a určitě se dozvíte i, co zbylo z lásky na spektru. Krédo, Kuna, Čelisti dneska od šesti.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Koncertní tipy na čtvrteční večer. Začínáme v Brně. Klub Alterna dneska zve na křest alba kapely Taskent a taky na hosty v podobě Líborn. Poetický rap, dechové nástroje poháněné precizní taneční rytmikou a detektivové bez pistolí. Dneska od 7:30 v klubu Alterna v Brně. O pár ulic vedle kabinet Můz, dneska taky křest alba, a to kapely Panoptikum brněnské skvadry, která hraje hlavně psychedely a jako support vystoupí Ghost of You. Kabinet Můz otvírá v 8. A pokračujeme Prahou. Palác Akropolis, už dneska určitě několikrát zmiňovaná Checking Showcase od 6:30. Dozvíte se, která že z nominovaných kapel lomeno projektů to letos vyhraje. A samozřejmě si je užijete naživo. Aida de Young, Frankie and the Deadbeats a taky Bad Focus. Petrohradská kolektiv, dneska Garden Opening od 6:00, se jmény jako Eva Spell a nebo Fae Bestia. Do Fuxu můžete zajít na Medial Banana, jedno z nejvýraznějších jmen reggae scény ve střední Evropě, a taky na slovenského repera Lej Loufáže. Od 7:30 dneska ve Fuxu. No a Signal Space zve od 7 hodin na Nobody Listen a jeho projekt, který propojí hudbu a audiovizuální prostředí.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Hayley Kiyoko si přeje, aby našla lásku, já jí to samozřejmě přeju taky, ale třeba už ji našla, tenhle song už nějaký ten pátek je venku. Každopádně před námi je střídání za mikrofonem, za pár minut máme třetí odpolední. Dneska tady s váma dále až do té podvečerní půl šesté bude Anna Mikulandová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A už jsem trošku i dneska avizoval, že taky nejnovější hotspot na hodně zajímavý téma opět rezonuje legendární román 1984 a Velký bratr, tentokrát trošku dobrovolně.
1: Je to tak, protože dnešní hotspot bude o sdílení polohy. To je vlastně něco, co asi hodně lidí vnímá jako něco možná lehce jako toxického. Přece jenom vědět o všech svých kamarádech, kde se nacházejí a co zrovna třeba dělají, může být pro někoho problematický. Každopádně pro generaci Z se tohle stává běžným standardem přátelství a dokonce i právě těch vztahů. No a právě o tom, kde třeba hledat tu hranici, kdy je to něco, co můžeme považovat za toxické a kdy se jedná právě o věc spíše bezpečí. Tak o tom bude právě ten dnešní hotspot, který se ale zaměří i na to, že tohle sdílení polohy nejenom může objasnit, kde jste, ale třeba i kdo jste. Takže za mě moc zajímavý téma, na který já se moc těším a pokud zaujalo i vás, tak rozhodně poslouchejte Radio Wave a pořad hotspot dnes o 4 hodin.
0: No a samozřejmě poslouchejte dál i v následujících minutách spousta nový muziky a Anna Mikulandová za mikrofonem. Já se loučím, mějte se krásně.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
3: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Girl in Red a její Body and Mind, předtím ještě zastávka na české hudební scéně, a to společně s projektem Goodbye Clifford a singlem Exhale. Teď je 15:07, vy posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde právě teď taky začíná dnešní další On Air, tentokrát s Anou Mikolandovou. Já vás po delší době opět vítám na vlnách Waveu a těším se na ty společné 3 hodiny, které teď máme před sebou. Dnes nás čeká hlavně premiérový díl našeho podcastu Hotspot, na který jsme už před pár minutami zvali společně s Jardou Petříkem. Pokud vám ale tato informace unikla, tak dnešní Hotspot se bude věnovat fenoménu sdílení polohy. To, co dřív působilo jako zásah do soukromí, se ale teď pro generaci Z stává běžným standardem přátelství i vztahu. Hotspot nás čeká ve vysílání přesně ve 4 hodiny odpoledne. Do té doby samozřejmě položky z našeho playlistu, dnes taky plnýho novinek, zároveň nějaké ty kulturní tipy, to vše máme před sebou. Začneme ale tím playlistem, před námi je rovnou právě jedna ze zmíněných novinek, za kterou stojí britská hudebnice Charlie XCX, která se po obrovském úspěchu desky Bread z roku 2024 znovu hlásí o slovo, a to tentokrát s novým singlem Rock Music. Tenhle single je taky ochutnávkou z jejího už 7. připravovaného alba, takže to, jak bude pravděpodobně znít, tak si tak trošku nastíníme už teď za malý okamžik. Tady je Charlie XCX a její novinka s názvem Rock Music.
1: Novinka.

0: Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave a nás teď v 15 hodin na 17 minut čeká ukázka z nového dílu podcastu Chudáčci. Šupléra, Vožungr a nebo Super kombíčko. Chudáčci v nové epizodě vyřknou svá oblíbená, ale i nenáviděná slova. Připravte se na kletby, zůstavitele a i neboštíky. Tady je krátká ukázka z nových Chudáčků. Celý díl najdete jako vždy na našem webu a taky ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Teď jsem prostě se učil text a v té ta věta byla: děti zůstavitele jsou nepominutelní dědicové.
2: Do čeho jsi to učil?
1: To jsou ty vraždy v kraji. A normálně mi došlo. Za prvý jsem v životě neřekl nepominutelný. Nikdy.
2: No.
1: A nikdy jsem neřekl zůstavitel.
2: No tohle spíš, to je hustý. Co to, kdo to je zůstavitel?
1: Zůstavitel je ten,
2: zůstavitel zoologický.
1: Po kom zůstane to... Ten, co umřel. Ten, jo, co po něm zůstávají ty věci.
2: Takže neboštík.
1: Dalo by se říct i neboštík, ale nikdo mi tam napsal zůstavitel. A nehádal jsem se, prostě jsem to naučil, ale bylo to teda docela jako těžký.
2: To chápu,
1: jakoby pain,
2: no.
1: Možná.
2: Zní to jako... Chtěl jsem si vzpomenout na nějaký anglicismus, ale jsem starý. Napadly mě jenom 16 českých variant.
1: Amos tě pohladil teď právě, cítil jsem to.
2: Hele, a máš nějaký slova...
1: Amos Valaplaja. Pardon.
2: A máš nějaký slova, u kterých jsi až v hodně pozdním věku zjistil, jak se správně vyslovujou a zjistil jsi, že si je celý život vyslovoval špatně?
1: Ano, ale to je anglicismus taky. To je nejvtipnější, to máme s Andreou.
2: No.
1: Hele, my na něj máme úplný crash. A je to crash?
2: Sakra fakt.
1: No, říká se, naopak je to.
2: Podle mě se říká crash, podle mě.
1: Ne, takže, ano, my jsme říkali crash, my jsme furt, no mám na něj docela crash.
2: No a on se říká crash.
1: A crash se říká.
2: Uf, dobrý, tak nejsem tak starý.
1: Dobrý, uf, tak ty jsem to pomotal. Ty lidi se s tou zasmějou a říkají si, jasně, on ví, jak se to říká správně, ale jako ještě se tím pohraje.
2: Jo.
1: A ty, ani tohle vůbec nevnímáš, jo, protože ty jedeš prostě, jasně, co jsem tak říkal. Takže to tak řekl, tak crash.
2: Já mám na něj hrozný crash. No jo, nebudu říkat jméno, ale...
1: Zase ta holka s morčátkem?
2: Ne, to není, ale říkal mi kamarád Filip Kaňkovský. Jedný z jeho slečen, že říkala, hele, prosím tě, Tomáš, prostě prach jak uhoř.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Posloucháte Rádio Wave, je 15 hodin 29 minut a před námi je rubrika Kulturistán, ve které vás tentokrát pozvu do kina. Čtvrtek je totiž dnem filmových premiér a i v tom dnešním výběru se několik nových filmů, který právě dnes míří do kin, objeví. Začneme v Kadani v kině Hvězda. Tam právě dnes od 7 uvedou novinku Iron Maiden Burning Ambition. To je dokument o cestě této ikonické rockové kapely, se kterým nahlédnete do historie právě skrze oficiální archiv kapely Iron Maiden. To je tedy novinka, na kterou dnes od 7 můžete zajít do kina Hvězda v Kadani. Naší další zastávkou je kino Svět v Chebu. Tohle kino 17.30 nabídne další hudební film, tentokrát snímek Michael, drama o životě zpěváka Michaela Jacksona, a v 8 hodin Mortal Kombat 2, očekávané pokračování akční fantasy ságy založené na legendární videoherní sérii. Tenhle snímek je další novinkou v kinech a právě na Mortal Kombat 2 můžete dnes zajít taky do kina Svět v Chebu. Před námi další kinosvět, tentokrát ale zamíříme do Znojma. V tomhle kině od 6 hodin promítají Ďábel nosí Pradu 2. Další pokračování ikonického příběhu, tentokrát ze světa módy a největšího módního časopisu Runway. To je

0: Tedy film Ďábel nosí Pradu 2 s Meryl Streep, Anne Hathaway a Emily Blunt v hlavních rolích. Kinosvět dále na svém programu od 19.15 má snímek Spasitel, což je za mě dost povedený sci-fi s Ryanem Goslingem o učiteli, který je vyslán do vesmíru, aby zachránil slunce a společně s ním i celou sluneční soustavu, včetně planety Země. To je tedy dnešní program Kina svět ve Znojmě. A na úplný závěr dnes zamíříme na sever, konkrétně do Jablonce nad Nisou, do kina Junior. A právě v tomhle kině mají na programu od 8 hodin další novinku tohoto týdne, tentokrát islandské drama Co nám zbylo z lásky. Tak to byla rubrika Kulturistán, ve které jsem vás pozvala do kin po celé České republice. Doufám, že třeba dnes na nějaký ten film vyrazíte, anebo vás aspoň tahle nabídka inspiruje, kam vyrazit v těch následujících dnech. A my teď v 15:32 vyrážíme zpět do playlistu Rádia Wave, ze kterého nás čeká třeba ASAP Ferg a nebo zastávka na české hudební scéně, a to společně s kapelou Ida The Young.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Scéna s opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu, speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Poslouchej už dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

Posloucháte Radio Wave, máme 15 hodin 39 minut a tohle je Ida The Young, indie folková kapela původem z Plzně, kterou určitě můžete znát i z vln Radia Wave, a to hlavně jako úspěšné soutěžící z naší hitparády neobjevených talentů, tedy z pořadu Starter. No a na kontě mají i další velký úspěch, a to hudební cenu vinila za objev roku. A projekt Ida The Young je také jeden z nominovaných v naší hudebně exportní soutěži Checking 2026. A kdo Checking vyhraje, se dozvíme už dnes, protože právě dnes večer se koná Checking Showcase, který proběhne v Praze, a to konkrétně v Paláci Akropolis. Mezinárodní odborná porota bude dnes večer vybírat vítěze mezi třemi nominovanými. Kromě pětice Ida The Young o výhru bojují třeba městští kovboji Frankie and the Deadbeats a také znovu nominovaný architekt moderní elektronické produkce Bad Focus. Showcase, Checking Showcase začíná v Paláci Akropolis v 18.30, tak určitě doražte a nenechte si ujít jak koncerty právě těch všech tří nominovaných projektů, tak hlavně pořádnou oslavu vítěze tohodle super projektu. Takže dnes večer v 18.30 v Paláci Akropolis, těšíme se na vás.

Český rozhlas Radio Wave.

0: Slovenský hudebník Fulcrum právě teď v 15 hodin na 51 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave. Čtvrtá hodina před námi a jak jsem slíbila, tak právě dnešní odpoledne bude v našem vysílání patřit primárně podcastu Hotspot. Dnes nás čeká rovnou premiérový díl Hotspotu, ve kterém se Sarah Abulkasim a Barbora Součková zaměří na fenomén sdílení polohy. To, co dřív působilo jako zásah do soukromí, se pro generaci Z stává běžným standardem přátelství a i vztahu. Od ujištění, že jsme dorazili v pořádku domů, až po pasivní sledování kamarádů jako postaviček v Simicích. Kde ale končí praktické výhody a začíná toxická kontrola? A proč dokáže sdílení lokace odhalit nejen to, kde jsme, ale i to, kdo jsme? Tak o tom bude premiérový díl Hotspotu, který nás čeká už za malý okamžik, a to přesně ve 4 hodiny odpoledne. Do té doby ale ještě zůstaneme v playlistu Rádia Wave. Před čtvrtou nás čeká třeba ještě domácí kytarovka Island Mint a jejich Burnout. Hezký poslech nejenom našeho playlistu, ale samozřejmě i premiérového dílu Hotspotu vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
2: Ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
1: Aida the Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
2: No je, je.
4: Ty jsi Rozkvět najednou.
5: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
6: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
7: Playák. Hudební mix Rádia Wave.
8: Hudební mix Rádia Wave.
9: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
10: Rádio Wave.
11: Děláme vlny.
12: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Sdílení lokace může být fakt jako velmi užitečný nástroj v otázkách nějakého jako bezpečí.
3: Proč jsi ještě doma, proč se zastavila tamhle a vždycky tam vlastně potom zůstávají ty zadní vrátka, ten argument, že tu lokaci si přece sdílíte, protože máte o sebe navzájem starost.
2: Je to vnímaný možná spíš jako tak, že soukromí se může rovnat nějaká jako netransparence.
0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahojky.
2: Ahoj.
3: Já jsem Sarah Abulkasim.
2: A já jsem Barbora Součková.
3: A společně vás vítáme u dalšího, tentokrát společného dílu Hotspotu. Pořadu o trendech na sociálních sítích, na které se snažíme nahlížet v kontextu a kriticky.
2: Dneska bychom se společně chtěli zaměřit na fenomén sdílení lokace, protože si obě dvě všímáme, že v poslední době se téhle poměrně okrajové funkce v našich telefonech začalo stávat něco, co vlastně docela běžně používáme. Sdílíme si polohu s kámoši a kámoškami, s rodinou nebo partnery a partnerkami a začíná se to v podstatě stávat naprosto běžnou součástí naší každodennosti, ale i vztahu a komunikace.
3: No a zároveň jsme se o sdílení lokace nebo polohy společně v kanclu už několikrát bavili a i mezi našimi dalšími kolegy a kolegyněmi jsme zjistili, že ten pohled na to, co vlastně tahle funkce v našich telefonech znamená a jaký kdo vnímá, není úplně jednoznačná. Ono to vlastně hrozně hezky ukazuje, jak sociální sítě a digitální média mění naše vnímání soukromí, bezpečí, ale i blízkosti. Sdílení lokace totiž může být praktický, uklidňující nebo zábavný, ale na druhé straně otevírá i otázky kontroly, závislosti na neustálém kontaktu nebo třeba tlaku být pořád dostupný.
2: Přesně tak, takže dneska bychom chtěli tyhle perspektivy sdílení naší polohy společně rozebrat, ale ještě předtím nesmíme samozřejmě vynechat naší oblíbenou rubriku Hot or Not.
0: Hot or Not.
2: Tak Sáry, pověz, co je teď pro tebe v poslední době hot?
3: No, moje hot je divadelní inscenace s názvem 50 démonů čtverečních, na který jsem byla minulý týden v Arše. Jejíž scénáristka je Adina Šulcová, kterou jsme tady měli a je to zároveň teda režisérka. A je to vlastně taková parodie na horory a sitcomy zároveň, taková hodně kempy nebo stylizovaná konverzační komedie o rodině, která si místo dost potřebné terapie zavolá k sobě domů médium, který tam naciťuje špatné energie. A mně se na tom hrozně líbilo a bavilo mě, že ta vlastně přehnaná ironická estetika tam není jenom samoučelně, aby se člověk zasmál, ale funguje jako takovej filtr, jak mluvit o docela těžkých tématech, jako je třeba rozpad rodiny, samota, různé krize ve vztazích a tak. A zároveň je to úplně prosáklý internetovou estetikou a humorem mladší generace. Jsou tam třeba schválně trapný dialogy, přepálený emoce a v jednu chvíli tam dokonce zazní režim Nerušit od Dolara Prince a zároveň tam zmiňují Hobby Horsing a tak. Takže si umíš představit podle mě tu atmosféru a vibe toho celého představení.
2: No, naprosto dokonale a musím se teda přiznat, že je to představení, který mě hodně láká. Ještě jsem se bohužel nedostala k tomu se na něj jít podívat, ale po tomhle tvým doporučení to teda určitě rozhodně zvážím, protože že to zní super.
3: No, ono bylo docela beznadějně vyprodaný, ale zároveň jsem si všimla, že teď zařadili nový termíny na podzim, takže...
2: No, takže na podzim.
3: Na podzim. No a Baru, co je tvoje hot za uplynulej týden?
2: Já by jsem chtěla tady zmínit písničku, kterou po hodně dlouhý době vydala zpěvačka a producentka Margo.
4: Mezi náma jsem s tebou a přece sama
2: Margo je vlastně, jak už jsem zmiňovala, zpěvačka, producentka, zároveň naše posluchačstvo ji asi zná i tady od nás z Vln Rádia Wave, jakožto Anetu Martinkovou, skvělou novinářku, mimo jiné za její hudební projekt držitelku ceny Vinila.
3: Tak.
2: A ta nová písnička, kterou úplně nevím, jak nazvat, protože ten název je 07-2020 a já nevím.
3: Říkejme tomu tak, ano.
2: Já nevím, jak to přesně nazvat, aby jsem to neskomolila, což se možná právě teď stalo. Každopádně tahle písnička je za mě strašně hot. Nejenom vlastně jakoby ten velký comeback Margo, která poslední album vydala v roce 2018, ale i to, že vlastně je to jako hrozně nádherná balada, která mi teďkonc hodně často od té doby, co to minulej čtvrtek mám pocit, vydala, tak docela často hraje v mých sluchátkách. Je to taková písnička vlastně jako o lásce, o tom, jak může vlastně jako zároveň hladit i bolet, tak jsem to aspoň teda jako nacítila já, ale v tomhle tom nejsem úplně nejsilnější. Každopádně, když to Aneta sdílela na svém Instagramu, vlastně releasenula, tak tam pod tím taky napsala, že se můžeme těšit na další tvorbu a já se za sebe teda těším hrozně moc, protože je to super. Produkoval to znovu s ní Tomáš Havlen a tohleto duo se zdá být i po tom posledním albu hodně produktivní, takže se na to fakt hrozně těším.
3: Já s toho mám taky hroznou radost. Sama o sobě ta písnička je skvělá, ale přesně nejvíc hot mi přijde to, že se nám Margo konečně navrátila, takže budeme se těšit na další písničky.
2: No každopádně teďkonc ale k tomu negativnímu nebo tomu, co bychom nazvali nebo označili za poslední dobu jako not. Tak Sáry, co to bylo?
3: Moje not je novej memoár od autorky a herečky Leny Dunham, kterou většina lidí může znát z takového kultovního seriálu Girls, který mimochodem miluju a proto jsem si říkala, že si ten memoár ráda přečtu. Ta knížka se jmenuje Famesick a musím říct, že mě tam vlastně docela zklamalo, jak reflektuje některé svoje problematické výroky, který kdysi napsala na svůj Twitter. Konkrétně teda moment, kdy veřejně vlastně zpochybnila obvinění ze sexuálního obtěžování vůči jednomu ze svých kolegů. A ona to tam vlastně hodně vysvětluje tím, že byla zrovna po náročné operaci a pod vlivem silných prášků. A já vůbec nechci zlehčovat náročnost té operace a to, že člověk je tím určitě do nějaké míry ovlivněný, ale zároveň, pokud se k tomu po letech vracíš, tak mi přijde vlastně důležitý hlavně jasně pojmenovat, proč to bylo špatně a ne to primárně rámovat okolnostma, který to mají vysvětlit. Protože přece jenom to nebyl jenom nějaký nešťastný tweet, ale veřejný zpochybnění člověka, který mluvil o sexuálním obtěžování. Takže proto volím tohle a možná i celou knížku jako not. No ale Baru, pojďme k tvýmu not za uplynulý týden.
2: No tak já se svým not trošku jakoby přiznám ke dvou věcem, za který se malinko stydím. Protože jsem navštívila po hodně dlouhé době multikino. A já jsem tady v tomhletom multikině byla na snímku Michael. No. A je to pro mě fakt velký not, protože jako takhle, mě to jako, musím zase přiznat, docela zajímalo, jak vlastně příběh tohle zpěváka s velmi problematickým a kontroverzním kontextem vlastně budou vyprávět. No a vlastně mě to jako nemile překvapilo v tom, že nějaký můj předsudek o tom, že ten snímek bude hodně naleštěný, hodně takový jako hollywoodský, až idylický, takže vlastně tenhle ten můj předsudek se potvrdil a ten film je vlastně jakoby fakt hrozný. Toho Michaela vlastně jako hrál jeho synovec Jafar Jackson, který, já bych ale tady chtěla zase na druhou stranu říct, si myslím, že na té roli odvedl jakoby spoustu práce a to je jako určitě potřeba ocenit, že vlastně jako jakým způsobem tančil a vlastně celý to jako hrál bylo mimořádný. Zase na druhou stranu prostě ten film ale jakoby postrádá i jako nějaký jako základní filmařský řemeslný kvality za mě. I v nějaký jako tý celkový jako příběhový skladbě za mě tolik jako mezer, respektive ne jako mezer, ale prostě ten příběh nějak ve finále ani nedával tolik smysl. Bylo to celý zmatlaný, byly tam naprosto příšerný CGI efekty, celý to znělo, jak kdyby aby tam pustili prostě jenom hudbu, záznam prostě z desky a ani si nepohráli s tím, že třeba jakoby na stadionu může jakoby nějaká performance znít trochu jinak než ve studiu. Nevím, prostě je to not a bylo to hrozný, no, takže super not, no. No každopádně teď už se pojďme vrhnout na to dnešní téma, kterým je sdílení lokace. Tak Sáry, jaký máš vlastně jako ty zkušenosti se sdílením polohy? Sdílíš s kým a případně proč nebo proč ne?
3: No já mám se sdílením polohy vlastně dost kladný zkušenosti a sdílím polohu s partnerem a svými nejbližšími kamarády, ale myslím, že se tam asi najdou i nějací známí, který se tam tak, nevím, se kterýma jsme se propojili a pak už jsme to nezrušili. Každopádně je to jenom takový menší okruh lidí. Pro mě je to hodně praktická věc. Já myslím, že poprvé jsem si zapla sdílení polohy právě s partnerem, když jsme byli v Maroku, kde je spousta lidí a přítel se pořád zastavoval a něco fotil. Já jsem měla svoje tempo a on navrhl, že tady bychom si mohli začít sdílet polohu, že se potom snadno najdeme a nemusíme se tady nahánět. A od té doby to vlastně takhle jedeme pořád. Ale musím říct a zdůraznit, že to není v žádném případě v nějakým kontrolovacím kontextu, že jde opravdu jenom o tyhle ty praktické věci. A jakmile by do toho byla jakkoliv angažovaná moje důvěra, že bych se koukala na to, kde zrovna třeba ten partner je, tak to mažu. Protože za prvý by mi to nedělalo psychicky dobře a za druhý je to něco, co ve vztahu prostě nechci a chci, aby ta důvěra tam byla vybudovaná vzájemně a ne skrze nějakou technologii. A s kamarádkama to mám vlastně dost podobný, taky hodně z praktických důvodů a vzpomněla jsem si teďko na situaci, kdy jsem třeba byla na Erasmu v Istanbulu a moje kamarádka viděla na poloze, že jsem v Uludagu, což je vlastně taková horská oblast v Turecku a hned mi psala, jako jestli jsem v pohodě, jestli mě někdo neunesl. A já jsem byla na lyžích tam. Ale jako jasně, od kohokoliv jiného by mi to přišlo creepy, ale vlastně od těch pár lidí, co tam mám, tak vím, že se mnou všechno myslí úplně nejlíp a že o mě doopravdy mají starost a že to je z tohohle důvodu. No a Baru, jak to máš ty se sdílením polohy?
2: Já jsem taky zapletená do toho, že svoji polohu sdílím. Už to bude jako pár let asi jo. A můj okruh je tam velice malej a je omezený jenom na nejbližší přátele a rodinu. Vlastně asi takovým tím největším argumentem, proč to mám, je bezpečí u mě. A myslím si, že to je takový jako typický argument. Já si myslím, že se k tomuhle z tomu ještě dostaneme. Určitě. Nebo minimálně ty naše příklady podle mě budou hodně jako ilustrativní pro to, co my vlastně v tomhle díle budeme rozebírat úplně celkově. Je to bezpečí, aby jsem prostě já, ale i ostatní o mě měli přehled vlastně, kde se nacházím v případě, kdyby to prostě bylo potřeba. A u těch přátel je tam možná i moje taková jako motivace trochu právě jako praktická, že jako čas od času se může stát, že se na tu polohu, když procházím třeba nějakou oblastí, kde vím, že se ty lidi jako zdržujou, takže se jako kouknu, jestli ten člověk náhodou třeba, já nevím, není ve svýho oblíbený kavárně, kam mi prostě jakoby už předtím dávno jakoby řekl, že jakoby chodí pracovat třeba, takže to jenom jako čeknu, že bych prostě rychle pozdravila a tak, ale spíš tohle to vlastně nedělám a já teď jako se zamýšlím, kdy jsem tu aplikaci otevřela jako naposledy a podle mě už to bude pár měsíců. Já vlastně na to už vůbec nechodím.
3: Já na to chodím vlastně poměrně často. Mně teď třeba napadá situace, kdy jsme byli s kamarádkami domluvený, že půjdeme do fitka. Výjimečně teda u mě. A já jsem měla zpoždění a hrozně jsem se nervovala z toho, že teda mám to zpoždění a že nestíhám a koukala jsem na to, jestli už tam jsou a jestli teda je mám psát, že budu mít asi menší zpoždění nebo jestli ho mají taky. A jsou to vlastně tyhle jako malé věci, kterými hrozně zesnažím život. No. Já vím, že nic by mi neudělalo poslat zprávu, ale zároveň tohle je takový low effort. No.
2: Jo, já s tímhle hodně souhlasím a vlastně jako tohle se mi stává taky často, že specificky v jedné jako skupině kamarádek, kde se každá vlastně jako hodně trousíme na ty srazy, tak tohle je jakoby úplně nejlepší nástroj, protože už se taky všechny známe a jim nevěřím, že tam budou prostě za 5 minut, protože vím, že to bude třeba za 15, takže se prostě jenom kouknu na tu polohu, řeknu si, jo, OK, prostě klasika a je to v pohodě, můžu si tady dát jako v pohodě třeba pití, než přijdou, něco takového.
3: No přesně, přizpůsobíš tomu jako i to svoje tempo, abys tam potom nemusela třeba zbytečně čekat, jo. Vyjdeš o něco později.
2: Ano, i když já teda vlastně teďkon jsem to prezentovala hodně, že jako můžu si v klídku počkat, než přijdou, já jsem zrovna jakoby ta, která chodí strašně pozdě, takže jsem většinou jakoby spíš ta, která jakoby někam dojíždí úplně hrozně pozdě, o několik prostě desítek minut později a jenom čekuje, jestli už tam všichni jsou, a budu já ta, na kterou se čeká. No,
3: a takže jsou většinou, co?
2: Jsou.
3: No ale protože my i z debat z našeho kanclu vlastně víme, že to mezi lidma dovede vyvolat opravdu rozmanitý emoce, tak jsme se rozhodli udělat takovou menší anketku po redakci Rádia Wave a myslím si, že docela dobře ukazuje, že ty názory na sdílení lokace jsou poměrně polarizovaný, rozdílný, stejně jako i motivace lidí, proč to používat.
4: Za mě to je úplně jako v pohodě akceptovatelný, normalizovatelný, normální, každodenní jako činnost. Mám tam svoje simíky, je to taková jakoby gamifikace přátelství a vztahu, mám tam partnera. Myslím, že to mám třeba 7 lidí a vím, že třeba maminka mýho partnera, tak to má úplně nejradši, protože ta se vždycky hlídá, jestli už jede z práce, jestli se zastaví třeba na svíčkovou s knedlíkama a tak. A přijde mi, že v mém okolí to všichni hrozně berou. A překvapuje mě právě třeba tady v práci, když jsem narazila na názor, že to je jako too much.
5: Já bych to nikdy neudělala, protože si myslím, že já i můj manžel třeba, což je asi první osoba, o který by mě napadlo, že by to asi dávalo smysl, nebo že to takhle lidi dělají, tak máme právo být někde neviděný a nesledovaný.
6: Já si myslím, že sdílení polohy je strašně super věc a moc rád to sleduju. Sdílím polohu pouze s pár lidmi, ale kdybych mohl sdílet polohu s více lidmi, byl bych spokojenější. A mám to rád, protože mě to udržuje, přijde mi, že mě to udržuje v kontaktu s těma lidma. Občas se tak rád kouknu, co dělají, a když zjistím třeba, že jsou doma, tak si je představím, jak sedí na svém gauči a koukají se na nějaký oblíbený seriál a mám hned lepší pocit.
2: Sdílení polohy může být taková vlastně jako hodně symptomatická věc, nebo mně to tak alespoň přijde, jako nejenom pro současnost, kdy mluvíme o tom, že vlastně jako naše životy už jsou úplně protkaný sítěma a zároveň i naše vztahy s ostatníma lidma, který máme, už tomu vlastně jako nejde moc uniknout, ale zároveň mně to přijde symptomatický i pro současnou mladou generaci, která některé věci vlastně jako vnímá hrozně neproblematicky a tím vlastně jako to nemyslím vůbec špatně jako kritiku mladý generace, navíc to jako fakt nechci úplně jako generalizovat, ale spíš to myslím v tom smyslu, že jsme se hodně posunuli ve vnímání některých jako technologických věcí v tom, že už pro nás vlastně jsou něco, nad čím vlastně nějak jako hloubavě nepřemýšlíme nebo se nad tím nepozastavujeme, protože prostě naše návyky a chování na sítích, se kterými jsme vyrostli, jsou prostě už jako jiný a v některých věcech vlastně jako hrozně otevřený.
3: Já si ale myslím, že když vezmeme v potaz tu pomalou expozici, to, že se každý den vystavujeme sociálním sítím a žijeme v tomhle digitálním světě, tak že se to nemusí vztahovat jenom na mladou generaci, ale že vlastně je to věc, která se nás týká plošně a mezigeneračně.
2: No to úplně rozhodně a s tím souhlasím a ono vlastně je tady docela zajímavý se podívat na nějaký průzkumy, čísla, data. Mě třeba zaujal jeden od společnosti All About Cookies, který je z roku 2026, podle kterého až 62% Američanů a Američanek svoji polohu s někým dlouhodobě sdílí. Ale zároveň je tady právě zajímavý a v tom prostě jako nějaký rozdíl generační jako lehce bude, že mezi generací Z je to až 75% lidí, takže vlastně jakoby vidíme, že ta generace je tímhletím jakoby zasažená fakt jakoby ze 3/4 Zároveň mě ještě přijde taky z tohohle průzkumu hodně zajímavá věc a to, že generace Z svoji lokaci sdílí i mezi svoje přátele až 4x častěji než starší generace, což je vlastně jako hrozně důležitý posun, protože dřív bylo vlastně jako běžnější spíš tu lokaci sdílet v rodině nebo právě s partnerem a partnerkou, ale dneska se to vlastně jako začalo posouvat a to je právě jako hrozně zajímavý a přijde mi to zajímavý jak na té anketě, tak i na našich vlastně jako osobních příbězích, kde vlastně se tohle potvrzuje, že se to jako začíná posouvat do daleko širších sociálních kruhů jako součást vlastně nějaký naší každodennosti a naše nějaká jako naprosto běžná součást právě nějakých těch jako přátelských vztahů, který ani nemusí být úplně ultra blízký. To jakoby asi záleží na citlivosti každýho, ale není úplně raritní, že se s někým vlastně bavíš o sdílení polohy a ten člověk ti řekne, jo, to mám tady tohle z toho úplně random kluka nebo holku, vlastně ani nevím proč. To mně přijde jako, že vlastně to už jsem slyšela fakt docela dostkrát.
3: No já určitě taky a zároveň bych se ještě ráda pozastavila u toho, co zmiňovala v anketě Vilma, to, že nazývala lidi, co má na Find My svými simíčky, což je vlastně poměrně častý diskurs, ve kterém se o těchto aplikacích mluví a já jsem vlastně přemýšlela nad tím, jestli to z těch našich blízkých nedělá tak trošku objekty, který sledujeme na displeji, že se tím vlastně stírá ten moment překvapení, kdy už se nemusíš vlastně svých kamarádů nebo kamarádek ptát, co si dělala nebo dělal, protože to víš a ta otázka se mění na viděla jsem, že jsi tam byla nebo byl, jaký to bylo. Mm-hmm. A tím se vlastně úplně mění ta struktura našich konverzací. Já na to napojím i svůj osobní příběh, svoji osobní historku opět, kdy jsem se vlastně přistihla, že místo toho, abych svojí kamarádce napsala, jak se cítí, šla jsem si jenom pasivně zkontrolovat, jestli už se cítí líp, takže jsem se koukla na polohu, jestli šla do práce. Z čehož jsem teda usoudila, že už je jí líp a dobrý, odškrtla jsem si super, tak moje kamarádka už se má líp, ale zároveň potom jsem si uvědomila, že tím zabijím přesně takovej ten hodně důležitý aspekt u přátelství, kdy ukážeš nějakou aktivní péči o toho druhýho a bylo mi z toho vlastně najednou smutno.
2: Ty, mně se vlastně tohle stalo taky. Mýmu kamarádovi prostě nebylo úplně dobře a já jsem se kouknula na Find My, viděla jsem ho doma a říkám si, jo, to je super, že je doma, že vlastně jakoby je v klidu a odpočívá tam, ale nenapsala jsem mu. Zároveň mě přijde ještě docela zajímavý, jak jsi tady mluvila o těch simících, tak to bývá vlastně jako jeden z hodně častých narrativů, který se potom objevuje v nějaký jako širší síťový komunikaci o těchhletěch funkcích, který samozřejmě taky jako jsou jedním z témat, který se třeba na Instagramu v Reelsech nebo na TikToku objevuje. A já jsem si tady udělala takovou mini obsahovku TikToku, protože mě vlastně jako zajímalo se podívat na to, jakým způsobem se o těch aplikacích celkově mluví. A docela mě to jako překvapilo, že tam jsou takový dva hlavní jako diskurzy nebo narrativy, které vlastně se v kontextu nich objevují. A ten první je takovej víc jako memískovej, který hodně vyzdvihuje takový ty jako roviny ve smyslu jako když máš moji lokaci, ručíš mi za život. Mm-hmm. Nebo jak poznáš, že máš fakt blízký kámoše nebo kámošky, sdílí s nima lokaci. Takže jako tenhle ten narrativ toho memu nebo nějakýho jako vtípečku se vlastně jako objevoval tam jenom v kontextu přátelství, ale jakmile se tam má v kontextu toho sdílení té polohy otevřít nějaká kritická perspektiva, která by to třeba spochybnila nebo minimálně tam jako otevřela nad tím nějakou jako debatu, jestli to je fajn nebo ne, tak se to najednou jako začne objevovat jenom v kontextu partnerství, což mě přišlo jako hodně zajímavý, že najednou jako se tady úplně jako mění celý ten jako význam toho, co nám to vlastně jako říká.
3: No a já možná na tu kritickou perspektivu rovnou navážu. My jsme si teď zmiňovali sdílení polohy v kontextu nějaké péče, starostlivosti a různých praktických důvodů. ale tahle pečující a starostlivá stránka může být vlastně docela fajn zástěrkou v tom kontextu, že ta hranice mezi sdílením jako péčí a sdílením jako dohledem je hrozně tenká. Já tady budu teď chvilku vycházet z odborného textu z roku 2016, který se věnuje problematice šíření lokalizačních údajů. V něm nizozemská právnička a filozofka Mirelle Hildebrand upozorňuje, že vlastně u sdílení lokace nejde jenom o to, jestli někdo naše data má nebo nemá, ale důležitý nebo nejdůležitější je ten kontext, proč ta data vlastně sdílíme, s kým a co se s nimi potom děje. Ona tady vychází z myšlenky filozofky Helen Nissenbaum, která tomu říká kontextuální integrita, což je vlastně taková představa, že každá sociální situace má svoje vlastní pravidla toho, kdo o nás co ví a jak s těmi informacemi může vlastně nakládat. To znamená, že problém nemusí být samotné sdílení lokace, ale spíš ten moment, kdy se začne používat jinak, než jsme třeba původně očekávali. Vlastně je problematický, pokud my tu polohu zapneme kvůli tomu, aby mě třeba partner nebo partnerka našel někde na festáku v davu, ale ten druhý člověk ji začne používat k jinému účelu, aby mě třeba kontrolovala, co dělám po práci, jestli nejsem zrovna s kamarádkama v baru a podobně.
2: Mě tohle vlastně připomíná jeden můj osobní příběh, který jsem měla s jednou kamarádkou, se kterou jsem si dřív sdílela polohu a už si ji nezdílím. Mně se vlastně jako stalo to, a tohle je fakt jako hodně dávno. Já vím, že jako v té době to ještě úplně tolik nebylo rozšířený, že by vlastně jako ještě se to prostě tolik nedělalo. A ona mě nějak jako navrhla, jestli si nebudeme sdílet polohu. A já tím, že vlastně jako jsem to nějak moc neřešila a s nikým jsem to nezdílela, tak jsem řekla jako, jo, proč ne? A ona říkala, jo, jo, je to super, já tam mám prostě jakoby svýho kluka, ještě svýho nějakýho jako kamaráda a tak a můžu se prostě jakoby dívat, co on jakoby dělá. Tak mi to jako ukazovala a najednou najednou prostě jakoby zazoomovala na toho jejího kluka. Mi to jako ukazovala a najednou najednou prostě jakoby zazoomovala na toho jejího kluka a říká, ty jo, a kam on vlastně

0: Nějak jako na lyže, někam do Jizerek myslím, a jako určitě jsem si to nikam nezdílela nebo tak, ale ta kámoška by prostě napsala jakoby jen tak zprávu. Užij si hory, prostě jakoby v Jizerkách to miluju.
1: To je hrozný.
0: A já jsem byla jako, ježiš, jak to ví, když jsem to prostě nikam nedala. Vůbec mě nedošlo, že je to kvůli té poloze. Hmm. Až potom jsem se k tomu dobrala, tak jsem to jako okamžitě zrušila, že vlastně jako tohle mi bylo hodně nepříjemný.
1: Hmm. Tam je zrovna hezky vidět podle mě důležitost toho kontextu, protože přece jenom já jsem tady vyprávěla o tom, jak moje kamarádka, když jsem byla v Istanbulu, mi psala přesně v hodně podobném kontextu, kdy já jsem byla v horách a ona o mě měla starost a byla to pro mě vlastně taková jako hezká zpráva, protože pro mě bylo hezký vidět, že o mě má starost, ale zároveň si umím představit, že od spousty lidí by mě to vlastně vyděsilo úplně stejně, jako to vyděsilo tady tebe.
0: Tohle já mám pocit, že vlastně jako hrozně dobře taky zároveň ještě ilustruje to, jakým způsobem se vlastně jako proměňuje i díky těmhle aplikacím, ale obecně díky digitálním médiím, soukromí a intimita obecně, protože vlastně jako když jsme dřív mluvili o soukromí, tak soukromí bylo něco, co je normální. Ale dneska mám pocit, že je to vnímaný možná spíš jako tak, že soukromí se může rovnat nějaká jako netransparence a může najednou vlastně působit trochu podezřele, že vlastně jako kdyby jsem tý kámošce jako řekla, ne, já ti to nechci nazdílet, tak by možná jako by mohla přijít ta otázka, hele, proč mi tu lokaci jako nechceš dát, ty mě něco chceš skrývat, takže vlastně to narušení našeho soukromí a to, že my jako dovolíme někomu jinému nahlídnout do něj, najednou má znamenat jako nějaký důkaz. Přitom ale jako na druhou stranu na soukromí má prostě jako každý úplně naprostý právo. A zároveň se tohle podle mě promítá i do nějaký jako té proměny intimity, kdy ty současné vztahy už jsou právě jako postavený na tom, že ta komunikace probíhá neustále, poměrně intenzivně a tím kontaktem si vlastně jako my vzájemně jako dáváme neustále najevo tu blízkost, kterou si jako potvrzujeme, ale když vlastně jako tu odezvu třeba nemáme nebo nevidíme, kde ten člověk je, tak najednou vlastně jako by můžeme docházet k tomu, že se něco může dít, přitom se vlastně jako nemusí dít vůbec nic a zároveň se podle mě pak jako taky trochu blbě určuje to, kde jsou ty nějaké jako hranice pragmatičnosti, ale na druhé straně prostě nějaký kontroly, no.
1: To, co zmiňuješ, je vlastně to, co jsem tady trošičku nakousla už v předešlých minutách a to je to, jak se vlastně dneska ten dohled nebo sdílení té polohy a sledování té polohy často schovává za jazyk péče. Ten argument bezpečnosti je samozřejmě silný, vědět, že někdo dorazil domů v pořádku, může být uklidňující a praktický, jenže právě úplně stejný mechanismus může hodně rychle sklouznout k té kontrole. Můžou najednou vyvstávat otázky, jako proč jsi ještě doma, proč se zastavila tamhle a vždycky tam vlastně potom zůstávají ty zadní vrátka, ten argument, že tu lokaci si přece sdílíte, protože máte o sebe navzájem starost a to si myslím, že je hodně nebezpečný. Já jsem měla teď ještě jednu takovou hodně volnou asociaci, takže možná trošičku odběhnu od tématu, ale během rešerše jsem vlastně narazila na průzkum firmy Life 360, která vlastně sama vyvíjí aplikaci na sdílení lokace a na základě vlastních dat publikovala článek o partnerských vztazích a sdílení polohy. A oni to prezentují skoro jako takovou idylku. V podstatě tvrdí, že sdílení lokace je nový standard péče a blízkosti. Podle jejich dat skoro 3/4 lidí říkají, že díky sdílení polohy cítí s partnerem nebo partnerkou větší propojení. Většina potom uvedla, že má větší klid, když je ten druhej někde venku a že 3 ze 4 párů tvrdí, že jim to posílilo důvěru ve vztahu. A víc než polovina dokonce říká, že díky tomu se vůbec nehádají. Takže to mi přišlo teda extrémně bizarní. Ještě v kontextu toho, že přesně za výzkumem teda stojí, nebo za průzkumem stojí firma, která na těch aplikacích rejžuje velký peníze. Hmm. Ale ještě zajímavější mi přijde, jak rychle se vlastně něco, co by ještě, jak už jsme si zmiňovali před pár lety, mohlo působit jako docela invazivní forma dohledu přerámovalo do jazyka romantiky a zdravé intimity a tyhle firmy to prodávají jako nějaký zázračný recept na zdravý vztah. Tak.
0: No. Jako určitě, mně to přijde strašně creepy, ale jakoby nedá mi vlastně jako nezmínit tady tu nejvíc obvious referenci, kterou tady ke sdílení lokace jako musím udělat, a to je prostě

0: Michel Foucault a jeho koncept panoptikonu, protože vlastně jako tohle to mám pocit, že to jako celý je. Mně na tom přijde vlastně jako hrozně zajímavý to, že on Foucault vlastně popisuje společnost, kde lidi nemusí být přímo kontrolováni nějakým násilím, ale stačí, že mohou být kdykoliv sledováni, prostě ten princip toho panoptikonu, a výsledkem je, že tu kontrolu začnou vykonávat sami na sobě. A tohle mám pocit, že vlastně jako tady v tom kontextu tý sdílení lokace funguje naprosto, protože ta kontrola skrze ty aplikace nemusí být aktivní, a úplně to odpovídá i tady tomuhle tomu jako děsivýmu PR-ovýmu textu od toho Life 360, kdy vlastně oni používají něco, co může být nějaký vlastně jako disciplinační nástroj, jako marketing, že ty vlastně jako víš, že tě tvůj partnerka nebo partner vlastně jako můžou vidět potenciálně, takže ty vlastně jako začneš uspůsobovat to svoje chování tomuhle tomu a už seš prostě v tom koloběhu. A přijde mi fakt jako zajímavý, že ten dohled, který obecně tak moc kritizujeme, tím myslím vlastně nějaký ten jako institucionální nebo státní, tak si najednou vlastně jako internalizujeme a ještě ho jako navrstvíme a řekneme si jakoby jo, je super nápad ho zakomponovat prostě i do vztahu, ať už jsou prostě jakýkoliv, nemusí to být jenom ty partnerský. A tím už se dostáváme k nějakému jako závěrečnému shrnutí, ale vlastně mně přijde tady hrozně legitimní a důležitý to, co jsme slyšeli třeba v té naší anketě od Míši Sladký, naší vedoucí programu, která vlastně říkala, že je hrozně důležitý o tom druhém člověku někdy jako nevědět. A minimálně mně to přijde prostě jako hrozně zdravý a strašně hezká taková jako myšlenka, kterou já si z toho určitě jako budu odnášet, že je jako fajn to soukromí vlastně jako mít a pak se zeptat. Ale zároveň vlastně jako to, že o někom nevíme a nemáme vlastně takovou tu jako úplně nutkavou potřebu jako kontrolovat ostatní a zároveň mít tak trochu v hlavě, že vlastně oni můžou kontrolovat nás, by mohli třeba zmírnit i takovou tu jako obecnou úzkost, kterou podle mě ohledně spoustu aktivit máme, že možná vlastně jako někdy je dobrý jako nevědět a nezajímat se tolik a dávat prostor fakt tomu jako fyzickému žití, který je mimo ten digitál. No,
1: no a je taky hodně důležitý zmínit to, že nikdo z nás by se nikdy neměl nechat do sdílení polohy natlačit a cítit se, že to je něco, co je v tom vztahu důležitý a bez čeho ten vztah nebude moct pokračovat, protože věřím, že pro některé třeba tahle situace může nastat.
0: Zároveň dovedeme obě dvě chápat, že sdílení lokace může být fakt jako velmi užitečný nástroj opravdu jako v otázkách nějakého jako bezpečí a vědomí o těch svých jako blízkých. Myslím si, že vlastně jako to tu svoji důležitou roli fakt může mít. Takže děkujeme, že jste doposlouchali dnešní díl. Doufáme, že se vám líbil. Pokud máte k tomu ještě třeba nějaké další nápady nebo podněty, tak nám klidně napište, dejte vědět.
1: No a my už se loučíme. Tak pa.
0: Ahoj. Mějte se krásně.

0: Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V i-vysílání České televize.
2: Případy, které nedávají smysl.
3: Něco mi na tom nesedí, pane.
2: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
4: Patience je autistka.
5: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
3: Jen možno.
5: Spíš patrnou.
3: Ne!
2: Britský krimi seriál v originálním znění i s dabingem.
6: Klidně je mohla zavraždit ona.
2: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.
7: Return of the singular song killer. With the sound so irregular. Live from a whole new curriculum. But what I got is not teachable. To each his own, that's the seminar. Cut from a different cloth. Diamond buff with a different coat. A cut of your catalog and it's not even close. Pan pan no Easter, there's no catching up. Lost connection on cellular. Arugula to your medulla. Sad to see you throw legacy. For rap celebrity, my new shah. Free. Classy.

Polední on air s Anou Mikolandovou. Máme 16 hodin na 41 minut a právě ta čtvrtá hodina odpolední tady na Wave patřila hlavně našemu novému dílu podcastu Hotspot. V dnešním Hotspotu se Sarah Abulkasim a Barbora Součková zaměřili na fenomén sdílení polohy. To, co dřív působilo jako zásah do soukromí, se pro generaci Z stává běžným standardem přátelství i vztahu. Od ujištění, že jsme dorazili v pořádku domů, až po pasivní sledování kamarádů, jako třeba postaviček ze simíku. Kde ale končí ty praktické výhody sdílení polohy a začíná naopak toxická kontrola? A proč dokáže sdílení lokace odhalit nejen to, kdo jsme, ale i to, kdo jsme? Tak přesně o tom byl nový hotspot, který jste teď krátce po čtvrté hodině mohli slyšet na vlnách odpoledního on airu. Tento díl hotspotu najdete samozřejmě už teď na našem webu wave.cz a nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Takže pokud byste se k tomuto dílu rádi vrátili a nebo jste ho právě teď v našem vysílání nestihli, určitě zaměřte na tyto naše platformy a nový hotspot si poslechněte. My se teď vracíme zpět do čtvrtečního on airu, a to konkrétně do playlistu Rádia Wave. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

Eklektické americké duo Paris a jejich Goodies v 16 hodin a 50 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave před 5. hodinou. Samozřejmě ještě další položky z našeho playlistu. Jednou z nich bude třeba Sufjan Stevens a jeho With My Whole Heart. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: sport, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Slovenská hudebnice Erika Rain na featu s producentem i Isamou Singem. Tohle je jejich tekutý písok v 17:06 v odpoledním on airu na Radio Wave. Před námi je poslední půlhodinka právě našeho odpoledního vysílání, a to z toho důvodu, že v 17:30 nás čeká nový díl podcastu Studovna. V tomto díle moderátorka Aneta Štokrová přivítá Martina Kafku, bývalého novináře, lektora srozumitelného psaní a taky autora webu a slovníku Heknutá čeština 2.0. Spolu s ním probere třeba to, jak se proměňuje náš jazyk, a nebo to, jak má vypadat dobrý text. Více ale už v nové studovně, která přijde na řadu krátce po 17:30. Do té doby samozřejmě zůstáváme v odpoledním on airu s Anou Mikolandovou, ve kterém nás teď čekají nějaké ty hudební položky. A těmi budou Lip Critics, Jessie Ware na featu s Romy, a na závěr ještě jeden krásný ženský hlas ze slovenské hudební scény, a to Timea, Two Blocks Away. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Tohle je slovenská zpěvačka, songwriterka Timea, která se svojí doprovodnou kapelou rozjela spolupráce s producentem Jakubem Hrybíkem z bratislavského studia Pulp a právě tam vznikl i tenhle její single Two Blocks Away, který nám právě teď v 17 hodin a 16 minut doznívá na vlnách odpoledního on-airu Rádia Wave. Rádio Wave vysílá živě ze studia v Praze. To už možná víte a možná víte i to, že nás najdete na Vinohradech. Konkrétně je naše prosklené studio na rohu Vinohradské třídy a Balbínovy ulice. A už tuto sobotu 16. května k nám budete moci přijít na návštěvu. Tak trochu se podívat, jak vlastně to vysílání vzniká. V sobotu 16. května se totiž koná den otevřených dveří v Českém rozhlase, a to nejenom v Praze, ale samozřejmě i na regionálních stanicích. Já bych vás teď ale ráda pozvala právě sem k nám, do toho proskleného studia Rádia Wave. My jsme si pro vás totiž připravili speciální celodenní vysílání, ve kterém uvidíte a uslyšíte oblíbené moderátory a moderátorky přímo při práci. Prohlédnout si budete moci taky celé naše studio. Rádi vám zahrajeme nějakou písničku na přání a pustíme vás i za mikrofon, abyste mohli třeba pozdravit někoho, koho máte rádi a kdo třeba Rádio Wave poslouchá. Do studia do Prahy za námi můžete přijít přímo z Vinohradské třídy. Vstup je hned vedle vstupu do obchodu Radioservisu. Ráno od 8 do 12 můžete přijít do vysílání pozdravit moderátory Vojtu Záhoru a Martinu Foldinovou a od 12 do 16 hodin potom moderuje Sarah Slavíčková a Jakub Vinařický, které můžete znát z ranního vysílání. Tak za námi určitě v sobotu 16. května do Českého rozhlasu doražte. Radio Wave se na vás samozřejmě už moc těší. Takže taková malá pozvánka, kdy se třeba už jenom neuslyšíme, ale třeba se i uvidíme tady u nás ve studiu Radia Wave. Do té doby, do té soboty 16. nám pár dní ještě zbývá. Samozřejmě budeme rádi, když je budete trávit třeba právě s Rádiem Wave.

0: Posloucháte Radio Wave a odpolední on air máme 17 hodin a teď právě 29 minut a před námi je nový díl Studovny. Jak se proměňuje náš jazyk a jak má vypadat dobrý text? To budou hlavní témata dnešní premiérové Studovny. K mikrofonu si tentokrát moderátorka Aneta Štokrová pozvala Martina Kafku, bývalého novináře, lektora srozumitelného psaní a taky autora webu a slovníku Heknutá čeština 2.0. Studovna začne už za pár minut a společně s touto pozvánkou na další program Rádia Wave přichází na řadu i moje krátké rozloučení, protože odpolední on air s Anou Mikolandovou chvíli před půl šestou se dostává ke svému konci. Díky, že jste i dnes odpoledne ladili Rádio Wave a budu se na vás těšit zase příště. Od mikrofonu se loučí a pěkný poslech Rádia Wave vám přeje Anna Mikolandová.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Dneska si ve studovně uděláme takové lingvistické okénko. Věnovat se budeme tomu, jak mluvíme a jak se náš jazyk proměňuje. Ve studiu vítám Martina Kafku, což je bývalý novinář, lektor srozumitelného psaní a jak sám říká, expert na chytré e-maily a newslettery. A taky autor webu a knihy Čeština 2.0. Vítej.
3: Ahoj, díky moc za pozvání.
2: Jsme ve studovně, takže tahle otázka samozřejmě nesmí chybět. Co a kde jsi studoval?
3: No já jsem takový jako věčný student, býval svýho času, takže já jsem toho studoval hodně a spoustu věcí jsem nedostudoval taky, ale studoval jsem češtinu, žurnalistiku, politologii, takže jsem toho studoval hodně a titul nemám ve finále, ale studoval jsem toho hodně a studování mě bavilo.
2: Nebyl žádný z těch oborů, kterému by ses chtěl věnovat úplně, nebo to bylo takové to novinářské, klasicky chci rozumět od všeho trochu?
3: No já jsem vlastně strašně dlouho toužil jako být novinář, takže to jsem měl už dlouho. To jsem chtěl ještě před střední školou, ještě na základce. Zjistil jsem, že teda není střední škola pro novináře, jo, takže jsem musel absolvovat normální, jako střední školu pro normální lidi. Obchodní akademii jsem absolvoval, ale zjistil jsem, že to není nic pro mě, ekonomika, účetnictví a tak, že to vlastně dělat nechci. Tak jsem potom zkusil na té výšce žurnalistiku. Tam jsem vlastně jako zjistil, že ty lidi, kteří učili tu žurnalistiku, tak vlastně už dlouho tu žurnalistiku nedělají, nebo aspoň tehdy v mých dobách to tak bylo, tak to mi přišlo hodně teoretický. A pak, když jsem ji mohl začít dělat vyloženě v praxi, tak jsem už zůstal v té praxi a vlastně nedostudoval jsem ji. No.
2: Když by jsi vybíral dneska obor, byla by to zase ta žurnalistika nebo něco jiného?
3: Určitě ne. Myslím si, že je skvělý, když novinář umí něco jiného, než když má vystudovanou žurnalistiku, to je jako fajn, ale myslím si, že spoustu těch věcí se stejně potom učí znovu. Učí se znovu psát v podstatě, protože my se obecně učíme ve škole blbě psát. Takže my jsme poznamenaný mnoha lety praxe jako špatného psaní, nebo do značné míry špatného psaní, čest výjimkám, kdo má jako skvělou učitelku nebo učitele češtiny na škole. Ale doporučil bych cokoliv jiného.

0: Práva, politologii, sociologii, ekonomiku, klidně zemědělství, cokoliv, jako vlastně psaní se dá nějakým způsobem naučit, nebo minimálně, když člověk má skvělý kolegy, který ho do toho zasvětí. U novinařiny jsou podle mě nejdůležitější kontakty, takový nějaký jako snaha vrazit nohu do dveří, prostě kamkoliv, na všechno se doptat, nebát se blbejch otázek, to si myslím, že je obecně taky trouble českého školství. A ta novinařina jako taková, to jako asi ten člověk vystudovanou mít nemusí, ale měl by rozumět oboru, o kterém píše.
1: S tím souhlasím, ačkoliv jsem teda vystudovala žurnalistiku, ale my dva jsme důkazem toho, že se k tomu povolání dá dostat různými cestami. Ve škole jsem naštěstí měla skvělou češtinářku, moc ráda na to vzpomínám. Jak jsem tě na začátku uvedla jako lektora srozumitelného psaní, co to je a jak teda psát srozumitelně? To se může hodit našemu posluchačstvu u jakýchkoliv slohových nebo i jiných prací.
0: To rozhodně. Vlastně my jsme tomu s kolegou vlastně Daliborem Behunem dospěli postupně, že jako neumíme psát krátký, jednoduchý, srozumitelný zprávy. Často vlastně, když píšeme, tak máme pořád takovýto naučený úvod, stať a závěr. Takový ty jako rozvláčný úvody, potom je nějaký jako prostředek a nakonec závěr je nějaká pointa, jo. A v tom srozumitelném psaní, v té každodenní komunikaci, třeba v e-mailech, nebo když nám píše úřad, nebo když píše firma nějaký jako sdělení, e-mail, cokoliv, nebo dopis, tak je důležitý dávat to nejdůležitější na začátek. To je takový to novinářský pravidlo, obrácená pyramida, nejdůležitější na začátek, detaily, kontext dolů, a vlastně, když bych to odsekával ze spodu, tak to nejdůležitější se pořád dozvím. Ale takhle my úplně jako nemíme psát, protože se to neučíme. Takže to srozumitelné psaní nám trochu jako hapruje, a když člověk dostane třeba dopis z úřadu nebo já nevím, jakýkoliv vyrozumění, něco, že se něco řeší nebo že dostane pokutu, tak to asi každý zná, jak to vypadá, že tam je jako hromada paragrafů, pak je tam jako hromada jako textu, a když to člověk vidí, tak se vyděsí. Asi to nikdy nedočte. A to srozumitelné psaní by mělo vést k tomu, že já to na první dobrou pochopím, to, co čtu. Hnedka se zorientuju, vidím, že to má odrážky, že tam je tučný písmo, že tam je bílý prostor jako mezi odstavci. Takže vlastně, když je tam hodně nějaký jako formátování práce s tím textem, tak já se rychleji zorientuju, rychleji se to přečtu a rychleji vlastně můžu splnit to, co po mně někdo chce. Když se to nedozvím, co po mně někdo chce, tak akorát zavolám na nějakou infolinku a ptám se dál, že jo.
1: Psaní těch dnes už nejen krátkých textů pomalu přebírá umělá inteligence, různé chaty. Jak to vidíš ty? Jak vlastně umělá inteligence proměňuje náš jazyk?
0: Myslím si, že do určitý míry dost. Umělá inteligence je klasika, že? Dobrý sluha, špatný pán. Takže myslím si, že když vlastně budeme vědět, jaký jsou zásady třeba dobrého psaní, nebo budeme mít nějaký vkus, budeme si budovat vkus, tak vlastně to může sloužit jako dobrý nástroj. Když vlastně všechno psaní delegujeme na umělou inteligenci, tak budeme dostávat takový generický bláboli, v podstatě nesprůměrované texty, a to není k ničemu dobré, tak když tam do toho člověk nevnese něco svého, nějaký vlastní postřehy, vlastní zkušenosti, vlastní nějaké know-how, nějakou expertizu, něco, co se dozvěděl, co vystudoval nebo čemu se věnuje, tak ty texty prostě nikdy dobrý nebudou. Na druhou stranu nám můžou fakt jako dost pomoct. Minimálně kdyby se třeba na těch úřadech nebo ve velkých firmách, kde komunikují fakt jako k tisícům, statisícům, milionům lidem, tak kdyby na výstupu byla ta umělá inteligence, která by podle nějakého pravidla z toho textu udělala nějaký jako fakt jako srozumitelný, přehledný, minimálně přehledný text, že by tam bylo víc odstavců nebo víc odrážek, tak by to tomu pomohlo. Ale AI už asi nikdo neodvymyslí, neodvynalezne, takže s tou se budeme muset popasovat a budeme k ní muset jako nějak přistupovat. No.
1: Jako studující se asi nejčastěji setkáme s těma slohovkama, esejema, případně nějakýma CVčkama, motivačníma dopisama. Co třeba odděluje ten dobrý text od toho, který jenom takhle projedeme očima, odhodíme dál a už nás nezajímá?
0: Podle mě ten dobrý text musí nést jako fakt velkou nějakou osobní stopu. Jo? Že když ten člověk, každý z nás má nějaký jiný kontext, vymetl nějaký jiný slepý uličky v životě, zažil jiný věci, jiný obory třeba propojuje, něco ho zajímá, takže si čte o spoustě různých jako oborů a pak to může propojovat nějak ty znalosti spojovat. A to všechno je unikátní prostředí, který vzniká v naší hlavě. Jo? Takže když vlastně my to máme v té hlavě a každý tam má něco jiného, tak my to potřebujeme z té hlavy dostat do toho stroje, tady v tomhle případě do AI, která to potom dokáže nějak jako strukturovat, ale musí to být naše myšlenky. Když to nebudou naše myšlenky a budou to jenom myšlenky jako nějakého, jako nějaký entity AI, která to sosá prostě odevšat, tak to nikdy nebude dobré. Jo? Takže takový ty prompty typu napiš mi článek, to je strašně málo, že jo? Jako, takže pro koho to je, o čem to je, co tam má zaznít, co já chci, aby tam zaznělo. Takže vlastně, když mnohem líp promyslíme to, co je na začátku, když budeme hodně promýšlet tu strukturu nebo tu osnovu, co nás učili ve škole, ale my to vlastně nikdo jako moc nepoužíváme. Tak když promyslíme osnovu, co v tom má být, takový nějaký bodový scénář, co vlastně chci sdělit, co by měla být ta pointa, jak bych to chtěl vystavět, tak vlastně víc to promyslet na začátku, pak to nechat vygenerovat. Nemusím teda aspoň bušit do té klávesnice, co jsme vždycky museli, že jo, jako to na tom jsme strávili nejvíc času, prostě bušením do klávesnice, aby jsme to stihli. Teď už nemusíme, ale můžeme to víc promýšlet a víc to ladit na konci. To znamená víc do toho otisknout sami sebe, jak vlastně opravdu mluvíme, a díky tomu, že do toho víc promítneme sami sebe, tak i ta AI se od nás může učit. Že když potom člověk na konci řekne, tak hele, tak se na to podívej a sepiš si, co se naučil z mých jako připomínek a úprav, tak vlastně se může neustále jakoby zlepšovat ta spolupráce s AI.
1: Ty se rád věnuješ nejen komplexnějším textům, ale taky jednotlivým slovům.
0: Ano.
1: Takže vraťme se k tomu, k tvé knize, která je tady přede mnou ve studiu, Čeština 2.0 a webu. Jak vznikl a proč?
0: To bylo docela vtipný, ta historka, jak vlastně vznikla Čeština 2.0, ale už je to 18 let, jo. To vzniklo už strašně dávno, takže ona už je dospělá, Čeština 2.0. A vzniklo to takže jednak já jsem ostravská náplava v Praze, takže já jsem používal nějaká slova z ostravštiny, která zase neznala moje žena. Takže třeba štrample, to jsou dětské punčocháčky, tak jsem říkal, dej dětem štrample, ona vůbec nevěděla, po čem má sáhnout.
1: To bych taky byla ztracena.
0: Nebo to už možná budeš vědět, dáme uvařit kobzole, jo? Tak jako to jsou brambory. Jo, dobrý. Takže to byla první věc, jo? Že já jsem zjišťoval, že jako my jsme sice v jedné republice, ale že já když přijedu 300 kilometrů, tak mi nikdo nemusí rozumět, nebo části jako toho, co říkám, nemusí nikdo rozumět. Ještě když přijede třeba někdo z Brna a využije hantec, jo, tak si myslím, že bude jako na tom dost podobně. Tak to byla jedna věc. A druhá věc je, já jsem slyšel v tramvaji fakt jako úplně nový slovo, který jsem nikdy předtím jako neslyšel v rozhovoru dvou slečen, oni mluvili dost nahlas, takže jsem neodposlouchával, ale doletělo to ke mně. A to slovo bylo sračkogán. No. A mluvili takhle o příteli jedné z nich a já jsem vůbec jako netušil, co to je, protože to v životě neslyšel, nedalo se to vygooglovat, nedalo se to nějak jakoby najít. Ale z kontextu mi došlo, že to je teda jako sprosťák, že to je jako člověk, který jakoby fakt jako mluví jak kanál. A to jsem si zapsal a pak jsem si zapisoval další a další slova a díky tomu potom vznikl vlastně ten slovník. Já jsem si to zapisoval vlastně k sobě, ale kamarád mi řekl, proč to jako nedáš ven, my bychom tam třeba přidávali taky slova a díky tomu to vzniklo a přidávají teďko slova spoustu lidí, jako který vůbec neznám, tak tam přidávají slangový slova, nový slova. A je to vlastně zábava, hezká.
1: Máš nějaké oblíbence?
0: Já mám spoustu oblíbených slov. A
1: těch slušných samozřejmě.
0: Z těch slušných samozřejmě, teď se omlouvám teda za to předchozí slovo. Mně se třeba líbí taková ta snaha jako pojmenovávat to, co se okolo nás děje. To se mi líbí jako strašně moc, protože to je něco, co vlastně potřebujeme vyřešit v tu chvíli. A teď je otázka, jestli to třeba s náma zůstane, ta slova nebo ne. V tuhle chvíli třeba okolo AI, že? Takže my furt jakoby řešíme, jak pojmenujeme AI, jak tomu budeme říkat. Jo, každý tomu říká jinak. Někdo tomu říká umělá inteligence hodně suše, že jo? Někdo tomu říká AI jako. Někdo tomu říká uměligence, dokonce jsem slyšel umělka, což byla vlastně že umělá tráva.
1: Jako taky se mi hned vybaví fotbalový hřiště.
0: Přesně, ale umělka už může být i umělá inteligence.
1: Umča,
0: přesně. A vlastně pořád hledáme, pořád se to jakoby usazuje, jak budeme říkat třeba umělé inteligenci, tak to je jedna věc. A zároveň ještě potom teďko tady že přišlo vibe kodování, jako kdy lidé s umělou inteligencí vytváří celý weby nebo nějaký aplikace a tak. Tak vibe kodování je taky jako složitý, jako to počeštit, že jo. Vibe kodování zní trošku divně. Takže mně se třeba líbilo slovo vibit, že můžeme vibit, vibení, já vibuju, ty vibuješ, že to je vlastně takový jako něco jako lajkovat, lajkuju, lajkuješ, že vlastně je to podobně utvořený a zároveň to vlastně popisuje to, co děláme. Takže jsem zvědavý, jestli se zrovna tohleto slovo jako uchytí, ale mně se líbí moc.
1: Jaká je ta současná mluva Gen Z a alfa generace?
0: To je celkem zajímavý, protože Gen Z bych řekl, že je jako asi nejzkoumanější generace v historii lidstva, bych řekl, že jako musí z toho být až nešťastný, jak moc jsou rozpitvávaný, protože jako my jsme takhle jako rozpitvávaný nebyli, nám se nikdo tolik jako nevěnoval a tím jsme trošku jako pluli pod radarem. To si myslím, jako, že je pro každou mladou generaci jako fajn být trochu pod radarem a nebejt furt jako, že je furt odkrytej ten kámen, že jo, je pod něj vidět. Tak to si nemyslím úplně, že ty lidi baví, ale díky tomu, že jsou takhle jako rozpitvaný, tak známe spoustu těch slov, že? Nebo spoustu těch výrazů, tak jim se ještě jako liší mezi generací Z a alfou, ale tak i takový ty věci, co už dneska říkají i staroši jako já, tak že jo, 6-7, že jo, 6-7, creepy, cringe, všechny ty rizy a další výrazy, tak to mě přijde slej, mně přijde vlastně skvělý. No, ten největší rozdíl, si myslím, mezi tím, jak jsme mluvili my a tím, jak mluví dnešní vlastně mladá generace, je ten, že my jsme vlastně pořád ještě se snažili ty jako výrazy převádět do češtiny hodně. Mm-hmm. A dneska je ten slang vlastně mezinárodně, globální. Jo? Je to vlastně angličtina, je tam vlastně ten kód je pro celý svět stejný, takže oni, když koukají na YouTube a TikToky a na všechny možný jako vlastně sociální sítě, tak komunikují stejně po celém světě. Že vlastně dokážou se mezi sebou dorozumět a tím pádem ten vliv té angličtiny vlastně na tu češtinu těch mladých je obrovský. A někoho to může dráždit. Já si myslím, že prostě jakmile ty lidi budou stárnout, tak budou používat jiný slovník.
1: Já jsem si teď vzpomněla na svého kamaráda Radima, kterého tímto zdravím. On vždycky, když jsme s přáteli v nějaké konverzaci, tak on je ten překladatel a hrozně ho to baví a že vždycky přesně přijde nějaké anglické slovíčko a on ho doslovně přeloží do češtiny.
0: No, to miluju takovou tu hru třeba v některých jako i podcastech nebo někde, kdy to slýchám jako třeba hot take, že jo, jako že někdo říká horký úchop.
1: Horký úchop, ano.
0: To mě jako strašně baví vlastně tahle ta hra s tou angličtinou, že jako, a to je vlastně ta výhoda češtiny, jo, že my vlastně můžeme dělat tyhle ty ptákovinky, protože my nejsme světový jazyk, my nemusíme být srozumitelný pro všechny v každém koutu světa, my si to můžeme jako tady šudlat pro těch 10 milionů lidí v podstatě, 10 milionů mluvčích. A vlastně tím pádem to může mít dvojsmysl nějaký, můžeme se s tím hrát a můžou v tom být jako různý významy, takže to je na tom zábavný.
1: Ještě to vztáhnu k tomu vzdělávání. Jak by v uvozovkách, jak by měli mluvit vyučující? Jestli by měli odrážet ty trendy v jazyce a tím se přiblížit té generaci a třeba jestli by to pomohlo k lepšímu pochopení té látky, kterou vykládají?
0: Já jsem se o tom bavil se svými dětmi. Jedno mé dítě starší má, dcera má 16 let, to mladší syn, tak ten má 14. Takže věřím, že to je zhruba takový nějaký jako vzorek, který by tomu mohl pomoct. Tak ta starší se stydí, když používáme, jako my jako boomři staří.
1: Je to cringe.
0: Je to cringe, prostě totálně, úplně uhlí. Takže já si nemyslím, že by to vyučujícím nějak zvlášť pomohlo. Myslím si, že by trošku působili divně na ty děti a trošku násilně, že jakoby vlastně vstupují do jejich světa. To si nemyslím úplně, že by bylo dobrý. Na druhou stranu měli by vědět, jako, co to zhruba znamená. To si myslím, že je fajn. A co si myslím, že je jako skvělý v té češtině ukazovat, jako fakt jako pestrost toho jazyka, že ten jazyk, my vlastně, když se učíme spisovný jazyk, jako češtinu, český jazyk, tak se učíme vlastně cizí jazyk, protože my od malička nemluvíme spisovně, my mluvíme prostě dost hovorově, že jo, používáme slang, používáme nová slova, každá rodina má nějaký svoje slovíčka, tak, má nějaký svoje jako vtipky, takže my se vlastně učíme hovorový jazyk, a pak přijdeme do školy a od 6 let se učíme spisovný jako jazyk a to je zase trošku jako jiná disciplína, takže to jsou jakoby dva různý jazyky, dvě různé češtiny. Já vždycky říkám, že kolik češtin znáš, tolikrát si Čechem, takže je jako vždycky jako lepší vědět více těch vrstev toho jazyka nebo znát.
1: Jak vnímáš současnou českou popkulturní nebo seriálovou, filmovou tvorbu, snaží se odrážet tu mluvu a dělá to dobře, nebo je to ten cringe?
0: No, myslím si, že je to strašně složitý vybalancovat, kolik těch třeba těch výrazů použít, aby to už jako nebylo pro většinu nesrozumitelný a tak. Myslím si, že často i vlastně v rámci těch generací, třeba i mezi generací Z a generací Alfa, už existují že rozdíly. A když jsem byl na nějaký besedě ve škole, tak jsem se bavil o slově skibidy, že jo, jako skibidák dokonce existuje, což jako může být, záleží to na kontextu, ale může to být jako dobrý parťák, zároveň to může být nadávka, takže tam to může mít jako x různých jako výrazů. Ale vlastně oni mi říkali z generace Z, že to jsou už alfy, že to už používají jako alfy, že oni teda jako Zka, jako že genzíčka, že to jako, že to nepoužívají. Takže oni vlastně jako se dost jakoby diferenciujou nebo rozlišou, jako odlišou od sebe a jsou na to pyšnější, jo, že používají jiný slova a tak, tak se to jako hlídají, to teritorium. Ale když se vrátím ještě k té tvorbě, tak fakt si myslím, že to je složitý, aby tam se nestratilo vlastně to, co chci sdělit. Jo? Když třeba na mě syn nebo dcera spustí vlastně jenom v tom jejich slangu, tak já bych se asi nechytl. Jo? Něco bych jako ještě pobral, ale fore bych ještě pobral. Nějaký jakoby další no-cap bych asi se taky ještě chytnul, ale pak už bych se trochu ztrácel třeba v tom projevu, ale tím pádem oni by nedoručili to, co chtějí jako sdělit ke mně. A to si myslím, že se týká vlastně i té tvorby. Takže pokud vlastně je to hudební tvorba a má to být jako jenom zakódovaný vlastně k nějaký jako cílovce, tak fajn. Ale pokud by to mělo směřovat jakoby na masu Čechů, tak potom vlastně je to potřeba jakoby dávkovat postupně.
1: Máš tipy na nějaký zdroje tady k tomu tématu, co bys doporučil přečíst, vidět, jakýkoliv zdroj?
0: Určitě existuje, vlastně nedávno vyšel slovník generace Z, to si myslím, že bylo rychle i vyprodaný, že to hodně kupovali třeba právě učitelé, to si myslím, že je fajn.
1: A nezestárl třeba týden potom, co ho vydal?
0: Je to dost dobře možný. Proto je lepší ta online verze nějaká. To si myslím, že je fajn. Mít něco, kde se to dá neustále přidávat. Čeština 2.0 je v tom dobrý, myslím, příklad, že tam se okysličuje ta slovní zásoba, takže na to kouknout. My jsme byli celkem velmoc ve slenzích, jako v knihách o různých slenzích, vojenským, vězeňským, drogovým a tak dále, tak to už dneska v tom nemáme už takovou tradici, nevychází už tolik knížek o slenzích jako dřív, což je možná trochu škoda. A taky bohužel nevychází tolik jakoby knížek o nových slovech v češtině. Protože v tom akademickém světě přece jenom to zpoždění jako delší, takže tam to trvá nějaký jako třeba i desítky let, než se ty knihy třeba podaří dostat do tisku. Ale pořád vycházejí jako fajn knihy, třeba od kamarádů z Ústavu pro jazyk český vyšly neologizmy a archaizmy. Taková knížečka vydala jim Míša Lišková, ona je vlastně z Ústavu pro jazyk český a zkoumá tam neologizmy. S Martinem Šemelíkem, takže to si myslím, že je fajn. Občas teda jako něco vychází, ale toho jako pomálu, ale stojí za to sledovat třeba nabídku Akademie, což je vydavatelství, který občas tomu dá prostor a to si myslím, že je fajn.
1: Chystáš třeba ty vydat nějakou další knihu?
0: Zatím ne. Heknutá čeština je vlastně slovník, který vznikl po 10 letech češtiny 2.0 a slovníky by neměly asi vycházet dřív než po 10 letech od toho nějakého třeba předchozího vydání, aby se stihlo nazbírat dostatek materiálu, ze kterého se potom dá vybrat. To si myslím, že se celkem povedlo. Na češtině 2.0 je teďko přes 31 000 slov, takže to už jako není málo, nějaký jako velký akademický slovník češtiny má třeba přes 60 tisíc slov, takže čeština 2.0 je na polovině výtlaku zhruba. A neustále tam jako nějaký nový slova přibývají zhruba nějaký 2-3 tisíce ročně, takže to je docela fajn, tak uvidíme, ale čeština, heknutá čeština, ta knížka má teďko nějakých zhruba 8 let, co byla vydaná, tak třeba za nějakých 5 let, 3 roky by to možná šlo.
1: Zmínili jsme ještě ty newslettery na začátku. To mi přijde, že ty jsou teď dost v trendu. Já sama ráda několik newsletterů odebírám. Máme teď nově i newsletter Rádia Wave s různými kulturními typy a tak. Je to pro tebe nějaký nástroj budoucnosti toho, jak budeme získávat informace?
0: V podstatě jo. Pro mě je to takový návrat k deníkům a k časopisům. Jo, my jsme přestali skupovat noviny a časáky. Myslím si, že posluchači Rádia Wave možná nikdy neměli noviny v ruce, co já vím, třeba jo. Ale u nás doma byly vždycky, že každou sobotu byly noviny a četli se a dávali se z ruky do ruky. Postupně jakoby to vymizelo, ale newslettery to nahrazujou, protože newslettery mají podobnou charakteristiku. Tam člověk musí nějak vybírat, co tam chce dát, co bude takzvaně na titulce, co vlastně, jestli to bude mít nějaké rubriky, co tam zmíní. A má to nějaký konec, jo? Což jako oproti nekonečnému feedu, že jo, sociálních sítí je jako velká výhoda, že já vím, že to dočtu, že někdy dojdu na konec, tak to je jako jedna ze zásadních výhod. A druhá výhoda je, že já si díky newsletteru můžu, podle toho, koho odebírám, si můžu namixovat, jak chci vidět svět, že jo? Jakože vlastně optikou někoho, komu věřím, tak můžu koukat na různé věci, třeba na politický, já nevím, sportovní, společenský, ale i jako nějaký jako přímo do nějakého oboru, je to takové okno. A někdo za mě vlastně dělá tu práci, že tím, že prochází hromadou zdrojů a vybírá, co je dobré, přežvíkává mi to, trošku mi to jakoby ukazuje, dává mi takový kurátorský výběr, co si myslí, že je důležité. A já, když tomu člověku věřím, tak vlastně můžu rychleji nakouknout do toho oboru nebo do toho tématu a můžu se v tom zorientovat, můžu číst eseje, můžu číst krátké newslettery, které jsou jenom odkazy na něco, takže jako ta pestrost těch formátů v newsletterech je úžasná, jak tematicky, tak i způsobem, jak to ty lidi jako tvoří. A taky si myslím, že newslettery teďko jakoby trošku získávají na síle i díky tomu, že vlastně nikdo jako neomezuje to, kde to můžu nebo komu to můžu doručit. Když vlastně já se přihlásím k newsletterům, tak mi přijdou. Kdežto, když chci někoho odebírat na sociálních sítích, tak mi tam někdo říká, že můžu nebo nemůžu, podle toho, jak se algoritmus rozhodne, jestli mi to zrovna doručí, tak to mně přijde jako obrovská výhoda.
1: V kontextu toho, co se učíme ve školách, jak už jsme zmiňovali, i to psaní, bude nějaká schopnost toho být právě editorem, tím, kdo vybírá ty obsahy, kdo je třídí, uspořádává. Je tohle nějaká dovednost budoucnosti?
0: Je to ohromná dovednost, protože to zase spočívá v tom vkusu. Jakože když má někdo vkus, cit pro nějaké téma, pro výběr toho, co je důležité, dokáže se rozhodnout, dokáže mít jasný názor, jasný postoj, což jako se dost jako vytrácí třeba z nějakého veřejného prostoru, jakože často se snažíme jako někomu neublížit, ale vlastně jako názor znamená, že prostě jako ne vždycky jako to jako obejdeme všechny, jo? Takže v tomhletom to dává velký smysl. A myslím si, že jo, že ten vkus, ten výběr, taková ta šíře těch témat, že je extrémně důležitá. A zároveň, co je tam jakoby důležitý a co si myslím, že bychom se taky měli učit ve škole už, jako spolupracovat v týmu na tom psaní, jo? Že někdo teda ten text edituje, jako co to znamená editovat text, jo? Jako jestli to celý přepsat, nebo tam zanechat nějaký ten tvůrčí hlas, ale vlastně změnit to, doplnit to, tohle je něco, co moc jako neumíme. Často se třeba s tím potkávám ve firmách, že ve firmách, když má někdo editovat text, tak to přepíše podle sebe. Jo, ale místo toho, aby doplnil, jak by ten text zlepšil, tak se to spíš snaží přetvořit tak, aby to byl jeho styl. A to vlastně není jako správně editovat text. Správně editovat text znamená ho vylepšit, ale vlastně zachovat tam ten autorský hlas toho člověka, který to začal, který to napsal.
1: Je to něco, v čem nám AI může pomoct, nebo naopak nějakým způsobem oklešťuje to, jak se vyjadřujeme?
0: AI nám určitě může hodně pomoct, protože AI může tvořit vlastně takovou celou tu redakci. Jo, já když budu chtít vylepšit to psaní, tak můžu využít AI na mnoho různých způsobů. Můžu říct, hledej v tom nejslabší argumenty, které tam mám. Hledej tam nějaký ekologický lapsy, nějaký jako nelogičnosti, jestli se zbytečně neopakuju, jestli nenašlehávám stejný argument 20krát. Jo? Taková ta americká knížka Self-Help, která je postavená na jedné myšlence, ale má to 350 ano. Strán. Jo? Taková ta klasická poučka zní, většina knih by měly být články, většina článků by měly být tweety a většina tweetů by neměla existovat. Tak,
1: a většina porad by mohly být e-maily.
0: A většina porad by mohly být e-maily, přesně tak. Tak to je vlastně, to je jako role AI, může být jako fakt jako mnoho vrstevnatá, můžu si vytvořit beta čtenáře, můžu si říct, teďko budeš prostě jako čtenář z téhleté cílové skupiny, jsou tam zodpovězeny všechny otázky, které chci vlastně, aby si ten čtenář jako zodpověděl. Není tam něco otevřeného, co by ho vlastně mohlo, co by mohlo vadit při čtení toho článku. Takže já si vlastně můžu vypomoct tím AI, nebo tou AI, a říct si, jestli vlastně ten článek, který píšu, jestli plní všechny možné role, který může, protože AI se můžu zeptat do půlnoci, nemusím, nejsou tam žádný jako hard feelings, že jo? Jakože když mě
1: těžké
0: někdo
1: city.
0: Skritizuje, přesně těžké city, to byl takový náš horký úchop teď tady z téhle debaty, takže vlastně nikoho si neznepřátelím, ale vlastně můžu ten text vylepšit a nemusím se rozhádat v redakci nebo v kanceláři nebo v rodině nebo s manželkou, že prostě ona si myslí, že to je jako strašně špatný a já si myslím, že to je strašně dobrý.
1: Tak to je takový pozitivní výhled do budoucna. Hostem studovny byl Martin Kafka. Já moc děkuju za zajímavý pohled na jazyk, za spousty zajímavostí a za tvé tipy. Díky.
0: Děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Špína.
3: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína.
3: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
5: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Starter.
7: Starter.
6: Hitparáda neobjevených.
7: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
6: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
8: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
8: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Čelisti.
8: Čelisti.
6: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: vole, akademiku, das is sochař, vole. Das is Michelangelo. Das is, vole, žádnej, vole, žádnej štěrk.
1: Igor Leprechaun ve studiu Rádia Klej, pochopitelně čistý jestrý. Kneecap, jak nová deska, Fenian. Absolutní Fenian ve studiu dneska. Martin Pleštila, zdar.
2: Ahoj, čistá renesance a zvěřina dneska.
1: Jo, jo, a taky maminka Tonda Tesař.
3: Krásný,
1: ahoj,
3: dobrý večer.
1: Maminko.
3: No ahoj, ahoj, mami.
1: Já koukám, ty rybky, to je taková jsem... hitparáda neobjevených teda.
3: No tentokrát, jo.
1: Co to je za lidi?
3: Tentokrát umřeli lidi, kteří nestačili být objeveni.
1: Ano, Hrabě X
3: mimo teda hodně lokální kontexty. První je Hrabě X, což Jack je Taylor. Americký herec Jack Taylor, jo, který teda v těch českých nekrolozích se píše, že hrál v takových věcích, jako je Kleopatra nebo Barbar Conan, ale to je především hvězda španělských úplně drekových trashových hororů. On hlavně proslul v 70. letech spoluprací s Jesusem Frankem, což je prostě francouzský režisér, takový Dan Nekonečný hororu, který právě natáčel silně takové afrodiziakální erotické horory.
1: Takže provoněné kurkumou a
3: koriandrem a jeho manželkou Linou Romey, která prostě se tam
1: linula, taky se linula,
3: která
1: vlastně
3: se tam velmi velmi line.
1: A taky Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Christopher, on spolupracoval s každým, i s Arnoldem, a bylo mu krásný skoro 199.
3: Akorát, že o těch spolupracích s těma skutečnýma hvězdama nikdo neví, zatímco my, teda odborníci na španělský trashový horor, tak jako jediný pláčem nad ztrátou
1: chudáka. Tě, ještě tady rybka Pomsta šprtu, a ta chutná i zastudená, jo? Donald Gibb.
3: Teďka už chutná jenom zastudená, tenhle Pomsta šprtu.
1: Hrubý fotbalista Ogre.
3: Ano, hrubý fotbalista Ogre.
1: Hrubé ksichty.
3: Z filmové série Pomsta šprtu, což je takový Big Bang pro prasáky. To je osmdesátková prostě chlívácká komedie, ve který vlastně skupina takových jako vysokoškolských šprtů právě jednak se pokouší různě tak jako zaskorovat.
2: Martin, zpozorně.
3: A jednak se mstí těm místním jako jocks, těm skutečným jako golden kids té školy. A je zajímavý, že právě ten Donald Gibb tam hraje takového robustního, právě on je takový bývalý americký fotbalista, vždycky hraje takový nasfalený, ale trošku jako přihlouplejší postavy. A tady to je právě jeden případ. Ale je zajímavý, že Robert Carradine, což je vlastně hlavní hvězda tady tý Pomsty šprtu, tak umřel asi 2 měsíce zpátky, ten umřel taky letos. Podle mě všichni šprti zemřou.
1: A to je velký red flag. Šikanovat šprty, to jsme vždycky chtěli.
3: Hrál ještě v Krvavém sportu s Jean-Claude Van Damme.
1: Pochopitelně. Já jsem zapomněl, že jsou tady čelisti, pochopitelně. Jo, je to prostě filmový kritický magazín čelisti, pořád ještě, jo, s náma třema.
3: Ale teďka nějakou chvíli
1: a
3: zase nebude.
1: Ale pořád to bude. Já jdu do Polska příští týden, takže to ovládne Tonda, to bude míchačka, tvrdá míchárna. Těším se na to, co z toho vyleze.
3: Já to zmíchám. Budeme asi vypadat, že budeme vysílat s Tomákem sami. A rozhodli jsme se, že resuscitujeme ten pořad Katovna, jo. A bude to celý reflexe filmu Návrat idiota.
1: A to by říkali prý ve škole Cucina, Martina, je to pravda?
2: Cucina, no jasně, ježmarja, to já jsem tam medvědí Cucina.
1: Ježiš, ty narazky v podnik, to bylo krásný. Rubrika Bear, prosím vás, v kostýmu medvěda fingovali útok na svá luxusní auta. 3 Američané jdou do vězení a to za pojistný podvod. Martina, jak to celý tohle to probíhalo? V Kalifornii takový kuriózní záležitost.
3: V Kalifornii seděl?
2: No jasně, protože tyhle ty týpci si chtěli jako prostě přivydělat, chtěli jako takzvaně jako obejít ten systém, ale pak když se rozjelo to vyšetřování, tak se ukázalo, že nešlo o žádné skutečné hunáče, protože tam
1: ten spíčaský slovo.
2: No, je to krásný. Právě tam jako napadlo auto prý 3 medvědi, ale pak se ukázalo, že ty medvědi byly ve skutečnosti lidé oblečení do jenom medvědích kostýmů právě.
3: A já myslím, že ty medvědi v těch 6 medvědech s cibulkou jsou taky lidi
1: převlečení. Samozřejmě jsou to lidi.
2: No a teďka
1: medvědi jsou lidi.
2: Je to
3: přesně,
2: tak,
3: ale převlečení v kostýmech.
2: A teďka musí chudáci platit pokutu, ale pozor, jenom 2 z nich. A jako jak to dopadne s tím třetím, tak to se teprve rozhodne u soudu. A mě zajímá, proč je ten třetí z toho takhle jako vyčleněný.
1: Taky nevím, vůbec nevím.
3: Že to je skutečný medvěd.
1: Perkele, sátana, Sien Koske. Rubrika Ženci. Prosím, to jsou krásný videjka, to si dohledejte. Zmatený robot během školního vystoupení dotíral na jednu stanečnici. To se obracím na Tondu. To ty humanoidi, jo.
3: Já jsem taky dotíral hodně.
1: Vystupující,
3: ale nejsem humanoidní.
1: Ale zatím ještě. Střední humanoid za mě.
3: Emočně určitě.
1: Je to v provincii Šenci v západní Číně. To máš blízko hodně vlastně.
3: Ano.
1: Takže vystoupení jedné ze škol a ty studentce...
3: Humanoidní robot, podobně jako já, si najednou přerušil tanec a začal se objímat s jednou stanečnic a studentce, ke které se, ale nic se jí nestalo. To je ta
1: on se rozhodl narušit ten taneční řád, jo, prostě.
2: Odskočil tam píšou, on se tak jako skáknul vedle. A je to jako vidět, že jak ta umělá inteligence se učí od těch lidí hlavně, tak tohle je to nejhorší z nás, to
3: ohrabávání. Oba pak dokončili své vystoupení stabilní, ale podle plánu.
4: Jo, takže dobře to dopadlo.
5: Uděláme to stejně úplně snadou dneska. Podle plánu pojedeme až do 7. večer. Ale bude to strašný, samozřejmě. Rubrika Fusily. Pozor, všichni skládáte ještě Lego, ne, doma?
3: Jo, ale podle návodu máme takový tyjo hororový Lego. Hidden Side se to jmenuje. Velmi dobrý, a už to přestali vyrábět, ale jsou to takový strašidelný domy, strašidelný auta a podobně.
2: Jo, my teďka sbíráme, já jsem dřív jako malej měl hromadu Lega, ale pak to moje kočička rozhnípala a už se mi to nikdy nepodařilo jako dát zpátky. Měl jsem chrám zkázy Indiana Jonesa, prostě Batman mobil a tak dále.
3: Pozor, ale půlka těch kostiček byly těstoviny.
5: Byly to těstoviny. Američan kupoval Lego, součástky pak nahrazoval těstovinami a požadoval vrácení peněz. Přišel si na 100 000 a trvalo to docela dlouho, než na to někdo přišel. Jo? Protože hodně sofistikovaný plán, vybíral ty nejcennější součástky, ty krabice pak těm prodejnám vracel v rámci lhůty teda pro zrušení kupní smlouvy a pak teda to nahradil těstovinama. Ono to potřepeš tou krabicí a ono to není poznat samozřejmě.
3: Totální chrám zkázy pak z toho, no. Fenomenální. Bohužel na něj přišli, no. Byl by to jinak můj role model, chtěl bych to skopírovat, ale bohužel ho to takhle, on si vydělal asi 34 000 dolarů, což je 707 tisíc v pohodě, ale bohužel ho asi budou teďka trošku za to stíhat.
5: No. Typovačka prostě a hodně teda si vybírá takový ty rafinovaný jako Martin pro mě, co mají vysokou cenu na černém trhu. Teď to asi jsou. A taky u mě našli hodně sáčku s těstovinama teda.
2: Mě to úplně fascinuje, že jako existuje nějaký černý trh s Legem. Mm. Kamarád jako vyprávěl, že to je velká investice teďka, že to jako jede, že můžeš si koupit jako limitovaný jako balíčky s různýma loděma z Pirátů z Karibiku.
5: Tvrdá zóna soumraku.
2: Ale že už to jde i do téhle zóny, to jsem
3: nečekal. Millennium Falcon je prej nejdražší to Lego to, ale
2: jo, proskoumáme teda.
3: Černý trh s těstovinama, ale podle mě. Potom se taky málo mluví.
5: A ty máš tak radši těstoviny?
3: Jestli mám radši Lego nebo těstoviny?
5: To za první. A za druhý,
3: fusily jsou v pohodě.
5: Rigatony teda.
3: Já jsem konzervativní, já mám rád špagety a makarony mám rád.
5: Fuj, tak makarony nesnáším. Jak je to tlustý s tou jako vidutí, to je odporný.
3: To fascinuje.
5: Ten chutná věc. Prosím tě, trochu němčina, jo, rubrika Ich habe eine Katze angehub und musste 5 euro Strafe zahlen, prosím tě, jo, to je neuvěřitelné.
3: Ale okamžitě.
5: Řidič v Německu dostal pokutu za to, že zatroubil na kočku, udala ho cyklistka. Martin, šokující záležitost. Tak se tomu tomu stavíš, prosím.
2: No,
5: on to myslel dobře zároveň.
2: No, to myslel dobře, jako
5: on
2: měl
5: elektroauto a to je...
2: To je jako potichý, takže musel křičet, aby mu tam ta kočička nevlítla a on to byl hrozný dobrák. A právě tahle ta paní, která se vylekala tím jeho jako křikem, zatroubením, tak ho pak začala žalovat, ale ten pán naštěstí na konci toho soudu, no jako úplně příšerný.
5: A on dobrovolně to zaplatil ještě, on jim řekl, jasně. Jasně, možná nemusí tam, on jo, já to zaplatím, já to cálen.
3: Pán to zaplatil
2: 5 euro a řekl, 5 euro to není nic, zachránil jsem kočce život, to je to nejdůležitější.
5: To jsou nejhodnější lidi ty Němci, to se málo ví.
3: Uwe Kisker.
5: Obzvlášť Uwe, vůbec, kde se jmenuje Uwe, většinou by vás strašně dobrý.
3: Přesně. Uvečka.
5: Jo, znáš jak jo? Tak to je ten režisér, jak se jmenuje? Uwe Boll?
3: Uwe Boll, no to je
5: Tunguský bolid.
3: Nejhodnější člověk na světě.
5: Rubrika, konec dobrý, všechno dobrý. Prosím tě, možná Brněnsku z cizí střechy házel tašky na policisty a záchranáře. Pak teda spadl, takže karmický trošičku, Martina. Slyšíš ten karmický příběh?
2: Já tam sedím jo. jako hodně tý bibličnosti.
5: Jo, to bylo
3: já taky trochu to tam cítím.
5: Marinko to zavadalo, nevadí, prostě v obci Zbraslav na Brněnsku to trošku zavání samozřejmě. Oni se tam starali ty záchranáři s policisty o ženu potřebující pomoc a na tu střechu sousedního domu vylezl zcela cizí muž a začal házet tašky. Jo, potom. Na jeho místa spěchala zasahová jednotka
3: školní
5: a on,
3: tašky,
5: a on nakonec spadl. Jo, ale narvaný bychlema.
3: Přesně, narvaný učivem.
5: Hnusný.
3: Pořádku.
5: Na závěr, rubrika Hotline Bling, prosím tě. Pomohlo by, kdybych řekl, že jsem papež? O co jde tady? No pojď, Martine, pojď.
2: No prosím tě, tady papež tady, tak on si volal s nějakou zákaznickou linkou a pořád sám nějak nemohl dovolat, to jako řešení toho bylo strašně složitý, tak pak využil tenhle ten jako prominentní svatostánský move a zeptal se, jestli by pomohlo, že to je papež. A nepomohlo mu to, protože ta žena si myslela, že si z ní dělá srandu, no.
5: A svatému otci zavěsila, no. To je nádherný.
2: To bohužel si rovní.
3: To bohužel nepomáhá. Já se představuju jako papež Pius 27. pořád, kdykoliv mluvím s bankou a vždycky mi to bylo
5: položený. To si ale Graganovi nesmí nikdo dovolit tohleto.
2: Přesně, to je
5: neuvěřitelné. Za chvilku pokračujeme v rubrikách. Ječko Modern Works.
2: Ten papež, ale to
5: je tátový boty si. Crazy trošku.
3: Trošku mám to,
5: ale sympatia.

Kristus dává jasnou zásadu, zlaté pravidlo, které je všekulturní a všecivilizační. Co nechceš, aby jiní činili tobě, čiň ty jim. They want a back and forth, I'd rather not. Easy airbags when I'm crashing out.

0: A má dneska oblečený, co? Jsou to tátovy boty. A je to krásný si vzít tohle.
1: Je to nádherný.
0: Kolika to je velikost? 2,40.
1: 2,40 mám já?
0: Já to trefím, já ti mám odkouká, malinko. Prosím tě, rubrika tátovy boty, krokodýl VAR, prostě v té kapele samozřejmě, sežral hotelovýho manažera, břiše plaza, našli 6 párů bot, to si musíme trošku rozebrat, to je opravdu nějaký jako ostřejší kousek.
1: Šestej Komatiport, no.
0: Bar v městě Komatiport, tam lidi padají do komatu, ale potom až jsou uhryzali několik končetin teda.
1: A tam Gabriel Batista, prostě, což je ten majitel, jo. Tak vyrazil...
0: Na řeku Komaty.
1: Na řeku Komaty.
0: To mělo varovat, tohleto Minary.
1: Přesně, to a tam se stalo, že zmizel.
0: No to samozřejmě
1: vyhlásili po něm pátrání a pak se ukázalo, že kdo jako uvízne v řece Komaty, tak ho nejspíš sežere krokodýl a on ho opravdu sežral.
0: Oni se zaměřili na jedno, to byl půlturový plas, on se nehýbal, podobně jako Martin. Vidím ho, držel se na slunce mimo vodu a měl masivně rozšířené břicho, jako by právě jedlo.
1: Jako
0: Martin. To jsou nervy.
1: Já ho říznu, ne?
0: Vám se ti nestane to, co jemu oscelovač po té krokodýla z vrtulníku teda zastřelil, jo, Martin, to vyhýbej se tomu trošičku.
2: Je to smutný, to je krokodýl
0: Dundee v manželka, jo, teda slouží u policie, teda to policie, co se stalo? Oni nechtějí zacházet do přílišných detailů, tady píšou.
2: No, by to asi nebylo hezké, bylo by to hodně grafické, ale oni rozpárili to bříško, pak teda řekli, že jako na základě těch různorodých oblečení a prstínků mohli identifikovat, že to je opravdu on. Ale kromě toho, tam našli prosím tě ještě dalších 6 párů bot a nevědí, komu patří.
0: Poměrně dost pořešovaných lidí.
2: Je možný, že ten jako krokodýl sežral teda další lidi, ale já si spíš myslím, nevylučoval bych tu variantu, že mu prostě chutná jenom ty boty, jo,
0: protože
2: vzpomeňme na krásný film Zlaté opojení s Charlie Chaplinem, kde si vychutnává tu botičku s kaničkou, takže když je nouze, tak i bota zachutná.
0: Ale Martin, ten cinefilní odkaz najde ve všem, takhle zlíbí se mi to opravdu.
1: Podle mě to byly všechno tátovo boty.
0: Táto, jo, jeden táta vedle druhýho. Vlastně hodně smutná věc.
1: Zaměřil se na táty, no.
0: A ono pak musí se s ním pak honit vlastně samozřejmě, s tím tátou.
1: Hodně, no.
0: Hodně. Rubrika, to musíš zvládnout sám, aneb já jako kartářka. Prosím tě, podle kartářky to nezvládnu. Jo, to mi říkala, ale nakonec jsem to zvládnu, tak glykemická křivka dopadla to dobře.
1: Jo,
0: a to říká vlastně pan Margita o zpívání s hologramem Haničky Zagorový. Jo. Chystá teda velký koncert u tu aréně a samozřejmě součástí má být vystoupení tady jeho zesnulé manželky Haničky Zagorové v podobě hologramu. Jak se tomu stavíš?
1: Mohl bys být v těch příštích Čelistech aspoň v podobě
0: jako
1: hologramu.
0: Rád samozřejmě, rád se to zjevím, ale zvládneš to? Ty jsi kartářky.
1: No, radši jo.
0: Jsi to ustál.
1: Já bych se rozplakal okamžitě.
0: Ty jsi Štefana s Haničkou docela poslouchá, máš taky oblíbený songy nebo?
2: Já jsem Dešťová víla, to jako miluju, je krásná songa samozřejmě, Spěchám a tak dále, s Kotvaldem a s Hloškem, to jsou nejlepší bomby a tohle je jako opravdu bizarní historka, protože tady Štefan prostě chystá velký koncert ve velké aréně a právě se musel poradit, jestli to vůbec zvládne, jako
0: dá
2: vystoupit
0: se to
2: tady s Haničkou, jako
1: s hologramem.
2: A řekli mu,
1: že Hanička.
2: To je těžké. Filip Renč to vymyslel opravdu výborně, protože on nejdřív Štefan Margita půjde do hlediště, pak se bude dívat na tu Haničku hologramovou a pak k ní přijde a zaspívají si spolu duet Anděl strážný.
1: Tak to bude nádherná, hologanička.
3: To bude fakt fenomenální, jo.
2: A pak ještě svou trošku do mlýna přispěla Veronika Žiltová, která jako byla taková nejistá, jestli má tuhle tu vážnou jako andělskou spirituální
0: jako
2: odlehčit a tak dále. A pak jako řekla, no Štefane, mě to je blbý, ale já jsem Haničku dlouhou dobu imitovala, takže jestli chceš, tak já jí místo toho hologramu nahradím.
0: Ta Veronika
2: strčila si dva tampony do pusy.
0: A takzvaně nádherně imitovala. To je
1: Anděl strážný.
0: Rubrika Ostatky svatého Gorazda. Trošičku tam sedím tohle z toho. Vraťte to, říká, jo. Může vás stihnout kletba. Vyzval arcibiskup Přibyl, zloděje lepky svaté Zdislavy. Martin, máš jaký typ do tohoto mohu? Co to za člověka, který ukradne lepku svaté Zdislavy?
2: No ty jo.
0: Já ne, to je
1: šmárt, podle mě.
0: Zdrnuloka. I s lepkou. Kočárník. Hrozný hlavy. Každopádně primas český Stanislav Přibyl, prosím tě, vyzval teda pachatele krádeže, aby to vrátil, říká, a tu relikvi vraťte. To není výhruška, stává se to, on říká, může vás stihnout kletba nebo jiné neštěstí. Prostě stává se to, mami.
1: Vítku, vrať to, kletba tě stihne.
0: Síly dobré, síly zlé, jak říká Igor Leprechaun.
1: Samozřejmě, že jsou, jako jo, já tomu věřím.
0: A ty jsi viděl takovou bílou paní?
1: No, s holčičkou.
0: S malou holčičkou.
1: A s tou lepkou.
0: A s tou lepkou.
1: Odcházeli někam pryč.
0: Na Louka teda směrem.
1: Louka, no.
0: Jaj. Vlastně, Rubika, kluce, vy jste pitomi, když to je kostra z kola. Vysokoškolský lektor v Británii měl v autě figuríny koster. Martine, dívám se na tebe. Policie je považovali za mrtvoly. To se může stát. Jel jsi někdy s mrtvolou takhle?
1: Spletl jsi ti někdy s mrtvolou?
2: To zase jako určitě ještě nejsem takhle pohlodaný.
0: Takže spektakulární zásah teda.
2: Spektakulární zásah, ale právě tenhle ten jako lektor speciální speciálních efektů na místní univerzitě, tak tyhle ty modely využívá především jako pomůcky, ty kosti a kostry, jo. Ale pozor, oni jako uplatnění nenacházejí jenom při jako výuce a kulisách při vystoupeních, ale taky slouží jako kulisy pro metalovou kapelu Tuman Dunban.
0: Musím se okamžitě poslouchat.
1: Zahrajem si tady, doufám.
0: Pozveme do studia. Musím narvit to tady do rádia V.
1: Rozhodně se bude.
0: Klasická fono session. To musí být.
1: Tuman Dunban. Ale ty kostry tady musí být taky, všechny.
0: On říkal, zastavil jsem, abych nechal projekt. Oni zastavili taky. Odvezlo 6 či 7 policistů, hrnuli se ke mně. Říkal si, kdo já, proboha, co jsem provedl. A pak jako mu řekli, že vyšetřují nějaký jako mrtvoly, že jako mrtvoly to nebolí, jak říkají psí vojáci, jo. Jenom ty se zpívají. Ale zmizeli, jo. Ale jeho to nebyli v tom autě teda zrovna.
1: No. Bohužel tam byly jenom ty kostry, no.
0: No, nevadí. Nevadí. Oni se přesvědčili, kostry na zadním sedle zkontrolovali, rekvizity vypadaly věrohodně děsivě, možná i proto, že z nich jakoby trčely kusy masa. Ty to máte taky na tom otrláčovi, ne? Takový jako velice věrný.
1: No, my tam máme kostru, ale ta je jenom jako čistě ohlodaná kostra.
0: Čistě ohlodaná teda.
1: A tam si myslím,
0: Jirka Flígl,
1: ale policajti tam ještě nebyli.
0: Moje oblíbená kostra, Jirka. Samozřejmě, že ho zdravím. Rubrika Půjdeš spát, říkám. Po 5 dnech chlastání jsem konečně usnula. Citát, prosím vás, jo. Martin už se poznává, že na spící na ulici v Brně zasypala strážníky vulgaritami. Tak pojďme si to shrnout trošičku. Oni jsou tam zvyklí, ale jsou tam jako, ale ta paní oni oslovili, ona ležela bez hnutí v nepřirozené poloze. Jaká to je třeba taky, nepřirozená poloha?
2: No to je třeba jako hlavou dolů a mít prostě na té lavičce mít nohy nahoru zase, takže jako spíš takhle jako vylomeně, vyklubeně, zalomeně. No.
0: Ona na ně zakřičela, proč jí zbudili, když se jí podařilo usnout po 5 dnech chlastání. Já bych byl taky naštvaný.
1: To je nepříjemný, no.
0: Jako by byl rozmrzlený.
1: Když nemůžete spát, tak prostě 5 dní chlastáte.
2: Ale to zrovna to byla stará známá škola, protože vy oni poznali, jelikož u ní evidují již 63 přestupku za poslední 3 roky, prosím tě, jo. A ležela tam jako prakticky nehybně a když ji probudili, tak je zasypala salvou nadávek, který byli hodně překvapení.
0: 2,5 promile, Martina.
2: To je docela tak ještě slabý výkon.
0: To je takový stejskal o standardní pondělí, jak jsme viděli.
1: Tak pondělí ráno, když se probudí.
2: A mě jako mrzí, že v tom článku neuvedli, jak zněly právě explicitně ty libozvuční nadávky, protože to muselo být něco šokantního v tom případě.
0: Nepochybně. Ale ta máka zajímá samozřejmě šukaní, a radši jdeme na rubriku Kilo. Prosím tě, muž donesl ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu, odevzdal ho při zbraňové amnestii. Zbraňová amnestie je nádherná věc. Pyrotechnici už to zlikvidovali teda. Prosím tě, kdyby byla zase vyhlášena, nedej bože, nějaká podobná jako trhavinová amnestie, máš něco doma? Měl bys to vrátit?
1: Já nevím, no, my jsme se teďka čerstvě přestěhovali a nevím, možná tam na zahradě je zakopaný
0: nějaký Semtex. Martin, podle mě barák plný plastických trhavin, jo. Podívej se na ně, takový jako nenápady poslouchat ty kneep, jo, trošku toho vnitřního terorismu tam je jako cítit.
2: Jo, máme skřípek a
0: skřípek.
2: Až přijde, tak bude.
0: Výborně, a na závěr rubrika tunel. Prosím tě, muž si oblíbil tramvajový tunel v Brně, souložil tam a utíkal před pavoukem. Je taková trošičku báseň. Muž z Brna má za sebou podařený víkend. Tondo, jak to vypadalo dál?
1: Muž z Brna má za sebou podařený víkend. Opakovaně riskoval svůj život i zdraví, když se procházel tramvajovým tunelem u Jihlavské ulice. Nereagoval ani na opakované zvonění šaliny. Strážníkům nejprve tvrdil, že si uvnitř zapomněl igelitovou tašku a následně utíkal před pavoukem. To je možná nejzajímavější část tohle. Ale pochlubil se také, že s partnerkou v tunelu prožil mnohé vášnivé chvíle. A co ten pavouk?
0: Jako já sama ve studiu. Absolutní vášnivý chvíle s Martinem, Tondou a Hašem.
2: Pavoukem.
0: Vojtajmo!

0: přátelé, pro pochopení toho, co vám teď budu říkat, je zapotřebí přistoupit na fakt existenci duchovního světa. Existují nejen síly dobré, i síly zlé.
1: Tak to jste zabili, to jste opravdu zabili.

já jsem archanděl Uriel. Takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem 100% inkarnovaný archanděl Uriel.

0: čtvrtý track Castlevania z nový desky Boys Don't Cry of the Haunted Youth. Krásný to bylo i naživo. Já se ptám, co nám zbylo z té lásky? Maminko, co zbylo tobě z lásky? Jsi asi jako první.
1: Ale já myslím, že ještě něco tam doutná.
0: Martina se asi radši ptá, nebo ne?
2: Já občas taky nacházím pár hezkých chvílek.
0: Rozumím, takový úlomky, jak když se odhrne tam blaha, samozřejmě, jo, toho vztahu, toho, tady v případě toho severského fetiše, Linul Palmason, jeho čtvrtý snímek, co nám zbylo z lásky, jako vyjeví se pro mě takový divně vykalkulovaný, takový pseudoživej, pro mě spíš jako zmrtvělej akademický konstrukt. Ten tady se trošku asi pokouší jako redefinovat severský drama v rozporu manželství skrz prvky jako možná trochu magického realismu, absurdního humoru, ale ze toho na mě ale taková jako umorná, melancholická hygge pro mý náročný festivalový publikum. Ale aby bylo jasno, vlastně chci na úvod říct, že já miluju všednost, miluju filmy, které s ní umějí jako nějak pracovat. Tahle ta jako podivná estetizace té každodennosti mě fakt silně vlastně iritovala. Vzpomínám teda na zážitek z loňských varů, trošku už jako archeologicky, a říkám to jako režiséru fanoušek. Byl jsem kdysi v porodě Lokarna 2017, kdy jsme vydupali pro něj cenu za skvělý debit Bratři, Bílej den je pro mě vlastně navzdory pár výhradám vynikající věc. Začal jsem být kritický už u toho předchozího filmu, u toho mdlýho jako historického monolitu Godland. Tady podle mě Palmason ale nepředvádí žádnou jako zvláštní existenciální hloubku, spíš takový jako sebestředný manýrismus. Vyloženě mi to nesedlo. Film tady využívá takovou tu nepochybně uchvatnou islandskou krajinu, trošku jako laciný alibi pro místama pro mě scenaristickou, ale i jako tonální bezradnost. Co ty, mami?
1: No, mám pocit, že u tohohle už hodně hlinur ten Palmason.
0: Zdravotně mu to nepomohlo.
1: Jo, zdravotně mu to rozhodně nepomohlo. On je to takový podivný mix vlastně nějaký snahy o improvizovanou filmařinu, protože ten film vzniknul jak jako spontánně z toho, že on natáčel prostě jeden krátký film, do toho jeden středometrážní, a z toho materiálu, co vytvořil, tak mu tak jakoby vykrystalizovala kostra tady toho, ale zároveň
0: kostra
1: jako...
0: Kostra z kola trošku zamíral.
1: Bohužel je to trošku
0: kostra. Konstrukt tam cítím, až do této spontánní snaze.
1: Já tam taky cítím velký konstrukt, protože ono to teda má být jako takový vlastně impresionistický vyprávění o vztahu, který je ve fázi, kdy už jakoby neexistuje, ale zároveň prostě ten manžel hlavně se snaží ho trošku jako přifouknout a moc se mu to nedaří, že ten manžel hlavně se snaží ho trošku jako přifouknout a moc se mu to nedaří, ale mám pocit,

0: trochu lacinejch protikladech a metaforách, tentokrát jako totálně ztrácí.
1: Co ty, Martine?
2: Já minimálně cením nějaký oddramatizovaný pokus o to ukázat jako právě jako vyhasínání toho stahu bez nějakých velkých dramatických názorů, nárazů, nějakých jako vyhrocených situací, ukázat, že jsme především lidé, individua s jinými povahami, s jinými nějakými životními cílemi a tak dále, který prostě někdy bohužel ho tu společnou řeč nenajdou, takže jako minimálně tohleto téma pro mě nosný bylo, pro mě se tam strašně do sebe narážela jako ta dětská perspektiva, která do toho přináší nějakou tu imaginaci s tou jako syrovější dospělou. Přijde mi, že je to tam tak jako nahodile rozpletený v tom vyprávění jako takovým. Cením u toho režiséra furt nějakou schopnost té imprese, kterou vy jste tady jako rozebírali, ale pro mě minimálně jako figuruje jako nějaký filmař, který umí skrze statické záběry, skrze nějakou tu jako precizní kompozici, vlastně tu strnulost, tak jako vytvořit nějaké takové improvizované, hodně organické záběry. Že tenhle ten mix tak u mě jako hodně funguje na té jako formální obrazový stránce, ale vlastně mi přijde, že ty formální aspekty moc nekomunikují s tím příběhem nad rámec té jako bazální úrovně a tak dále. A je to film, který má teda tu oddimenzovanou perspektivu a trošku se topí v té vlastní metodě a vlastně se v ní s přibývající stopáží dost ztrácí.
1: No, ono to má pro mě v okamžiky nějakého filmu mistrovství, nechci o tom úplně upřít, ale jsou sporadický, hlavně ale všechny ty nápady, tomu se nemůžu jako ubránit, ta střihová skladba, to prolínání těch obrazů, taky to záběrování a čas, to už od něj vlastně strašně známe. Viděli jsme to opakovaně v rámci jednoho filmu, teda v rámci všech jeho filmů, ale používá to opakovaně v rámci jednoho titulu. Působí to na mě repetitivně na hranice nějakého sebevykrádání, jako by se snažil o originalitu tam prostě, kde nakonec nabízí jenom nějaký vyprázdněný šablony nebo takový ty svý trademarky, který už má mechanicky jako zažitý, a mě to teda opravdu nestačilo v tomhle případě.
0: Jo, on to umí právě natočit prostě ten záběr hezky, vypadá to pěkně, ale tady v tomhle případě jednak jako bychom to trošku viděli a jednak přesně je to jako strašně rozbíhavá věc, která jako teda má být nějak držená pohromadě tím rozpadem toho vztahu, ale on tam fakt jako utíká prostě do nějaký scény, kde tam je nějaká obrazová koláž a do toho se recituje poezie.
1: Prostě, dekorativní art prostě takový, nevím.
0: Pak jako, že jo, spoustu prostoru věnuje těm dětem, pak tam jsou nějaký snový pasáže a nedrží to pohromadě podle mě vůbec.
2: Jo, a přesně jako použij na to ten argument, že přesně takový je ten vztah, že jo, který taky nedrží pohromadě, tak mi tady přijde fakt jako dost lacená berlička, konceptuálně neobhajitelná.
1: Je to jednoduchý. Prosím vás, za činíkem znova Gale Phoenix, větší banger z té nový desky a za chvilku už Farba zvířat.
2: No, to bude pořádná.
1: To obhospodařil silně Martin tentokrát, ale.
2: Kokodák.
1: Je to asi 50. let teda.

0: což může být trenér, může to být dědeček, může to být nějaký výrazný strýc.
1: A tak si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.
2: Na druhou stranu ale, takové cigárko.

0: Martin už má v puse samozřejmě, hrát si ještě vysílání, začíná čistý hon na gluma.
1: Cože má v puse?
0: Farmaře, prosím tě, kdy jsi toho Orwella čet poprvý?
2: No ty jo, bylo mi asi 15, no. To jsem si myslel, že to je ta první literatura. No.
0: No, stačilo, veď. Prosím tě, každopádně koukám, že jeho nejvyšší snímek, teda myslím Andyho Serkise, se podle George Orwella má na ČSFR krásných 18%. Budou nějaký dementy, nebo se tomu blížíš, tomu hodnocení?
2: Budou to lehký dementy, já myslím, že ty lidi jsou na to úplně jako nesmyslným způsobem ostrý, abych dal takových generických 50%, protože to ten film přesně je. Přijde mi, že ta předloha je trošku zboštěná a jako být tady jako sakrální kolem toho, že se na to nesmí sahat a nesmí se z toho udělat podívaná pro děti.
0: Trošku
2: nevím, přijdu mi jako přehrocení a není to jenom jako záležitost ČSFD, je to záležitost i Letterboxu a IMDb, kde to dostává absolutní hate. Věc, která odpremiérovala mimochodem už loni v Annecy, dostala se do kin vlastně skoro s ročním zpožděním. Za tu dobu každý ten nový trailer sbíral velký hate. Má to fakt jako star napěchované americké obsazení, je tam Kieran Culkin, je tam Seth Rogen v roli Napoleona, je tam Steve Buscemi a tak dále. Já jsem to bohužel viděl v českém dubingu, kde místo Setha Rogena, mého oblíbeného huliče, tak je Bohdan Tuma, kterého slyšíte jako všude.
1: Taky velký stoner.
2: Taky velký stoner. A je to věc, opravdu je to farma zvířat udělaná pro ty nejmenší, pro tu trošku jako TikTokovou generaci, přesně jako tu ambivalenci a jako varování před tím jako, jako totalitníma režimama, tak to jako je to tam propsaný, spíš to uspůsobuje na míru tomu kapitalismu nějakým způsobem. Já tam v tom Napoleonovi, a myslím, že ten film tak jako dělá cíleně, abychom v tom viděli současného amerického prezidenta, obklopují si vlastně ty prasátka postupně tím luxusem, scrollují tam na telefonech, kupují si drahý hadry, jezdí autama, slyšíte tam jako popové songy, je to taková jako těžká vymývárna, kde vám ty tvůrci jako se snaží ukázat, že jako tohle, tamhle to může jako zajít, jo, až tyhle ty momenty. Je to fakt, říkám, je to věc pro děti, která mě jako drsným způsobem nesympatická, protože jestli mi je na tom filmu něco nepříjemný, tak je to právě ta generická animace. Jo. Vypadá to fakt jako několikrát přeluhovaná, jako trošku drsnější Disneyovka s tím, že je to fakt jako špatně nasvícený. Jakože v té animace je to fakt takový jako bez struktury, bez výrazný textury, takže tohle je problém
1: to
2: číslo jedna.
1: Úplně,
2: jo,
1: takže, tak já, jak je to bez struktury, tak. To nechci vidět,
2: nechceš
1: to
2: vidět,
1: nesmí do baráku.
2: Jo, takže je to jako poměkčený, má to jako pozitivní závěr, že jo, furt je to prostě řachanda pro rodiny, ale jak říkám, prostě to, že to jako takhle przní v uvozovkách tu jako předlohu George Orwella je vlastně úplně jedno, spíš než to, že to je jako neinspirativní a špatný film.
0: A ten film z těch 50. let teda, k tomu máš
2: chystat. Ten film z těch 50. let to je bizarní, protože to je film z roku 54, kdy se George Orwell a jeho farma zvířat stala jako neprávem, on už byl v tu dobu mrtvý, americká CIA jej se na to odkoupila práva. Distribuovat tenhle ten film, který má změněný konec, aby byl výrazně antikomunistický a stalo se to jako kvůli pilířem toho hojna na čarodějnice.
1: Ty jsi McCarthy, no. To je neuvěřitelné.
2: Takže vlastně radši si pustím tuhle tu TikTokovou mutaci.
0: Jdeme radši na Dead Grips, symbolická skladba The Cage, trošku toho rapovýho noizu, ustřelit hlavy!
1: Zvukem samozřejmě pauze.
0: A Margo má problém být. A my taky, ale
1: trošku. Jo, já poslední dobu hodně.

0: má kolega nebo kolegyně narozeniny, že jo, tak se otevře to šampaňské, nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
1: Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
0: Já jsem to myslel, že...
2: Krásně o tom rozprávate.

0: přijď, ty oceáne temný, jak duše mám, zvln tvých teskný stendy a zoufalost moji dobře zná.
1: Hezký verš, odkud je?

0: Tak pojď, Jarmile. Pěkně si nás zprasil.
1: A už ten primitiv, hele, už pookřál ten primitiv.

0: Death Grips, The Cage, he's asking let's get the money store. No a Money Store by se taky potřebovali, protože máme problém víc, stejně jako Margo v podání famózní Elle Fanning, samozřejmě seriál Margo's Got Money Troubles na Apple TV, přes pár výhrad, jako slabší úvodní díl, za mě jako nečekaná pecka docela, David E. Kelly zandává takový jako chytrej, sexy, nebo jim se říct zábavný příběh o mladý matce, která finanční tíseň řeší podobně jako Martin Scorsese OnlyFans, já se nic dělat, prostě je to taková moderní fabrika vlastně, jo. No to netematizuje tu platformu jako nástroj nějakého čistého voyeurismu, spíš si myslím, vlastně, že ta Margo neprodává jako tělo, spíš nějaký příběh, nějak jako narrativ, nějakou jako trochu crazy srandu.
1: A literární střevo hlavně.
0: No, ano, přesně tak, literární střevo. Je to docela jako pěkná kritika jako doby, kdy mateřství musíte nějak jako přetavit v nějakou komoditu a nějaký směžitelný obsah, abyste zaplatili nájem. A jako pro mě, když jsem zmínil už Elle Fanning na úvod, je naprosto fenomenální, dokáže během sekundy přepnout jako z totálního fyzického vyčerpání jako prvorodičky do nějakého dravýho modu, prostě internetový businessmenky. Vždycky jsem jí měl rád, ale nikdy snad ještě nebyla takhle výborná. Je to pro mě hlavně herecký seriál. Co ty, Martine?
1: Určitě, podepisuju, je to seriál, který věří svým hercům, věří svým postavám, které jako jsou tahouny toho příběhu. Ten příběh je neohýbá do nějakých jako mechanických struktur, spíš tak jako organicky plije taky teda samozřejmě.
0: Občas se tam plije. Ale to záměr.
1: Já ještě z těch hereckých výkonů samozřejmě potvrdím Nick Offerman v další nádherný kráci.
0: To je emoční kotva nečeká.
1: Jako Deadman, nádherných Deadpan, že jo, který on tam předvádí, zároveň jako zlomený muž, záměrně jako zároveň nesmírně citlivý, který se
0: toxikomana.
1: Přesně tak, do toho tam jako Nicole Kidman má krásnou jako
0: úlohu. Michelle Pfeiffer, výborná, bývalá seriálka z Hooters, výborný.
1: Je to věc, který tak jako hezkým nepatetickým způsobem věří humanismu, věří lidem i vlastně postavy jako například Kenny, takový jako křesťan, který si právě bere matku té protagonistky, který vypadá jako původně jako takový jako úzkoprsý vykuk, tak se z něj vyklupe taky jako veliký sympaťák a mě vlastně tahle ta jako podbízivost, že všichni jsou jako pozitivní v něčem, tak mě vlastně vůbec nevadí, rád se do tohohle jako mikrosvěta jejich přilnu s nima takzvaně a jinak je to nádherná výpověď prostě o ženě, která si vzala svoje tělo jako do parády a nějakým způsobem.
0: To taky měla maminko.
1: No.
2: Dík za upozornění. No oni tam nejsou všichni takový jako hodní, ale ono je to právě feel good věc v tom, že spousta jako, že tam je spousta situací, kdy jsem si říkal tak a teďka prostě se ukáže, že tohle to je hajzl, nebo jo. Prostě, že se to totálně jako rozvrátí a ono ne, jako ono je to tam chytře tak jako usměrněný, ale zároveň jako takový ten osten vlastně toho, jakože jednak to téma toho, tý svobodný matky prostě, která otěhotní někdy prostě na začátku vysoké školy a teďka jako co s ní bude chuděra a tak a ona se s tím musí vypořádat a zároveň ten osten toho jako toho stigmatu, toho jako sex worku, byť teda ten seriál právě jako skrz ty OnlyFans ukazuje, že teda není jako porno, že jo, že tam jako ten vlastně to, jak je tady ta platforma nějak zobrazená, tak je vlastně, nebo jako, že je to spíš jako fakt příležitost k nějakému kreativnímu sebevyžití, ale zároveň to jako neskrývá ty temné stránky toho, je to jako vlastně hezky jako plasticky tam vedle sebe postavený vlastně ty jako hrozby, nějaký jako kritický věci, ale ten overall feeling je vlastně hrozně pozitivní a podtrhuji, že je to teda fakt jako věc, která je fakt strašně nesená těma neuvěřitelně přesvědčivýma hereckýma výkonama, za kterýma jsou teda ale strašně dobře napsaný postavy.
1: Jo, a hlavně tomu podporuje to i ta jako neokázalá kamera, která se tam manieristicky na nic nehraje, fakt jako organická, nechá ty herce se svobodně hýbat po tom prostoru, nic tam nepůsobí kašírovaně, ale zároveň to není taková ta dokumentární voyeuristická poloha, je tam všechno tak, jak má být.
0: A ještě asi k tomu tatínkovi, jo, Nick Offerman, ex-wrestler, zároveň výborný moment, vlastně taková ta aplikace té biznisové jako logiky toho profesionálního wrestlingu na ty OnlyFans scény. Margo vlastně neví, jak moc rozvíjet ten svůj online business, tak zkrachoval otec Jinx taky. Pane Jinxy! Trošičku kočička samozřejmě z fotrelotr. Začne dávat ty lekce marketingu, prostě založený na těch wrestlingových archetypech, k tomu by řekl určitě Martin Heel, záporák, který ho lidi milují jako nenávidět, face, ten kladěz. Vlastně ta Margo zjišťuje, že to internetový publikum nechce vidět nutně realitu a nějakou dokonale zinscenovanou wrestlingovou iluzi reality a to jako jeden z mnoha chytrých nápadů toho seriálu.
1: Jo, obecně ty paralely o tom, jak prodávat svoje tělo nějakým způsobem eticky správně. a empaticky, jak to nahlíží a ty paralely právě mezi tím, že ta Elle Fanning, ta protagonistka, tak má to tělo, které ještě může využívat, může ho ovládat sama a pak je tam v kontrastu ten Nick Offerman, který o nějakou tu fyzickou zdatnost přichází a tak dále, tak tyhle ty jako
2: pak nížní motivy. Michelle Pfeiffer, jo, která prostě je taková ta královna z těch Hooters a teďka jako má toho katolického jako manžela, ale taky jako je to vlastně nějaký jako taky to pořád tohleto téma, jako jak skrze vlastní jako atraktivitu se dostávat k nějakým, jako k tomu, co je potřeba pro přežití.
1: A to je tvůj případ?
2: Bohužel ne. A tady bych to ukončil.
1: Boards of Canada, Iknova deska Inferno, Prophecy a nějaký ty megaherci, přátelé.
2: Juraj Megaherc tam přijde.
1: Juraj Megaherc. Jar Jar Jinks.

0: pekárský, a co vy děláte normálně? Vy se asi neživíte skládáním písní.
1: To ne, teda já mám firmu krempírskou, pokrývačskou, tesařskou a další, že jo. Mám lidi, zaměstnávám, víte. Já makám, taky dělám, já i do toho se zpívám, já přijdu táme do chmelíku. A paní, když plákne, pane Karský, zaspívejte, teď já už jsem toho dlouho neslyšela, jo. Nebo kde jsem, tak všude si zpívám. Jo, zpívám si sem veselej a já ten život beru úplně jiný. Já nerad slyším, když někdo brečí a nic pro to nedělá, jo. Tak já mám tu firmu a ta firma jde, tak já si nestěžuju, jo. A u toho mám, jako mám radost té písničky, tak mám radost té práce.

Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, spalí a jdou s ní na policii. A když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.

0: skočtí geniové, Boards of Canada, ale jdem do Irska za režisérem Damienem McCarthym, který po těch pozoruhodných takových loufách kusech Kevita a Oddity, co jsme měli s Tondou rádi, nechci zazpomínat, Oddity pozoruhodná záležitost.
1: Oddity je vynikající film, no, oživlé dřevo. Strašně napínavý začátek, pak to třikrát mění žánrovou polohu, ale furt mě to drželo, furt je to prostě takový film pro něj překvapení.
0: Tak tomu vykopal dveře skoro do Hollywoodu, samozřejmě prachy studia Neon a Adam Scott, který v tom filmu Hokum překvapivě nevykrádá svůj teda vlastní herecký rejstřík ze seriálu Severance. Výsledkem je takový folk hororový příběh, který tak trochu jako atmosférickým návratem k těm irským kořenům, zároveň tam cítím takový dobře designovaný, možná trochu vypočítavý žánrový trenažér. Jak jsem to koukal?
2: Určitě je tam silně cítit vliv Stephena Kinga, už jen to, že se to odehrává v mysteriózním hotelu, jsou tam příšerky chodící.
0: Spisovatel trpící tvůrčím blokem, izolovaný hotel, trauma z dětství.
2: Příšerky hlavně oděný v těch zvířecích kostýmech, ano, že nebo lidé, lomeno příšerky a tak dále.
0: Jo.
2: Ten film on si jako bere na paškál jako základní koncept, že my nikdy nevíme, co se odehrává v jeho hlavě a jaké to zlo je opravdu nadpřirozené. Mezi tou racionalitou a iracionalitou si to neustále pohrává, přelévá ty misky vah, což je pozoruhodný. Zároveň je to věc, která se možná až příliš opírá na nějaká ty prošlapaná kliše. Zároveň tam nachází pak nějaké jako třeba inscenačně pozoruhodná řešení. Je to celý komponovaný vlastně de facto jako skoro furt jenom klasických záběrech, kde se moc hezky pracuje s rámováním, odkud ten děs přichází a tak dále. Tak to jsou věci z nitra, to jsou věci, které působí zároveň tak jako staromilsky, ale zároveň furt jako nějakým způsobem svěže, ale ta věc má pořád tak jako trošku našlápnuto k něčemu víc, jo. A nikdy se k tomu úplně nedostane. Ještě my tam máme vlastně hozenou takovou tu metarovinu, že to je ten slavný spisovatel, on je to nepříjemný člověk, teda je to cynik, který tak jako pořád se tím prostorem přiožralý, protože pořád leje.
0: To je docela příjemná jako změna v tom, že teda ten Ohm Bauman, jo, ořeský jméno, samozřejmě budí ten odpor fyzikální silně. Není to jako zpočátku traumatizovaný sympošle, takový sebestředný alkoholik, jako pije nám krev dřív, než vlastně se vůbec objeví ta čarodějnice, takže člověk jako vlastně faní z té entitě v tom manželském apartmá.
2: Jo, je to člověk, který se tím prostorem, kde je ten děs, tak on se tím spíš potlouká, je takový zvědavý, vlastně se úplně nebojí, přistupuje k tomu nějakým způsobem pragmaticky a pak se k němu začínají dostávat ty vnitřní démony. A právě ta metarovina spočívá v tom, že on se snaží dokončit právě svůj román, svůj velkou románovou trilogii odehrávající se v poušti a právě ji chce zakončit pesimisticky, že ten humanismus už prostě končí, nemá žádnou naději. A pak vlastně jako sledujeme, že to je nějaký nacházení toho protagonisty smyslu, citu pro empatii, pro víru v lidstvo a tak dále. Což jako funguje, ten film je kauzálně jako vycizelovaný, možná až moc. Přijde mi, že spoustě ohledů třeba stran těch jako osobních traumat tak je explicitně doslovný, úplně zbytečně. Vlastně nám tam nenechává moc prostor pro nějaký ten jako tajuplný děs.
0: Taková ta neschopnost nechat tu minulost odejít, je to hodně teda explicit, celý ten materiál. No. Jako taková ta sentimentální linka s tím rodinným traumatem, ten film pro mě spíš táhne vlastně k zemi něčím. Místo aby ten irský venkov dechal víc ještě nějakým tím autentickým jako pohanstvím, tak je takový dekorativní pozadí, proto tu nevím, je to znát i z toho, co říkal, taková tak trošku generická jako psychoterapie hlavního hrdiny. Ta kamera jako to klaustrofobický zvězení, to už se tam vlastně nějakým způsobem zmínil, to esteticky dobrý, ale takový jako odtažitý. Docela dobrý ten paranoický zvukový design, myslím, že to dělal Joseph Bishera, což je dvorní skladatel Jamesa Vana, takový to skřípání toho dřeva, ty větry a tak dále. Ty větry.
1: Větry, jo, pozor, hodně.
0: S tím opatrně, ale tady ve studiu, samozřejmě, jo. Ale jako chvilka má takový ten kontrast mezi tím artovým jako minimalismem a takovým trošku pouťovým strašením. Stejně tak, jak si vlastně říkal, že to má nakročeno k něčemu vlastně jako lepšímu. Měl jsem pocit, že ten mix té snahy o ten originální přístup a zároveň takový těch linějších jako recyklátů toho, těch zavedených hororových šablon, taky mě to vlastně úplně nepřesvědčilo, byť jsem tomu chvilkama dost fandil a jako špatný to není, ale ty výkřiky o hororu roku, který zaznívají z některých těch amerických médií, si myslím, že jsou trochu přehnaný.
2: Jo, je tam spoustu načrtnutých věcí, které nejsou jako ku škodě dovedený do nějaký dokonalosti, do nějaký tý jako nadstavby, který ten horor podle mě kýženě potřebuje, ať už to jsou ty jako folklorní motivy, tím jak si tím způsobem se tam pracuje s mytologií toho fikčního světa. Ten barák jako takovej, tak fakt máte pocit, že to je postava sama o sobě, že prostě jako dýchá, má nějaký vnitřní organismus a tak dále, ale taky to vlastně není rozvedený do něčeho, co by vás posadilo na zadek, takzvaně.
0: Nějak váš, vůbec ne. No, to trošku na zadek už si zrám, malinka trošičku, a ne, nebude se ještě.
1: Ne,
0: ještě nás čeká. Musíme si kousek klikeli, ta je happy now už. A pak vyráží náš B-team teda, ale.
1: Bčko.
0: No to bude.
1: Bčko.
0: A taky láska spektru. A moje oblíbený písmeno? Večko.
1: Večko.
0: Svůj time.

0: finál. Já jsem taky vždycky šťastný, když se dívám na seriál nebo série Love on the Spectrum. Tentokrát to čtvrtá sezona, zase výtečná. Já to tady vlastně říkám pokaždé, takový zábavný, jímavý pohled na neurodivergentní lidi, kteří se pokoušejí najít, udržet milostný jako vztahy. Pokaždé se trošku bojím nějakého zručně editovaného jako festival nějaký roztomilosti nebo infantilizace těch neurodivergentních lidí, ale pokaždé jsem překvapený vlastně, jak skvělý to je v záplavě různých jako cynických, tak jako přebujelých, divně vysoustružených reality shows typu Love Island a další, to je jako čistý zjevení. Je to chytrej, milej, nesmírně vtipnej i dojemný. Nemůžu to zdůraznit dostatečně, protože ty moje pocity z toho jsou vždycky jako vlastně intenzivní, ale zároveň maximálně respektující takový feel good, včetně těch výborně zachycených prodlev jo, a tak dále, specificky awkward momentů. Je to odzbrojující. Ty celá část prostě vlastně, nebo celý ten cast vlastně jako charismatický, pestrej, vidíme tam to jejich rodinný zázemí, pustí nás jako do svých hlav, do pokojíku, jako vlastně vnímáme docela komplexně nějaký ty jejich preference, záliby, rituály. Tady ta čtvrtá sezona za mě jako ta poutavost pramení z takového úplně nejskromnějšího zdroje, jako ze snahy překonat nějakou vlastní jako sociální úzkost, správně odpovědět na otázku jako na prvním rande a tak dále. Ten střih tady generuje jako vlastně humor, i skrz to ticho, jako vlastně dlouhý sekundy toho trapného ticha, vlastně jako v úzovkách trapného tam nechává doznívat a tak dále. Zároveň ty odzbrojující hrdinové, zároveň tady zvířata, musím dnešní téma docela, tak tady opravdu těch záběrů, ty zvířata je neuvěřitelné množství, to už vlastně koncept, už dávno to není jenom jako roztomilá dekorace, ale že ty psy a pávy, víš, to teda malý pejsci, Martine, malinký pejsci, malinký. Co to je, čo, jo? Rekvizita, místo, jako jsou, už to nejsou nějaký náhodný rekvizity na pozadění, randění, ale takový, jsou to regulární vedlejší postavy. Možná se mi zdá, maminko, že kolem toho sexu se klouží trošku s odstychem, že jako vlastně ten Netflix se možná bojí ukázat ty neurodivergentní lidi jako plně jako sexuální bytosti.
1: O těch pejscích,
0: teda, to taky, vidět, samozřejmě.
1: Ale dobře.
0: Jo, ale že držíš takový ty bezpečný zóně, jako vždycky, takový to bezpečná zóna, to romantický randění, ano. Držení za ruce, občasná pusinka a tak dále, ale jako very ok, celkově krásně to demitizuje, že každý rande musí skončit nějakou svatbou, nějaká hodnota přátelství jako plnohodnotného vztahu, to tam všechno je. Musím říct, to je jako výborná hrdinka Emma, aspoň jako když jsme takový detail, vždycky vypíchnem nějaký jeden detail z něčeho, tak Donald Duck, ona umí geniálně napodobit Donalda Ducka, ale to je fenomenální záležitost prostě.
1: Tak to si pustím, to je moje oblíbená postava.
0: To je fakt, ale ona je jako úplně neskutečná a bez jakéhokoliv zároveň taktického vyčkávání, prostě ostře upřímná, vystřihne do imitaci Kačera, prostě Donalda, když rande skončí, tak na rozdíl od těch jako nás, neurotypických lidí, prostě nehraje hru nějaký zavoláme si, řekne, že prostě kluky připomíná tátu moc, nic to nebude. Jo, tak prostě to je absolutní absence nějakého sociálního lhání, prostě ghostingu, fakt osobozující, celkově jako triumf lidskosti, zároveň jako opravdu strašně vtipná, že jsem se nasmál jako u ničeho, ne, ale pozor, ničemu nikomu se nevysmívá, naopak je plně respektující. Takže super věc, Love on the Spectrum, pokud hledáte nějakou konzistentně skvělou sérii a show na Netflixu, takže to je ona. A teď už vyráží B-team.
1: B-team, no, tak pokud hledáte nějakou skopovou detektivku, tak tohle to je věc pro vás. To je vlastně docela chytře spojený mix jakoby rodinného filmu, takového toho s tím.
0: B-team na stopě se to jmenuje.
1: Ano, B-team na stopě v kinech, filmu rodinného s mluvícími zvířátky a opravdu jako relativně poctivě vzatý takový ty klasický jako hudany detektivky s tím, že je to teda o tom, že majitel stáda ovcí zemře za záhadných okolností, je to nejspíš vražda a ty ovce v tom filmu mluví a pomáhají při tom vyšetřování, ale oni mluví mezi sebou, ty lidský postavy neslyší, takže oni musí právě takhle jako různě dávat ty stopy těm detektivům, aby to vyřešili a myslím si, že byť teda je to za cenu toho, že tam vymýšlejí takovou trošku možná překomplikovanou ovčí mytologii, to jak teda jako to ta jako ovčí...
0: Toho není nikdy dost, ty ovčí mytologie.
1: Ta ovčí komunita jak jako funguje, tak za cenu tady toho, tak je to vlastně hrozně jako dobře propojený, občas je to nečekaně temný, občas vlastně, ale jako funguje to jak jako ten rodinný film, tak jako ta detektivka. No,
0: už budu zvracet vlnu asi trošičku.
1: Dali jsme si to v kině štětí s celou rodinou a bylo to příjemné.
0: Je asi papír nebo co to tam
1: ano,
0: je.
1: Ano, papírny, celuloza byla ve vzduchu nádherný.
0: A Martin, jsem u toho hokum ten motiv těch divokých kosek demolují ty karosery. To je krásný. Zajímavý moment, to bych z toho vypíchnul možná.
2: Ale, no, oni tam totiž ty kozy chodějí, protože oni žerou prostě tě psychedelický houbičky a pak právě skáčou na auta, protože se chtějí podívat do vlastního odra v obrazu. No. A ty lidi jsou zlí a střílejí je.
0: Tvrdá lisohlavost dneska ve vysílání. Tohle to byl Martin Pleštil.
2: Ahoj.
0: A taky maminka Tonda Tesař. Dále stuchlí, tady jsou, prosím vás, Haunted Youth Wake Up, jo. Trošku vám chvíli na závěr. Buďte krásný a za týden návrat idiota.
1: To bude velký.
0: Zdravím z Katovic už teďka. Víc brambor. A čeho ještě? A přijde ten stejska, nebo?
1: Já doufám, že jo.
0: Ne,
1: no.
0: Nepřijde, budeš tady sám.
2: Kapitán přijede.
0: Sám si to dám, sám si to dám. První díl čelistý, maminka, úplně zala!
1: Solo, návrat idiota.
0: To jsou nervy!

0: Jak to vnímáš po té 80, když vidíš ty kolegy Jiřinka Bohdalová 96, Tonda Hart 90?
1: No jo, to jsou jiný lidi, no, já

0: perničkové brule s perníkovým...
1: S pomerančovo-mandarinkovým gelem, jo?
0: Pomerančovým per...
1: Perníkové... Perníkové kreme.
0: Brule.
1: S... Pomerančovo-mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovo-mandarinkovým gelem.
1: Perničkové
0: brule s pomerančovým grelem.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
4: Tak, dobré odpoledne. Děkujeme moc za takovouhle velkou účast. Je to milý vidět takhle spoustu lidí, že na nás dorazili. No prostě festival.
5: Afo Olomouc, jsme v Olomouci s živým publikem. Víš, co je psycho? Že pořád se mluví o rezilienci.
4: Ale jo, no, jako já bych pravdu řekl, tak jsem na ten termín vlastně trochu alergický. Jo. Mm-hmm. Protože to člověk slyší z různých stran. A hlavně potom taky si člověk může představit, co zatím teda jo, jako se může skrývat. Jo, že někdy se ten výraz rezilience podle mě používá, aby to zalepilo nějaký jiný problematický místo. Jo. A o tomhle všem bychom se dneska chtěli bavit.
5: Jo, že to není tak úplně jednoduchý, jak se to zdá, ale možná pojďme se teď pobavit vůbec o tom, jako kde to vzniklo, jak to začalo.
4: Jasně.
5: Máme rádi takovou jednu studii. Já možná řeknu, nechám Páju, aby to představil, protože jasně. Já to většinou spatlám.
4: My jsme ji možná už jednou zmiňovali v jednom našem pořadu, se budeme opakovat, ale to nevadí, protože
5: myslím
4: je
5: si,
4: fakt
5: že...
4: dobrá.
5: Jo, tak ale protože pojďme na to. Je hodně zásadní.
4: Tak. A to je vlastně... Nebo takhle, ten pojem rezilience, aby jsme to ještě vůbec přiblížili, a vlastně do češtiny by se dalo přeložit jako odolnost, jo? Ale mluvíme o rezilienci, protože je to nějaký termín, s kterým se v psychologii počítá, ale když tomu budete říkat odolnost, nikdo vám hlavu neutrhne, za mě úplně v pořádku. A ona se vlastně nabízí taková otázka, jo? Jako čím to, že třeba jsou lidi v různých těžkých podmínkách a někdo z nich dokáže vybruslit z nás a někdo jako třeba s většíma potížema. Hmm. Jo, že to je vlastně taková jako dobrá otázka, čím to teda je. Jo. Hmm. A to, co chceme uvíst, nebo na čem to chceme ukázat, je jedna studie, která alespoň za mě se jako zapsala prostě do historie psychologie. Je to studie z ostrova Kauai. To je v rámci teda havajských ostrovů, jeden z těch havajských ostrovů. A tam si dali tu práci, že sledovali snad, bylo 40 let, nějaká
5: 40
4: takováhle...
5: 40 let, no, byla to opravdu longitudinální studie, což obecně jako, si myslím, že u tohle konceptu je hodně důležitý.
4: Jasně, no, že takhle studovali, že vlastně takhle jako sledovali poměrně dost dětí po dobu 40 let, jak se jim bude dařit. A s tím, že všechny vlastně vyrůstaly v prostředí, který bylo jako nepříznivý. Jo? Že to byly třeba lidi, já nevím, závislí na alkoholu, těch rodiče.
5: Je tam jako velmi špatný socioekonomický podmínky, tedy jako, že neměli moc peněz, měli poměrně špatný i start do života ty lidi.
4: Jasně,
5: obecně.
4: Jasně. To je právě na tom zajímalo, jo? Ty psychology, že OK, tohle to jsou podmínky, o kterých víme, že nejsou úplně dobrý pro to z nich vyrůstat. Jak se bude těm lidem dařit? Bude to pro všechny problém? Bude to pro někoho víc problém, méně problém? A ty výsledky se ukázaly, že teda v tom existují rozdíly. Jo? Že jako pro každého to nemusí být jako stejně jednoduchý se dostat k něčemu, co bychom nazvali jako normální život.
5: A v čem ty výsledky, jaký byly vlastně ty výsledky, který byly ty rozdíly, který ty lidi prospívali?
4: Mě na tom fascinovalo, že v psychologii se často kdy mluví o třetinách, jo? Jako, já nevím, Když máš třeba...
5: No, schizofrenie, že je třetinová nemoc, ale to je tak všechno.
4: Přesně
5: no.
4: Tak, ale tady úplně stejně taky mluví o třetinách, že jedna třetina těch dětí tak vlastně dokázali z toho prostředí se dostat do dospělosti bez nějakých větších problémů v dospívání, bez nějakých jako poruchování, kdybychom tak nazvali, prostě, že by měli nějaký problém se zákonem a tak dále. Mm. A to byla jedna třetina, ta druhá třetina, ty třeba to měli nějaký jako složitější v tom dospívání, byli trochu divočejší, ale potom se usadili a dobrý. A ta poslední třetina, že to měli divočejší v dospívání, potom se různě protloukali životem, ale potom, že se vlastně taky usadili a taky dobrý.
5: Takže vlastně ve výsledku všichni ty lidi sice mohli mít nějaký trošku problémy, trošku struggly, ale nějak to nějakým životem propluli.
4: To mě na tom zaujalo, že vlastně těch lidí, kteří tam jako třeba vypadli z té studie nebo nějak třeba jako umřeli a tak, vlastně nebylo až tak moc, jo, že to bylo docela jako malý číslo.
5: Ale a co teda jako chápeme s tou reziliencí?
4: Jasně, to je právě proto, je to pro mě takový pojem trochu jako těžko uchopitelný, protože ono, když si to člověk vezme, že jako rezilientní, je vlastně, může být různý chování v různých situacích. Jo. Třeba takhle se uvažuje o tom, proč jako lidi zažíváme něco jako depresi, že má člověk prostě nízkou energii, nechuť něco dělat a tak dále. Tak ono to vlastně v určitý okamžik může dávat sakra smysl. Jo. Kdyby člověk měl investovat energii do něčeho, co nemá třeba šanci vít, tak dává smysl cítit tuhle tu potřebu naopak do toho tu energii neinvestovat. Jo. Takže ono vždycky jako asi záleží na situaci. Ale teď jsme možná trochu jako od té studie odskočili, že tam vlastně to, co jako mezi těma jednotlivýma teda třetinama, řekněme, bylo rozlišný, bylo, jak ty lidi zacházeli se svým okolím. Jo? Že to bylo zajímavé, že u té jedné třetiny, která tím prošla jako dobře, nebo který tu zasáhlo relativně nejmíň, tak ty byly charakteristický tím, že si našli ve svém okolí někoho, kdo fungoval. Jo? V tom svém dysfunkčním okolí si našli, já nevím, strýčka, já nevím, jako někoho...
5: Tomu říkáme v psychologii důležitý dospělý.
4: Někoho fungujícího, koho vlastně jako přizvali do té vlastní výchovy. Takže tak trochu zmanežovali tu svoji výchovu. A to se ukazovalo, že asi bylo to jako klíčový krz, co se potom jako to mohli dál zvládnout.
5: Jo, a my třeba, já jsem dělala nějaký článek nebo studie, tam byla právě u agresivních dětí, které jako mají taky pak právě nějaký problémy výchovný a dál, ale a byl to nějaký dotazník, ale jednou z zásadních jako vlastně protektivních faktorů, teda faktorů, který chrání to dítě, aby nedělalo tohle chování, bylo to, že tam byl právě nějaký důležitý dospělej, že to byl člověk buď i třeba v rámci i terapie, jo, že když tam měli nějakou oporu v těch dospělých nebo v tom okolí někoho našli a ten člověk byl velmi výrazný, který to dítě podporovalo vlastně v tom dobrém chování,
4: jasně.
5: Tak to dítě to zvládalo líp.
4: Jo, jasně, takže to byla ta jedna třetina. Ta druhá třetina, který teda měli nějaký ty, řekněme, výchovní problémy v průběhu dospívání, jo, byly třeba trochu divočejší, tak těm často, kdy pomohli, se dostali do nějakého stabilního prostředí. Třeba našli si dobrýho partnera, jo? Našli si dobrou práci.
5: Nějak v té trojnohý židličce si našli něco, jo? Když nefunguje prostředí to, no. Nebo nefunguje nějaká, třeba právě většinou řešíme práce nebo škola, nějaký vztahy rodinný, vztahy partnerský, tak aspoň si našli nějakou pořádnou oporu.
4: Už tam byly zmíněny nějaké věci, že třeba narukovali do armády, tak jakože to jim
5: systém,
4: naučilo nějaký jako způsob, jak zvládat povinnosti, anebo třeba se dali k nějaký jako církevní organizaci, tak to tam bylo taky zmiňovaný jako jeden z faktorů, co jim jako mohlo pomoct se dostat do toho života, který bychom nazvali jako běžný, normální. A ten vlastně rozdíl mezi těma posledníma dvěma třetinama, tou třetinou, co to zvládla trochu dřív a co to zvládla trochu později, tak bylo vlastně jenom čas. Jo, že to vždycky ty efekty byly o tom, že já nevím, ty, co to zvládli později, tak prostě nejdřív si našli ty partnery, který nebyli úplně jako vhodný. A potom teprve, potom, co jako zažili různé věci, tak si našli někoho stabilního. Jo, takže to spíš bylo skutečně o tom, že to někomu spíš jenom trvalo díl. Jo. Ale to, co mě na tom zaujalo, je, že oni vlastně jako, jak už říkám, jo, těch lidí, kteří z toho vypadli z té studie, vlastně nebylo moc. A prakticky jako všichni se jako dostali k tomu životu, který bychom nazvali normální. Jo. Hmm. Takže vlastně svým způsobem všichni byli nějakým způsobem rezilientní.
5: Jo. No, takže můžeme se třeba bavit o tom, že rezilience je nějakým způsobem něco vrozeného, zároveň se dá nějakým způsobem budovat a zároveň je tam strašně důležitá komunita.
4: Jasně, jasně.
5: Takže to jsou jaký, asi tři body, vlastně, kterými dneska chceme jako dneska probrat. Tady je to hezky vidět, že to jsou ty tři základní pilíře nějaký odolnosti. Protože já mám teď pocit, že v současném jako prostoru, jako ve veřejných médiích, všude, ve školách, pořád se mluví, musíme budovat odolnou společnost, musíme budovat odolný děti, všechno. Jo? Přijde mi to až jako někdy takový jako z budoucnosti, ne úplně hezký budoucnosti. A přijde mi, že je to až na sílu, že se tam přidávají pojmy, které s tím úplně přímo nesouvisí, nebo věci, které s tím přímo nesouvisí, a odchází se úplně od té podstaty, že někdy prostě třeba ta rezilience se tam nedá budovat. Já přesně to vezmu na příkladu té deprese. Jo. Ve chvíli, kdyby mi přišel klient jako psychologovi nebo do krizové intervence člověk, který se topí v dluzích, je opravdu z nějakého kraje, který je silně podfinancovaný, nemůže sehnat práci, je v depresi. A vím, že jedna z těch věcí, která by mu pomohla z těla z těch stavů, je to, že by měl ty peníze, měl by tu práci, tak jako těžko můžu řešit nějakou depresi, protože ta deprese je reakce na tu danou situaci.
4: Dává smysl.
5: Jo. Kolikrát si řeknu, já se vám jako v duchu, já se vám nedivím. No, jo, je to pochopitelné.
4: Takhle jsme se bavili třeba o syndromu vyhoření, že jo? To je často, kdy to opravdu může být známka toho, OK, je toho na tebe hodně, je na místě s tím ubrat.
5: No. S tím je ubrat. Ale pojďme trošku dál, takže jsme se trošku řekli, že se s tím právě pojí i souvislosti, které plně s tím nesouvisí. A nebo že to může ukazovat, že člověka, kterýho pojmenujeme jako rezilientního, tak neznamená nutně, že ten člověk je dobrý.
4: Nebo že bude
5: sociální, nebo...
4: Jo, tohle máš na mysli. No, a to je jako další věc, co mi trochu vadí na tom výrazu rezilience, že se možná strká trochu moc věcí do jednoho pytle. Jo, protože tohle je to z trochu jiný oblasti nebo jiný oblasti. Výzkumníci, co se zaobírali odvahou, jo, tak vlastně mluví třeba o dvou takových jako základních konceptech, dospěli k tomu poměrně jako každý nezávisle na sobě, že buď to člověk může být odvážný v nějaký situaci z toho důvodu, že má strach a dokáže ten s tím strachem nějak ho překonat. To je jedna možnost. A nebo že ten strach jako pociťuje míň. Jo? A že tohle to jsou dvě různé věci. A tohle z toho mi jako právě přijde zajímavý se na to podívat z tohoto pohledu jako těch lidí, co studovali odvahu, anebo tuhle z toho jako oni tomu říkají, teď zaprosím trochu do angličtiny, ale nebojte se, oni mají tam to courage, jako to je ta odvaha, do češtiny se to jednou vše přeloží, pak mají to fearlessness, což by byla asi nebojácnost do češtiny.
5: No, jo, že jako, nemají strach. Jako,
4: no, ale u nás je to takový víc pozitivní, to slovo. To... No. Takže to jsou jako by vlastně dvě různé věci. A ono se na to, jako dobře, neexistuje moc dobrých studií, které by se tím zaobírali třeba lidma, kteří dostali nějaké ocenění vojenské. Ale dá se něco vytáhnout přinejmenším z historie. Já nevím, třeba Adolf Hitler, ten taky jako dostal nějaké ocenění vojenské za svou službu v první světové válce. Ale u toho se dá trochu jako předpokládat, že to spíš než s tím, že by jako chtěl zachraňovat ty svoje spolubojovníky, tak že prostě věřil, že se mu nic nestane, tak běhal do těch míst, jako spojka fungoval, takže běhal do míst, kam ostatní nechtěli běhat, a za to potom dostal tu medaili.
5: A mě zaujal takže ten příběh, co si právě říkal s tím Jeremy Clarksonem. No, to bylo jako zajímavější.
4: A to k tomu jako stavím jako protipol, jo. Protože si myslím, že pokud někdo dostává takovýhle medaile, tak buď to bude někdo, kdo se nebojí, anebo naopak někdo, kdo je podobně, jako o tom mluvil Jeremy Clarkson v pořadu, který se právě věnoval nejvyššímu britskému vyznamenání, což je Victorian kříž. A ten se teda dává za skutečně jako nějaký brilantní výkon ve válce, řekněme, a kdy člověk zachrání vlastně tu situaci. Jo? Ať už teda nějaký lidi, ale i to, že teda ta situace prostě se z ní nestane něco jako špatného. A on takhle mluvil o svém tchánovi. Jo? který dostal Viktorin kříž za druhé světové války, kdy, a to opravdu jako ho, ty ostatní vojáci ho opravdu jako hodně obdivovali, že tam někde byl schopen zneškodnit x tanků a xkrát byl zraněný a vlastně tam furt zůstával. A třeba jeho dcera vlastně nevěděla, než umřel, jeho do té doby, než umřel, že ten Viktorin kříž kdy dostal. Takže to byl člověk, který se tím nikdy nějak asi jako úplně nechlubil. A potom ještě, co je jako zmiňovaný, že když takhle dělalo pár lidí rozhovory s lidma, kteří takhle dostali nějaké takovéhle ocenění, tak se jich ptali, OK, proč jste do toho šli, jo? Proč jako jste z té situace neutekli, to by bylo jako lidský. A mě říkali, no, většina z nich, jak se vyjadřovala, tak říkali, no, oni tam jako zabíjeli moje kamarády, tak já jsem jako musel s tím něco udělat.
5: Je to trošku právě připomíná něco, co říká právě Viktor Emanuel Frankl, že jo, který právě mluvil o tom, že on přežil koncentrační tábor, byl tam lékař, on je jako zakladatel směru jako logoterapie, je to psychiatr, psycholog.
4: Jasně.
5: Kdybyste nevěděli, jak vypadá, tak vypadá takhle. Ale já ho mám hrozně ráda, jo? Evidentně. Ale to je člověk, který vlastně i mluvil o tom, že lidi, kteří přežili ten koncentrák, takže třeba si nemuseli chovat úplně morálně v tu chvíli, a je to pochopitelný. Jako, jo, na tuhle situaci ani nechci si představovat, jako, jak je muselo být. Ale že on třeba mluvil o tom, jak on to přežil, jo? Že opravdu nebral jsem si víc, než jsem měl, nebo snažil jsem se žít každý den. A mně to vlastně připadá něco jako hodně v tomhle podobného, že on vlastně sice z toho jako něco udělal, ale že spoustu těch lidí třeba o tom nechce mluvit, protože to nechtějí se k tomu vracet, jako jak to bylo pro ně náročný.
4: Jasně, určitě, ale já v tom spíš, jako, co v tom vnímám, je, že, nebo v tom, co mi přijde společného na těch příbězích, když se jich takhle ptali, bylo, že to, co je k tomu vedlo, byl nějaký jako prosociální, jo, jako přece v tom nemůžu ty svoje kamarády nechat.
5: Jo,
4: byl v tom jako tenhle ten poput. Zatímco u toho Adolfa Hitlera tam by to spíš člověk vnímal, že mě ta prozřetelnost chrání a tam můžu běžet, protože jsem výjimečný. A že to jsou jako ty dva póly, jo, jako lidi, kteří budou dostávat medaile, tak možná budou stát z těch dvou pólů. Jo. Buď to budou pocitovat méně strachu, ať už z jakéhokoliv důvodu, anebo budou ochotní přes ten svůj strach do té situace jít, protože jim záleží třeba na těch ostatních lidech.
5: Já vlastně, když takhle přemýšlím nad reziliencí, tak já, když jsem chodila na nějaké přednášky z psychologie krizí a katastrof, tak jsme si tam třeba ukazovali videa lidí, kteří o té katastrofě, jak byla jako způsobená člověkem nebo přírodou, tak tam o tom vypovídali, ale my jsme si to ukazovali spíš v rámci toho, aby jsme viděli šokovou reakci, traumatickou reakci. Ale bylo vlastně zajímavé, že ty lidi, kteří prošli jako velmi třeba zajetím, bylo vidět, jako není ta reakce, ale mluvili o tom velmi jako dobře, mluvili o tom jako, i jako až člověk by řekl někdy až bez emocí. Ale vlastně, když jsme to řešili právě se Štěpánem Vymětalem, který byl kdysi naším hostem tady, tak říkali, jo, ale to jsou lidi, kteří pak to budou dobře zvládat, ty jsou rezilientní, protože už jsou to třeba i schopný produkovat dál. A to je třeba něco, co mě vedl ten Frankl, který vlastně říkal, že v utrpení se dá najít smysl. A že oni třeba mohli právě i skrze to, že to mohli posílat dál, jednak si budou svý vlastní odolnost, rezilienci, aby to zvládli. Ale najít smysl v tom utrpení, že to předávali dalším, jako jak třeba to zvládnout, jak přežít něco takhle hroznýho.
4: To je jedna z věcí, o kterých se vlastně často kdy mluví, že jo? Mluví se o budování rezilience.
5: Přesně tak.
4: Ale to, co já bych tady rád zmínil, tak je, že rezilience taky má svoje limity. A na to jsou jako za A jeden taky příběh, ještě z druhé světové války, já mám dokonce svůj vlastní z rodiny. A po druhé světové válce se nějak snažili, nevím, jestli to byli Američani nebo Britové, teď přesně si nevybavuju, co to bylo za stát, ale říkali si, lidi, kteří prošli koncentrákem, no třeba z něj utekli, to jsou přece, jo, to je jako ten vhodný matroš na to z nich udělat, já nevím, tajný agenty, jo, to jsou prostě jako ty lidi, kteří jsou rezilientní, kteří jsou prostě. A tak je takhle jako naverbovali a, že teda, a dali je do toho výcviku na nějaký ty tajný agenty. A ve většině případů oni jako vlastně v tom výcviku to nedali. A protože jako zkuste si to představit, jo? Vy projdete něčím, co je hrozný, to jste jako zvládli, ale ta představa, že byste se do toho měli dostat znova, jo, jako už člověk naráží na tu hranici, že do toho se vám jako nechce, že, jo? Že to prostě jako dvakrát koncentrák člověk asi nedá. Příběh, který mám teda od svého táty, protože můj děda, tak můj táta a děda, oni jsou z jižních Čech, ze Sušice. A on byl teda před druhou světovou válkou, tam byl součástí sítě, že vlastně pašovali takový ty jako letce a podobně za hranice přes Šumavu. Jo, takový jako králové Šumavy před tím. Jako před...
5: Before it was cool.
4: No. A nějak jako rozkryli a tak on si prostě prožil takový kolečko po různých koncentrácích v Německu a asi to nebylo úplně jednoduchý, moc o tom jako nevykládal, měl docela štěstí v neštěstí, že ho vytáhli spojenci, který teda táhli Německem, tak ho vytáhli z celé smrti, kde strávil nějakých, já nevím, snad prostě 60 dnů nebo něco takového. A to měl štěstí, že se tam dostal, protože všechny ty ostatní vězně nějak naložili na loď a ta se někde potopila v Baltském moři, takže že vlastně měl takový jako štěstí v neštěstí. A ten teda si prošel tímhle, že ho přišel zpátky. No a po 48. Za ním přišli STBáci s tím, že teda by ještě mohlo, že ho furt znát ty lidi, kteří teďkon zase převádějí ty krále Šumavy, tak jako se s ním někde domluvil nějakou schůzku a on přišel domů a byl z toho, prostě se zhroutil, byl z toho úplně špatný. A tehdy jako babička jako zareagovala, že se jako naštvala, že tohle to teda ne. A tak místo něho šla na tu schůzku a přišla s baterkou, posvítila si na ně. A říkala, teď vím, jak vypadáte a rozhlásím teďkon po celý Sušici, co jste zač. A nějak asi nebylo úplně ještě jako bezpečný, aby tyhle ty jako STBáci někde řekli, že je takhle někdo demaskoval, tak od té doby měli klid. Jo. Takže to bylo takový. Ale co je na tom příběhu, je, že prostě ta představa, že by měl jako procházet něčím podobným, znovu, čím už procházel, tak byla na něj prostě moc.
5: Jo, mě to trošku, nevím, jestli je to z jiného soudku nebo podobného, ale jako třeba, když jsem právě, když jsme s Pírkem, že to byla studentská organizace, která poskytovala podporu studentům po té hrozné události, tak jsme, když jsme objímala ta fakulta, což bylo 14 dní po té střelbě, tak jsme měli hroznou radost toho, že se nám to povedlo. Mm. Jo, že tam prostě nestalo se nějaký zhroucení, že jsme třeba zvládali kroky ty novináře, že jsme nemuseli zažít vlastně nějakou, jako, když těch situací náročných tam bylo hrozně moc. Ale pak jsme měli hrozný výčitky z toho, že jsme z toho měli jako radost, že se nám to povedlo.
4: Jasně.
5: A že vlastně máš radost v situaci, s který vůbec nemáš mít radost.
4: Jo,
5: a to si myslím, že třeba mohli mít i ty lidi, jako jo, zvládnul jsem to, jsem třeba i taky dobrý, jako jo, ale může to tam být, jako jak já můžu čerpat vlastně něco dobrýho z takhle něco strašného. Myslím, že my jsme to i jako, když jsme to vlastně rozebírali s těmi lidmi z Pírka, kteří vlastně byli studenti psychologie tehdy a ty jsou vlastně psychologové, tak to i řešíme, jako vlastně, co nám to dalo, co nám to jako i vzalo, že třeba to, když byl to ten rok a znovu se to vlastně mělo dít.
4: Já bych to ještě trochu uvedl, jo, Kája, možná jako víte, po střelbě, která se odehrála na Filozofické fakultě v Praze, tak vlastně organizovala tam své pomoc nebo peer pomoc studentům.
5: Jo, oni to vymysleli ty studenti sami, ale potřebovali někoho, kdo
4: bude jednat se všema těma hlavama.
5: Jo. A vlastně tím, že tam dělám doktorát, už jsem jako ten magistr z psychologie, takže to už jako nic.
4: Ale já bych to neumenčoval. Já myslím, že se s tím měla práce dost.
5: No, měla. No. Pavel tam bral za mě v práci hodně směn. A bylo to, jestli já mám z toho trošku stranu, což je nějaká moje kompingová strategie, jo. Ale bylo to hodně náročný a bylo toho hodně a bylo to vlastně i o tom, že ty studenti věděli, co mají dělat, věděli, co potřebují dělat a myslím si, že i pro ně to bylo nějaký zdroj té rezilience, té odolnosti, toho zvládání, té situace.
4: Že jako mohli pomoct jako v rámci toho Pírka, jo?
5: Jo, a myslím si, že my jsme, nebo třeba co já teda vnímám sama za sebe, že když pak bylo rok potom a vlastně zase tam člověk byl, a tak mě jednak něčem spadnul kámen ze srdce, že už jako nějak je to za náma, když vím, že to nikdy za náma nebude.
4: Jasně.
5: Ale sekundárně takový, jako teprve jsem začala se dostávat do té jako reakce toho smutku, jo? Že jsem si třeba na to vzpomněla a bylo mi fakt jako z toho jako špatně, protože když makám, funguju, tak se nehroutím, ale jakmile to skončí, tak se člověk začne hroutit. Ale ta rezilience si myslím, že tady je v tom, si vlastně uvědomit ty svoje síly, jo? Kde mám dost a kde je toho hodně.
4: Já se vlastně jako doteďka ptám, co je jako, jestli tohle to je rezilientní, protože hasiči, policisti, jako kde kdo, a bojáci pravděpodobně taky, tak jsou pověstní tím, že jako nemluví o něčem jako těžkým v těch zásazích. Jo? To vlastně, to si jako spíš nechávají pro sebe.
5: No, oni jsou takhle, třeba co mám z těch výzkumů, nebo to, co já zkoumám, jasně. Tak ono, tam je to hodně o tom, že oni si to debriefují v tom týmu, oni si to ventilují mezi sebou, ale nechtějí to třeba často přenášet na svoje blízký.
4: Jasně, to dává smysl.
5: Ale pravdu je, a teďkon právě já si říkám...
4: A s psychologama nemluví, protože by je mohli vyhodit.
5: No, přesně. A já tam mám právě, protože já mám výzkum na vyšetřovatele, a tam mě právě jako zajímalo, taky tam byla jedna otázka, jako jestli už vybíráme jako rezilientní policisty, rezilientní vyšetřovatele, nebo se jimi stávají. A vlastně z toho dost často vyplývá, že oni nějakým způsobem se vlastně postupem času otupějí. A nechtějí třeba ty věci sdílet vůči s tím svým blízkým, což může být vlastně někdy problém, protože vlastně jednak mají o ně mnohem větší strach.
4: Jasně.
5: A sekundárně vlastně to v sobě drží a to může pak jako vlastně nějakým konfliktům
4: Jasně, může to vést ke konfliktům, ale říkám si, jestli to vlastně není ta jejich forma rezilience, to jak jako zvládat tu situaci.
5: Jako, myslím si, že jako rezilientní v tom smyslu, že jsem odolný, umím zvládnout jako náročný situace, neznamená jako to, že se pak potom nemůžu třeba složit. Tam spíš podle mě jde o to, jak rychle se zase složím zpátky a začnu fungovat. Jo?
4: To jsem teď zrovna z hodou okolností asi 2 dny zpátky jsem narazil na nějaký článek, který zrovna tohle to říkal, že jako ty nejvíce rezilientní lidi jsou ty, kteří se teda v úterý složí a v pátek už jsou zase jako v pohodě. Ale to je tak jako... No.
5: Ne, já to třeba právě beru u té Fildy, my jsme tam řešili komunitní rezilienci hodně. Jo, protože ta komunita u těch jako živelných katastrof je tam nejdůležitější, když se i ta odpovědnost dá té komunitě, pojďte vy tady pomáhat s odstraňováním třeba té suti, protože tam lidem to nejvíc pomůže, protože máte kontrolu nad nekontrolovatelnou situací.
4: Jasně.
5: A vlastně za mě třeba, co tam bylo, protože pro mě ta Filda je jako strašně osobní jako věc, ale i jednak tím, že jsme tam pomáhali, ale sekundárně i tím, že vlastně mě to pomohlo osobně tam být, protože myslím si, že kdybych nemohla nic dělat, tak mi z toho bude mnohem hůř.
4: Jasně, jasně.
5: I když mi to sebralo, jako byla jsem z toho jako hodně jako vynervovaná, měla jsem s tím fakt hodně práce, tak mi to dalo neskutečné zkušenosti a to, na tom se shodneme jako fakt všichni, ale tak mi to dalo i to, že vlastně v té situaci, která byla pro mě naprosto nepochopitelná, neuchopitelná, jsem měla trošku nějaký kousek té kontroly.
4: Jo.
5: To si myslím, že taky právě i třeba i to kaují a těch, že třeba aspoň ta kontrola v tom, že si můžu vybrat třeba toho fajn učitele, nebo toho fajn jako souseda, který mě někam vede a něčím mi pomáhá,
4: nebo
5: to, je hrozně
4: společenství
5: důležitý.
4: Lidí, že, ve kterém...
5: Společenstele, nebo toho fajn jako souseda, který mě někam vede a něčím mi pomáhá, je
4: hrozně důležitý. Nebo to společenství lidí, že, ve kterém
5: společenství lidí, a to je tam
4: dobře.
5: Přesně, kde se to dá budovat. A my

0: začnou panikařit, jo? Že to je taky ta rezilience a pak se umí rychle z toho oklepat a fungovat dál.
1: A to je jakoby, že jsi vlastně připravená na to, co dělat v nějaký jako krizový situaci.
0: Jo. Ale je to vlastně i pak o tom budování ty rezilience, že ví, že třeba si o tom popovídat, jo, co dělat a co jim pomáhá.
1: Ale zase, co to znamená budování rezilience v tomhle případě, když jako si víš, jak se chovat v té situaci, tak z toho můžeš mít jako lepší pocit z té situace, bych to tak viděl.
0: No, nemyslím si, že je to o lepším pocitu, ale spíš o tom, že ano, tohle je takový to spíš připuštění si. Tohle je něco, nad čím nemám já moc.
1: Jasně.
0: Ale co můžu zvládat teď a tady?
1: Jo. Ale já mám ještě jednu věc, kterou bych rád zmínil.
0: Jo.
1: A čím mě ještě jako triggeruje ten výraz rezilience. Protože si myslím, že někdy se používá v souvislosti, kde je to spíš taková jako přelepka na nějaký jako problém, který by se spíš
0: protože to
1: měla věnout
0: pozornost. Slovo, jako mi to přijde.
1: Takže rezilience ve smyslu, aby společnosti byly rezilientní na klimatickou změnu, jo? Aby se jako líp přizpůsobili tomu, že se něco děje s klimatem, když ten zásadní problém je třeba s tím klimatem jako necvičit, to zásadní jako nevypouštět to COčko prostě že tohle jde vlastně trochu stranou, protože se na to dá přece připravit, jo? Přece se dá zvýšit rezilience společnosti a nemusíme řešit ten primární důvod. Takže krz tohle mi třeba jako mě trochu trigruje, když se to používá v této souvislosti. Rozumím tomu, že prostě věci se budou měnit, i kdyby jsme teď prostě přestali pouštět CO2 do vzduchu, ale je to vlastně taková trochu přelepka na to, OK, nemusíme řešit, že tady fosilní korporace tlačí na to, aby jsme prostě co nejvíc pálili ropy, protože čím díl, tak tím prostě díl bude fungovat ten jejich model a tak dále. To je třeba jako jedna rezilience. Nebo když se třeba mluví o rezilienci naší společnosti vůči nějakým jako dezinformačním vlivům, jo? Že vlastně tím taky říkáme, OK, ta zodpovědnost je vlastně na tobě, jo, jako občané, abys prostě tady co odolával ruský dezinformační kampani, jo, a nemluvíme o tom, že OK, ta odpovědnost je za A na těch kanálech, kterýma se k tobě dostává, to znamená třeba sociální sítě, a za B na tom samotném státu, který tuhletu propagandu dezinformační dělá, že jo, a ukazovat na to a říkat, hele, tohleto je špatně, tohleto, co děláš, prostě jo, jako vlastně popohnat k zodpovědnosti spíš ty aktéry aktivní, než lidi, na který je to směřovaný. Takže třeba i z tohohle důvodu mi to jako trochu, že se tím vlastně jako přelepuje nějaký jako jiný problém, který zůstává v pozadí.
0: Takový to, vyhledáváme rezilientní zaměstnance, ale koho chcete, jako úplnýho psychopata, který mu je jako všechno jedno a půjde přes mrtvoly, nebo chcete týmovýho hráče. Ideálně chceme obojí.
1: Mm-hmm.
0: Jo.
1: A hlavně se tím taky řekne, jo, jako budeš jako dobře, téma rezilience nebo vůbec ten výraz rezilience tě bude jako human prostě resources člověka zajímat. Ale je to vlastně takový trochu, jako ty tím jako škatulkuješ ty lidi, hele, ty seš méně rezilientní, to my nechceme, ty seš víc.
0: A znamená to, já jsem víc citlivý, jsem třeba víc se bere to, že se k mýmu týmu někdo chová hnusně a proto je to pro mě třeba jako víc vybouchnu, a nebo je to, je mi to jedno, a hlavně je mi jedno, jestli ty lidi vyhořejí, oni jsou nahraditelný, já ne.
1: Mm-hmm.
0: Jo, co to vlastně vypovídá i o té společnosti. Jo, stejně, rezilientní školy. Jsem hrozně ráda, když se to podporuje v dětech, když se podporuje v dětech nějaká jako edukace ohledně nějaký psychohygieny, o tom, jak zvládat svoje emoce a podobně. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy je tam prostě naprosto otřesný učitel, otřesný vedení, který, když příklad jako z jedné nejmenované školy, když tam žák spáchá sebevraždu a oni řeknou, no super, dobrý, tak hotovo děti, potruchlili jste si, takže jdeme psát testy. No tak jako jak tam mám budovat nějakou rezilienci, jo?
1: Jasně.
0: Že je to
1: no přesně tak, no, že to se to jako používá jako taková
0: přelepka. Takový náš osobní hejt na rezilienci.
1: Tak.
0: Ale tak pojďme to trošku shrnout. Co vlastně víme z dnešní diskuze o rezilienci?
1: Hele, tak co určitě, co víme, no, že asi existují nějaký rozdíly mezi lidma, jak jsou schopní zvládat nějaký jako zátěžový situace. Ale furt si myslím, že to budou, že v různých zátěžových situacích budou různí lidi. Jo, že když ty budeš zvládat jednu situaci, nemusíš zvládat jinou. Jo,
0: ale
1: že
0: to nebude. Taky o té náloži, jo. Jako ve chvíli, kdy toho mám na sobě hodně a zvládám, a pak prostě přijde ta jedna věc.
1: Tak.
0: Tak je to

0: může fakt položit, ať máš dobře vyvinutý nějaký coupingový strategie, máš dobrý přesně ty přátelský vztahy, všechno, ale jako ve chvíli, kdy si prochází člověk fakt náročným životním obdobím, tak rezilience možná ani nestačí.
1: Lze narazit na strop rezilience, což přesně mi přijde tak důležitý, a nemyslím si, že by to nějak jako výrazně zaznívalo, tak to mi přijde jako...
0: Strop rezilience.
1: A že se dá rezilience určitě nějakým způsobem budovat nebo posilovat. V nějakých specifických, jak jsme mluvili o těch dětech, ať už na Ukrajině nebo v oblasti Izraele. A nebo už jenom jako připravenosti, když víme, že se může stát nějaký průšvih, takže teda člověk je připravený, tak samozřejmě zvyšuje svoji rezilience.
0: Jo, zároveň bohužel díky jako různým živelným katastrofám i teda s katastrofám způsobeným člověkem, tak já musím říct, že třeba ten systém u nás jak funguje, jako ať máme třeba krizové interventy u těch bezpečnostních složek nebo záchranných složek, tak to funguje fakt dobře. Víme, jak už s tím jako fungovat. Oni jsou jako v tomhle jako velmi dobře vzdělávaní, což si myslím, že je jako úplně skvělý.
2: Domácí úkol.
0: No, tak jo, pojďme na domácí úkol, co jsme vymysleli. Jo. To je naše jako rubrika. Domácí úkol takový na zamyšlení pro vás.
1: A teď jako Gáby měla moc dobrý nápad na domácí úkol, protože o rezilience se mluví, jako, že to je teda někdo má víc, někdo míň. A teď ta otázka na vás. V čem se cítíte být rezilientní? Co v čem je, jako v čem jste si jistý v kramflecí, že teda to zvládáte? Jo? Že jako to je to, co vás nerozháže. A nebo rozháže a dokážete se složit. Je dost to podobný.
0: Máš ty něco?
1: Já se spíš vždycky nějak jako skládám dohromady. Ať už čemkoliv.
0: Jo.
1: No, tak to bych tak viděl, že jako moje asi nějaká jako rezilience. A nebo že mám věci na salámu, tak to je
0: jo, no to
1: forma mojí rezilience.
0: To jsem si všiml. Ale to je zase v takém tom chaosu velkým, jako mě v tom jako dobře podivně, protože já ty věci si srovnám. Proto asi spolu dobře fungujeme. Ne, ale že já mám ráda, když pak jako v tom mám rychle dělat pořádek a je v tom ten adrenalin, no. To mi jako...
1: Jasně. A teď já jsem si vzpomněl na jednu věc, protože my jsme se včera dívali na film, nevím, jestli to znáte, Poslední Viking. Jo? A to mi přišlo kouzelný v tom, to je takový jako, že, film severský, těžko zařaditelný, protože jsou tam prvky, že to je vtipný, a pak jsou tam prvky, že se na to člověk nemůže koukat, je to takový prostě takový ten krásný severský divnofilm. Ale nebudu úplně prozrazovat děj, to jako nebudu teď házet spoilery, ale na konci je takový jako hezký, že vlastně ta postava, která tam vypadá jako nejmíň, jo, jako ta nejvíc vlastně křehká, tak se ukáže, že teda na konci se vlastně jako ta jako nejvíc odolná, jo, ta, která se vlastně chovala nejvíc tak, že jako dobře zvládala tu situaci, jo, a že vlastně jako všichni ostatní kolem to museli vyřešit jako že byli výrazně jako míň, jako, ne tak blízko
0: hrozně,
1: tomu.
0: Je hrozně důležitý, že jako křehkost jako není v tomhle jako vůbec špatná jako vlastnost, jo? Že,
1: tak,
0: že to je
1: no.
0: Vlastně dobře.
1: A ono je jako těžko říct o jakýkoliv vlastnosti, že by vlastně neřešila někdy nějakou situaci. A teď mluvím jako spíš za evolučního psychologa, jo? Že tady máme negativní emoce, pozitivní emoce, každá z nich má svůj význam a svůj jako využití pro nějaký situace. Jo? Jako strach nám říká, hele, děje se něco, kde člověk může přijít k úhoně, běž z toho pryč, anebo se nějak prostě že, schovej, bojuj a tak dále. Radost, hele, teď se děje něco, co je důležitý, na tohle se soustřeď, toho chceš víc ve svém životě. Jo? A takhle se dá vlastně o každý ať už schopnosti, kterou vnímáme jako pozitivní, ale i o těch jako negativních. Když jsme mluvili o lenosti, tak to je, že člověk prostě jako nebude věnovat energii něčemu, co jako není až tak důležitý.
0: To je přesně ta deprese, jo, což jako je důsledek jako mnoha okolností, není to vyloženě emoce, ale evidentně ti něco říká, tady ti není dobře, takhle ten život, jako není to samozřejmě, tam nějaká chemická disbalance, i když těch jsou články, že to zase není tak jako jednoduchý, jak jsme si dřív mysleli, ale nicméně něco to říká, ten syndrom vyhoření přesně. Jo. tady to není dobrý.
1: Hmm. Může to být takový, jakože ty to tak jako nemusíš vnímat a třeba objektivně, že teda jo, je to furt dobrý, ale už to nedávám.
0: Zároveň
1: ale
0: prostě pro nás ta nálepka je důležitá, aby člověk mohl vykázat na pojišťovnu, že potřebuje tu nemocenskou. Jo.
1: Takže je, to samotná diagnóza, no jasně, tak to je, to je jenom nálepka. Ale, no. Ale ten samotný stav, že může vlastně dávat jako docela smysl.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: My děkujeme a necháme prostor na dotazy?
1: Jasně, určitě. Má někdo nějaký dotaz, kterým bych chtěl přispět tady do naší?
0: Ano, jsme říkali, že je potřeba, teda nám bylo řečeno, abyste počkali vždycky na mikrofon na dotaz.
1: A je tam, jo, aha, je, dobrý, tak tamhle mikrofon, takže ten se tam dostane, tak paráda. Tak nemusíme chodit s těma našima.
3: Děkuji za ten podcast. Mě by zajímalo, jestli v minulosti byl nějaký termín jako předchůdce toho slova rezilience, protože já jsem se v životě setkala s hodně lidmi, kteří prostě někomu v mém okolí řekli třeba ty seš silný nebo ty seš silná za to, jako čím jsi prošel nebo co jsi prožil. Tak to mě zajímalo, jestli to souvisí s tou rezilienci, jestli to třeba byl předchůdce jako ve slovníku, nebo je to něco úplně jiného.
1: No, ono, ten termín rezilience vlastně souvisí vůbec s rozvojem takového spíš hnutí, bych to nazval, pozitivní psychologie.
0: Jo, jo, jo.
1: A což je docela jako zajímavý, protože pozitivní psychologie se snaží studovat to, co vnímáme. Jo, jako vymezila se vůči psychologii, která se do té doby dělala, že to byla vlastně psychologie toho, jako co nefunguje na lidské psychice. Jo, že to byla, já nevím, psychologie lidí s nějakýma duševníma poruchama a tak dále.
0: Psychopatologie v podstatě.
1: Tak.
0: A tady nás zajímá vlastně, proč v těch špatných podmínkách někdo jako může fungovat dobře.
1: Ale ne, no, my vůbec jako i to, co bychom nazvali jako dobrá vlastnost nebo nějaká pozitivní vlastnost, tak to se jako vlastně tímhle tím způsobem vymezilo, to, ta pozitivní psychologie. Takže od té doby se začalo, nebo tak jako směřovalo k tomu, teď úplně nevím přesně, kdo to třeba kdy prvně použil, abych pravdu řekl.
0: Teď se taky nejsem jistá, ale jako většinou se přesně používaly různý právě jako přívlastky, jako že člověk silný nebo odolný. A jenom teďkom se to spíš dalo pod nějakou jako fancy hlavičku a říká se tomu rezilience. Ale vlastně mě to ještě napadá jako k tomu, že jsem četla jeden článek, kde říkají, jako rezilience je vlastně pojem, který je založený na smutku a utrpení.
1: Ano, ano, že ono jako je vlastně reakce na něco jako negativního, no. že a tehdy potom jako mluvíme o tom, že někdo je rezilientní nebo je méně rezilientní. A ještě teda, jak jste říkala o tom posilování, to mi přijde docela důležitý, protože vlastně, jak, když takhle jo, řekneme, posilování vede k větší rezilienci, tak je tam jako ta alegorie s tím, že tady člověk jde do toho fitka a tam posiluje, to znamená, já nevím, budete si dávkovat nějaký jako negativní zážitky a tím jako člověk sebe posiluje, že to úplně jako není nutně přenosný a právě proto jsme tady měli ten příběh s tím jako stropem té odolnosti, že prostě
0: že tady neplatí úplně jako co tě nezabije, to tě posílí. Jo?
1: Tak, že to není úplně, jako nedokážu se úplně ztotožnit s tím, že je fajn, aby lidi podstupovali nějaké negativní zkušenosti, že potom budou odolnější. To, jako stane se jim to, je fajn, že to zvládli, je super, že to zvládli, je fajn vědět, proč to zvládli, to bude ta rezilience. Ale jestli to v nich jako vybuduje nějakou jako
0: to se tomu říká, větší schopnost pojmem
1: odolávat něčemu podobným.
0: No, ale to není, že vy se vrátíte, že takhle jste, když se vám něco jako stalo, nebo než se vám něco stalo, tady jste, když se vám něco stalo hodně špatného a vy jako sice rostete, ale už se nedostanete na ten bazál, kde jste byli předtím. A dostanete se jinam. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, ale určitě to nebude jako předtím. Nikdy to nebude jako předtím.
1: Jasně.
0: Tak tady byl napředu dotaz.
4: Taky chci poděkovat a mě k tomu napadlo, protože já konkrétně studuju humanitární pomoc a právě procházíme si výcviky právě s novináři přesně a tam je to teda koordinovaný profesionály, ale taky pozorujeme ve třídě, že jsme otupělí a vlastně jsme byli i na misi jako v Africe a v Ázii a zajímalo mě právě, kdy jak vypozorovat ten svůj strop, aby to právě, abych nebyla v tom vyhoření, kdy jak vlastně, kde to je ta hranice a protože teď si přijdem, že vlastně zvládnem všechno a nechcem právě to poznat až v tom vyhoření.
0: Takže...
1: No, to je... Ano,
0: já můžu
1: dobrá otázka.
0: Zkušenosti.
4: A vlastně jsem na to teďka psala i bakalářskou práci.
0: No, to já, jako právě to bylo něco, kdy já jsem... Myslím, že mě se právě z toho pírka a podobně, že vlastně i člověk jde s tím plným zápalem a samozřejmě veškerý profese sociální, humanitární, tyhle jsou velmi ohrožený syndromem vyhoření. Ale možná si to tam právě dávkovat zkusit si jakou jako introspekci, opravdu je toho na mě hodně, nepotřebuju nějakou oporu, mít i to okolí, který vám i třeba řekne, vidím to na tobě, že jsi vyčerpaná, něco takového, možná i jako já jako vlastně tam moje šéfová, že jo, to byla v tomhle, jako moji kamarádi byli dobrý, že říkají, už brzdí, samozřejmě, že jsem nezbrzdila, taky to blbě dopadlo, nebo jako dobře, ale jo, nějakou chvíli jsem se třeba, ale jakože jsem třeba onemocněla, pak jakože to byla ta brzda, že vlastně třeba člověk onemocní, jo, že to je ono, ale myslím si, že to je dobrý mít třeba i v tom okolí někoho, kdo vás pozoruje, sleduje, protože jak je člověk má trošku otupělou tu mysl na to, že vidí špatné věci, tak si pak neuvědomuje, kde je to dobrý a zvědomovat si možná i ty dobrý momenty.
1: Jasně, tohle se mi přijde dobrý, co jsi říkala, že teda, že ty ostatní kolem tebe to asi uvidějí třeba nějak jako líp, ale říkám si, že asi úplně dobrá obecná odpověď na tuhle otázku neexistuje. A myslím si, že spousta lidí jako klidně může jít za nějakou jako hranici svých sil, ale že třeba tam jdou jako vlastně, že se pro to rozhodnou. Jo, že jako to vnímají, že tohle to je pro mě jako důležitý, tohle je prostě důležitý pro to, abych jako se cítil dobře jako člověk, půjdu třeba i za svoji hranici. Jo, a okolí by řeklo, hele, už je toho na tebe hodně brzdí. Jo, a teď jako, kdo, jo, jako...
0: Já si myslím, já tam beru takovou tu trošku jako lidskou poučku, prostě já, když si to nezažiju sama, tak to stejně nepochopím. Ale pak si myslím, že pak je to dobrý, že se to člověk pamatuje a moc dobře ví, kde je ten moment, kdy trošku zastavit. Ale mít i jako za mě i nejdůležitější si tam zachovat ten život mimo to, mít prostě, a to je, když jsem byla na stážích třeba u hasičských psychologů, kteří jsou jako hodně vytížený, protože je vždycky jeden psycholog na celý kraj. A starají se jako o ten tým, starají se o ty výběrka, o ty vyhazovy, ale se třeba pomáhají starat i třeba o ty pozůstalí. A tam právě ta psycholožka říkala, že právě pak si vezme dovolenou a jede, já nevím, někam do Tibetu fotit, jo, a načerpá tu energii, takže třeba si zachovat jako nějakou prevenci, něco svýho, co vás hodně jako naplňuje.
4: Moc děkuju.
5: Děkuju. Mě zajímá, vy jste mluvila o tom, že když se někdo projde něčím náročným a dostane se tak jako dolů, tak potom při té cestě nahoru už se nedostane nikdy na to místo, kde byl. A to, jestli byste o tom mohla nebo mohli říct něco víc, protože já jsem měla takovou představu, že ty lidi naopak díky tomu můžou někdy vyrůst mnohem výš, než byli před tou situací.
0: Jo, já právě říkám, že to je ten posttraumatický růst. Se tomu post-traumatic growth se tomu říká a řeší se to právě v těchto situacích, že já to mám právě hodně ráda, že je to něco, že člověk jako roste, ale jinak. A může vyrůst vejš, to se nevylučuje. Jenom už ten bazál nebude jako pro ostatní lidi a může právě růst jako různýma cestama, může růst vejš, může třeba jinak. Ale...
1: Jasně. Tohle to mi přijde dobrý, že vlastně člověk jako... že si třeba všímá jiných věcí, než si všímal předtím.
0: A... Nebo si naopak je všímavý vůči sobě, užívá si třeba život, jo, právě třeba lidi, kteří si prošli nějakou traumatickou událostí, třeba autonehoda, najednou si začnou uvědomovat, nebo třeba přesně byli přítomní nějakému neštěstí a najednou si začnou víc užívat život, jo.
1: A nebo se třeba říká, že lidi, kteří měli jako zážitek blízkosti smrti, tak potom mají třeba menší strach ze smrti, jo.
0: Jo, vnímají to jinak, nebo právě naopak se začnou víc věnovat té komunitě. Takže my to třeba můžeme vidět z našeho pohledu, že on vyrostl vejš, ale pro toho člověka to možná mohla být docela strnitá cesta, než se vůbec tam do tohohle bodu dostal.
1: A ještě bych trochu, jako, co mám tendenci, k tomu vždycky být jako trochu skeptický, je to ten posttraumatický růst, je to termín, který je relativně nový, je populární právě krz to, je tam vlastně taková ta jako to světlo na konci tunelu, co je jako lákavý, A mě vždycky jako zajímají ty konkrétní studie, jak to dělají, co vlastně, jak se vůbec nadefinujou,
0: Je to pravda, že to studie hrozně jako na kazuistikách, jo, většinou. Nejsou na to velký, že by na to byly velký peer reviews
1: hele,
0: tady.
1: Taky jsou, ale vždycky tam jde o to vlastně, co tam považují za to ten jako růst, ten pozitivní výsledek.
0: Právě, takže není to ještě úplně prozkoumaný, takže, protože tak. To pojem asi tak známe, já nevím, kolik 10 let se to možná řeší.
1: To max 20 bych to viděl.
0: Max 20, takže...
1: Takže bych to viděl, že teda se to studuje, ale ještě bych tomu nedával nějakou, že teda to máme, že víme.
0: Ale je to dobrý o tom vědět, že to existuje.
1: Tak.
0: Tak jo. Moc děkujeme.
1: Tak moc děkujeme za pozornost.
0: Bylo to skvělý, že jste tady byli a že vás bylo tolik.
2: Psychot. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou. Na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Špína.
3: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
0: Na Rádio Wave. Špína.

0: Krásný čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita a dneska budu taky jediná, kdo vás od toho mikrofonu pozdraví, protože bohužel ani jeden z kluků z různorodých důvodů nemohl dorazit dnes do studia, aby společně se mnou prolistoval kalendáře, protože myslím si, že je každému jasné, jak nám postupuje rok a byť skrz zmrzlé může to teďka zas až tak moc nevypadá, že by mělo být léto, tak se léto nezadržitelně blíží a společně s létem se taky blíží festivalová sezóna. Každopádně jsme dali hlavy dohromady a připravili jsme si takový přehled, co všechno můžete navštívit během letošního léta. A ještě na začátek předešlu, jako to vlastně děláme víceméně každý rok, že nebudeme připomínat už takový ty větší festivaly, který každý zná a všichni si je moc dobře pamatujou a zároveň se každý rok pořádají typu Brutal Assault a tak podobně, tomu se nebudeme věnovat nějak do hloubky, ale podíváme se na to, že se opět potvrzuje naše teorie, že Česko je velmocí malých festivalů a vlastně, když jsme se i na to jakoby koukali, co se letos všechno bude dít, tak některé akce, o kterých tady vlastně jakoby v průběhu let posloucháte před každým létem, tak si třeba letos dali takovou malou pauzu, nebo možná třeba i skončili, nebo skončili na dobu neurčitou, ale zároveň stále a stále se nám daří objevovat nový a nový festivaly, který mají třeba druhý, třetí ročník, nebo jsou úplně nový, nebo se navrací po delší době. Takže pokud máte volný všechny víkendy světa teďka v následujícím období, konec jara, začátek celé léto a pak ještě podzim, tak si myslím, že můžete furt někde jezdit a možná by bylo dobrý se i občas přemysťovat. Každopádně, teďka se vrhnu hnedka na první festival, který se nám po dlouhé době, možná tak poprvé, co tady ten seriál děláme, podařilo avizovat. Možná je to i díky tomu, že samotný festival se přesunul o týden později, takže se nám to podařilo stihnout. A myslím si, že spousta lidí už tak trošku ví, o čem teďka budu mluvit. Možná to i poznali díky tomu, že celý otvírák dnešního dílu byla kapela Remdik a cover Železné kolony, skladba Odpor a Remdik vystoupí tento víkend, vlastně zítra už v pátek, na už 18. ročníku fotbalu proti rasismu, což je jedna z mých takových velmi oblíbených akcí a musím říct, že pokud jste nikdy v životě takzvaně na fotbale nebyli, tak to můžu jedině doporučit, protože vlastně krom toho, že je tam hodně různorodý a zábavný line-up, jak v pátek, tak i v sobotu a pořádá se to. Dřív se to pořádalo v Polné, teďka se to přesunulo už asi druhý nebo třetí rok do Rohozné, do takového tábořiště skautského. Je tam krásný potůček, je to tam opravdu moc příjemný. Každopádně krom toho různorodého line-upu, který vlastně probíhá oba ty dva dny a najde se tam od punku, po metal, po elektroniku, alternativní rap, spoustu zajímavých věcí. Hodně jsem tam i v minulosti objevila zajímavého interpretstva, který mě třeba chytlo, tak zároveň se tam i děje spousta doprovodného programu a taky se samozřejmě hraje ten fotbal, který má takovou velmi, celý ten turnaj je takovej velmi příjemný, zábavný, probíhá to vlastně na čtyřech fotbalových hřištích najednou a já bych to nerada úplně nějak přehroceně tady jako popisovala. Myslím si, že je určitě skvělý se tam zajet, třeba jenom se podívat, fandit a příští rok už se stavit s kámoštvem tým a jít se i zahrát, protože si myslím, že tohle je zrovna jako jedna z těch sportovních akcí, která fakt dává velký smysl. A já teďka ještě jenom lehce projedu, co všechno tam můžeme letos vidět. Kromě už zmiňovanýho Remdiku třeba Skip Life, Pivoňku, Faust, Temnýho Ruda, Pep, Bumberle, Mackenzie, Záfer 9 a další a další. A pokud vás zajímá třeba i nějaká ta přednáška nebo tak něco, tak rozhodně bych vás pozvala na sobotní přednášku tady naší kolegyně z Hergotu, Faty Rahimi, která bude mít přednášku o ženském fotbale v zemi bez žen. Ale je tam toho samozřejmě ještě mnohem víc. Takže tohle to byl fotbal. Pokud se ještě přemýšlíte, jestli pojedete, tak tohle je vaše znamení, že byste měli jet letos, nebo aspoň už teda příští rok. A já jdu dál koukat do kalendáře, co všechno se tady vlastně už v tom květnu ještě bude dít. Ve stejném datu, jako je fotbal, takže 15-16 se koná ještě v Čisté u Rakovi plukovníka Rawfest, což je takový crustpunkový festival. Vystoupí tam třeba Thalidomide, Kriminalitét, Kybera, Lady Gaza, Terminator X a tak dále, takže takový lokální crustpunkový výkvět. Myslím si, že to je teda jenom v tu sobotu 16. Takže pokud by se vám nechtělo jezdit až daleko na Vysočinu a chtěli jste si dát nějaký crustpunčík, tak rozhodně můžeme doporučit Rawfest. A nebo pokud budete v Praze a nebude se vám chtít jinkam jezdit do dálky a zároveň jste fanouškovstvo, jak já tomu říkám, městských festivalů, tak v klubu Sub-Zero se v sobotu bude konat už, myslím si, že 5. nebo 6. Unreal Tournament, což je takovej hardkorový svátek a letos tam, tentokrát teda, tam vystoupí například Sharp Tongs, Prison of Hope, Mind Gaze a další. Takže pokud nikam nepojedete a budete v Praze, tak rozhodně si můžete dát pořádnou mošovačku v Sub-Zero a aby vás to třeba nějak i trošku inspirovalo k tomu mošování, tak si teďka ty Sharp Tongs a jejich skladbu Blinding Lights pustíme.
1: Špína.
2: Špína.
1: Na rádiu Wave.

0: Slyšeli jsme Sharp Tongs, Blinding Lights a my dál pokračujeme v našem dnešním průletu kalendářem na následující tak 3- až 4měsíční sezónu a můžete si kroužkovat, co všechno zajímavého za letní festivaly se letos uděje. A teďka už vykročíme z května a ostře do problému, skočíme do června, kdy už očividně ta sezóna je v plném proudu. Já nevím, kdo má na to si člověk brát energii, možná i peníze, ale každopádně bude se toho dít spousta. A na chvíli ještě zůstaneme na Smíchově, protože 6.6. se odehraje v Sub-Zero festival Smíchov Discomfort, už jakoby druhá edice. A kdo budu se opakovat, kdo má rád městský festivaly, tak tohle si rozhodně užije, zvlášť když je to někdo, kdo by to chtěl takzvaně trošku zpomalit, protože to bude takovej víc sladžovej svátek a můžete tam vidět třeba Rmut nebo Blues for the Red Sun. Ale pokud je tohle zrovna na vás až strašně moc pomalý, tak stačí počkat jenom jeden jediný týden a 12. až 13.6. se bude odehrávat ve Zruči klasický Palacid Fest. Tentokrát snad už po 24. o Palacidu a výkvětu místních i nemístních palových kytar se tady bavíme fakt už tradičně každý rok. Teďka můžu jenom zmínit, že tam budou hrát například ti Skip Life, který můžete i napříč létem vidět na víc akcích, takže pokud třeba na Palacid byste se nedostali, tak Skip Life určitě uvidíte i jindy. To si tady ještě i dokonce zmíníme, ale letos se tam objeví taky třeba ještě Octopool, Peg Rolls a budou tam taky například Scheiss Bemen nebo Komplex Viny. A tím červencem probíháme dál a rychleji a dostáváme se až na jeho konec, kdybychom rádi vypíchli festival, který vlastně se letos bude konat už po třetí, ale my jsme ve Špíně se na něj ten hardkorový periskop zaměřili teprve až letos a je to zrovna jedna z těch akcí z toho jako mýho velmi oblíbeného hrníčku festival nebo koncert s přidanou hodnotou, protože je to svým způsobem takovej benefit a odehrává se to 26. až 28. června a ten festival se jmenuje Odraz a je na polorozpadlém zámku ve Rtišovicích poblíž Příbrami a iniciativa Odraz, která tenhle ten festival pořádá, funguje už kolem přes 6 let a jedná se vlastně o takový kulturně sociální projekt, který vlastně, jak jsem slyšela od pořadatelstva, začala dělat jako gimpláci, protože v Příbrami měli pocit, že v Příbrami nebyla žádná mladá anebo nízkoprahová kultura, takže prostě úplně takový ten klasická ideální věc, prostě co není, tak to prostě pojďme udělat sami, když nám to chybí. A teďka doufám, že úplně nekecám, ale mám pocit, že i minimálně část pořadatelstva stojí za Příbramí z dola, což je taky taková velmi sympatická iniciativa, která chce z Příbrami udělat lepší město a doporučuji sledovat na Instagramu. Je to dost vtipný, zábavný i zajímavý a vlastně nevím, jakože třeba pro mě osobně, jakoby jsem hodně jezdila do Příbramy jakoby v dětství a v raném mládí, opět si říkám, proč, že bych tam teďka jakoby jezdila hnedka znova. Tak možná se mi to podaří na tom Odrazu a zároveň Odraz festival není jenom tady ten festival, protože dělají i různé akce, koncerty, blablabla a tak podobně a vstupný je dobrovolný a všechno, co se vydělá, tak to se potom dává jako dar do místního nízkopravhového dětského domu Bedna, který vlastně funguje pro děti z vyloučených příbramských lokalit a díky tomu se potom děcka můžou platit různé kroužky, ale i třeba nějakou psychologickou pomoc a taky se do toho vrací tím, že vlastně sami participují na tom Odrazu. Ať už třeba jenom tím, že tam třeba něco vystaví nebo tak. A asi dalo by se říct, že nějakým vrcholem tady týhle celé záležitosti je právě pak ten Odraz festival, který, jak už jsem zmínila, se koná 26. až 28.6. na tom polorozpadlém zámku ve Rtišovicích, což je taky zase taková ta klasická věc tady tohohle z toho našeho dílu o malých festivalech, že hodně často a velmi rádi zveme na místa nebo na akce, které jsou na nějakých zajímavých místech nebo s nějakých místech s velkým géniem loci a tady i podle fotek zámek ve Rtišovicích pravděpodobně velmi skýtá nějaký zajímavý a zábavný zážitky. A ty zážitky budou nejenom hudební, protože tam budou i třeba výstavy, divadla a tak podobně. Jsou tam dokonce 3 stage, takže je vidět, že se v odrazu nedržej při zemi. A letos tam můžete vidět třeba Mutanty hledající východisko, nebo třeba Marcel Gidot z Holy Crab, jeho Vovu Kalhotu, Rajtaraj, Sourad, Fungo Monto, Russian Sleep Experiment, Nostru, Hlavonožce, anebo třeba taky místní příbramský lokální kapelní Výkvět. Takže pokud toužíte potom nějak nahlídnout nebo objevit nějakou opravdu podzemní UG kapelu, tak rozhodně doporučujeme jet na odraz, minimálně omrknout tam ten zámek a přispět na velmi dobrou věc a zároveň vždycky jakoby tady tyhle ty záležitosti, které se týkají nějaký lokální pomoci nebo že se to vrací do té místní komunity, tak to mi přijde jakoby extrémně důležitý. A to se tady ještě taky dneska párkrát o tomhle s tom budeme bavit. Ale teď už to utnu a pustíme si ty Marcel Gidot z Holy Crab skladbu Count My Days, protože Marcel Gidot z Holy Crab je taky z dalších kapel, který můžete v létě potkat na více festivalech a na více festivalech, o kterých tady dneska budu mluvit.
1: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

Posloucháte Špínu na rádiu Wave, tohle byl Marcel Gidot z Holy Crap, skladba Count My Days a hnedka do tohoto ještě trochu dost brutálně rozčísli Cantroaches a jejich Red Velvet Rose. A já tady dneska projíždím kalendářem a dáváme tipy na to, co si zakroužkovat a kam se vydat v létě, takzvaně za hudbou pod širák. A společně s Cantroaches se přelamujeme z června už do plnohodnotných prázdninových dní a jdeme do července a možná z toho nejvíc jakoby vytíženého festivalového víkendu letos není tolik, protože spousta věcí se přesunula, což se taky za chviličku nějak ukáže. Každopádně Punk Strefon, o kterém se tady každý rok bavíme taky, tak ten zůstává první víkend v červenci na tom úplně stejně. Takže do Stodoly v Liběšovicích Čárce se můžete vydat mezi 3. až 5. červencem. A kromě Cantroaches, který jsme si pustili, se tam letos objeví například Astio, kapela Baby Drive, ve který najdeme Mac z Bibione, Janu ze Švábek nebo Amélie Sibu. Dál tam bude hrát například Angst, kterýho jsme nedávno slyšeli ve Špíně. Budou tam Spareflower, Kale, DJ Warzone, Rosa Nebel, Včera bylo pozdě, Chorobopop a další a další a další. Každopádně nejvytíženějším víkendem možná bude hnedka ten další, protože mezi 10. a 12. červencem se toho odehraje fakt hodně moc. Jenom taková kratičká notička, myslím si, že jste si možná všimli, že CreepyTP opustilo Kutnou Horu po dlouhých letech a letos se bude konat přesně v tomhle datu, ale v Praze na Štvanici, pravděpodobně někde mezi Fuchsem, Bajkáčem a Vilou Štvanice a tam veškerým příříčním okolím. A zároveň se na tenhle datum taky přesunul festival Chlév náš, který zároveň zatím dal ven jenom první 3 kapely, takže pokud jste rádi jezdili takzvaně do Chlíva, tak se můžete těšit na Země žluč nebo na Duo, což bude Adam s Oldou, předpokládám, že z kapely Gnu, a pak taky kapela Druty, nebo na Duo, což bude Adam s Oldou, předpokládám, že z kapely Gnu, a pak taky kapela Druty. A taky můžete čekat na to, co budou další kapely, které

0: procházky a tak podobně. A jak je, myslím, podle mě i dost jasný jenom z toho názvu toho festivalu, tak to bude hodně takový sklidňovací a budete si tam moc někam plácnout spacák prostě do přírody a poslouchat nějaký líbý ambientní tóny. A o ty se postará například Timmy, hráč na fujaru Richard Hronský, Araš Gassemi, White Wigwam společně s Rujem, který jsme tady taky měli ve Špíně zhruba před 2 lety s jejich společnou deskou. Vystoupí tam taky Eva Porating se svým nějakým DJ setem, anebo taky Anna Bura, která se věnuje takzvanému plant ambientu. Takže pokud máte rádi Morta Garsna, tady tyhle ty experimenty s rostlinstvem, tak rozhodně doporučujeme zajet na dýchánek a trošku si odpočinout. Můžete si tam i zameditovat, budou tam nějaký jogový seance, anebo tam taky bude workshop výroby vlastní vůně. Takže pokud už jakoby piva a mošování stačilo, tak rozhodně ambientní dýchánek je věc, na kterou bychom vás poslali jak do lázní. Ale s těma lázněma to teďka nebudeme úplně přehánět. Pustíme si kapelu Blue Velvet, skladbu Spůšť, a hnedka potom se přeloupneme do druhé poloviny července a vydáme se zase trošku někam jinam. Ale rozhodně můžu slíbit, že se dostaneme opět do nádherných přírodních scenérií. Kdo má rád pískovec, tak si rozhodně přijde na svý.
1: Špína.
2: Špína.
1: Na rádiu Wave.

Stále ještě posloucháte Špínu na rádiu Wave. My jsme si právě pouštěli Spoušť od kapely Blue Velvet a taky doufáme, že máte po ruce, nevím, whatever aplikaci nebo kalendář papírový, jaký používáte, abyste si mohli zaznamenávat, co všechno zajímavého se letos v létě bude dít za letní festivaly, protože nemůžeme to opakovat dostatečně krát, aby se to nevytesalo do kamene, ale prostě Česko je totální velmocí malých festivalů a kolikrát mám i pocit, že jeden zanikne, nebo přesně dá si

0: pauzu, nedá se o něj nic dohledat a člověk narazí na 4 další a všechny vypadají zajímavě a výborně. A jak jsem slíbila, teďka se dostáváme už do druhé půlky července, konkrétně do 17. až 19. 7. a to je taky takovej hodně vytížený víkend. Takže pokud, jak jsem i předeslala a jak nám tady předeslala kapela, slovenská kapela Blue Velvet, tak pokud jste fanoušci pískovce, tak se můžete vydat do malebného prostředí Zahrádek u České Lípy, kde se koná, takový bych řekla, psychedelicko-punkovej festival uprostřed přírody a právě zmiňovaných pískovcových skal. A zahrají tam například Marcel Gidot z Holy Crap, který jsme si pouštěli před chvílí, Syntax Error, Mr. Pink and the Bad Thoughts, nebo právě Blue Velvet, který jsme si pouštěli, Nadnárodní obrození a spousta dalších kapel. A tenhle ten festival už má taky vlastně, tohle bude jeho třetí ročník a musím říct, že minimálně podle fotek si myslím, že pokud budete chtít taky nasát nějakou tu lokální takzvanou DIY kulturu, tak bych rozhodně se tam jela podívat a vypadá to fakt krásně. Takže Zahrádky u České Lípy, pokud plus tam podle mě kolem toho bude spousta zajímavých čundrů a výletů a nemuselo by tam ani být tolik takových těch klasických turistů, takže si myslím, že to je taková dvojkombinace úplně ideální. Ale pokud je to pro vás moc daleko nebo chcete něco takového jinačejšího, tak 18.7. se bude konat další akce, o který se tady, bych řekla, taky už pravidelně zmiňujeme a nebude to nic jiného než Evil Fest a bude to Evil Fest, který je opět u našeho oblíbeného rybníka Pytlák. Takže kdo se radši koupe a nepotřebuje někde běhat prostě po okolí, brutálně v pohorkách, tak může přijet na Evil Fest, kde vystoupí Spiritual Law, Kellner, Scoop, Fuckout nebo třeba Brighter Days. Takže si myslím, že to bude hodně takový intenzivní, přísnej line-up, takže i to schlazení vlastně v tom rybníce dává docela velký smysl. A já už to teďka nebudu víc protahovat, protože si to taky začneme si toho víc pouštět. Dneska to bude hodně o hudbě, stejně jako všechny ty letní festivaly jsou přece především hlavně o hudbě. A pustíme si Spiritual Law a skladbu Slender Me.
1: Špína.
2: Špína.
1: Na rádiu Wave.

0: To byly Spiritual Law, Slender Me a taky Baracas, Existencias, Violadas a vy stále ještě posloucháte Špínu na rádiu Wave, ve který se dneska bavíme o tom, kam všude se dá v létě vyrazit na nějaký zajímavý DIY festivaly. A ta druhá kapela Baracas, ta nás už taky trošku posílá zase do další části července, do 22. až 26. 7., protože vystoupí na festivalu More Noise for Life. A tahle ta úplně zběsilá kostarická záležitost, musím říct, že mě to hodně mě to nadchlo a o More Noise for Life se tady taky vlastně bavíme tradičně. Je to festival, který se koná v Podboru, poblíž Hrochova Týnce, takže jsou to nějaký východní Čechy nebo něco takového. Omlouvám se všem, prostě bohužel geografické znalosti jsou pro mě taková věc, která vůbec jakoby nezůstává v mojí hlavě, ale dejme tomu, že to tohle je jakoby správně zacílený a myslím si, že už v minulých letech jsme se tady párkrát dostávali do varu z toho, že si festival zakládá na tom, že za 4 dny prostě můžete slyšet 40 kapel. Mně to prostě pořád přijde úplně insane. Přemýšlím nad tím, kdo to všechno celý dá a jestli a doufám, že pak dostane, nevím, třeba aspoň vavřínovej věnec nebo nějakou medaili nebo možná jakoby v rámci takovéhle akce pivo. Každopádně ten line-up je hodně pestrej, ale zároveň velmi žánrově vymezený. Líbí se mi, když jsem se koukala na stránky, že když se tam člověk hledal kontakt, tak tam je absolutně jasně hnedka napsáno, že nebudou bukovat žádný metal nebo metalcore, protože festival stojí jakoby striktně na DIY a HC punk krastových ideálech a tímhle s tím směrem se taky profiluje a musím říct, že tam ale je pár opravdu zajímavých zářezů. Ale doporučila bych si, podívejte se na to sami a prolistujte si to, ale můj černý kůň, jak je asi i teďka trochu jasný, tak jsou právě ti Baracas. Takže to je 22. a 26. 7. More Noise for Life. Pokud to na dýchánku až moc sklidníte, tak tady rozhodně dostanete pořádnou hlukovou injekci. A pokud nebudete mít stále dost, nebo pokud třeba si budete chtít 40 kapel za 4 dny na chvíli někam odjet, protože přece jenom festival je to dlouhý a některý jsou jednodenní, tak můžete přesídlit do Malé Bystřice, kde se koná už tradiční setkání svobodných duší 25.7. A vystoupí tam kapely, které jsou víc či míň spojený právě tady s tímhle s tím regionem. Můžeme tam vidět Vole, Ctiba, nebo například Včera bylo pozdě. A teďka už se za chviličku přesuneme do srpna, ale stále ještě nebudeme končit, ale ještě než se do toho srpna přelomíme, tak můžeme si taky shrnout a podtrhnout, že ten červenec je opravdu šílený a vlastně děje se toho hromada, když už jenom jakoby si i vlastně vezmeme v potaz, že ty velké věci my tady už nezmiňujeme, takže přeju silný nervy a dobrou jakoby tu rozhodovací střelku toho, jakým způsobem vyvěštíte, kam nakonec pojedete, protože je to podle mě fakt hodně náročný. Teďka se zase odloupnu od mluvení a přistoupíme k nějakému pořádnému pouštění. To, co si pustíme, nám tak nějak trošku načrtne, co se bude dít na začátku srpna na jednom z festivalů, o kterém se tady taky tradičně bavíme, ale to má podle mě velmi výborný a skvělý line-up. Ale teďka už si pustíme kapelu Oměj a jejich skladbu Hora.
1: Špína.
2: Špína.
1: Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, kde jsme si právě pouštili o měj a jejich skladbu Hora a hnedka potom Kailash, skladbu číslo 6. Ale na těch horách ještě na chviličku zůstaneme. Obě dvě tyhle ty kapely vystoupí totiž na festivalu Hacienda Barcelona, který se koná v Novohradských horách, ve Starých Hutích, a myslím si, že loni minimálně jsme to tady rozmazali dostatečně, jak nádherná příroda tam v okolí je a jak je to extrémně příjemný festival, kde je ten poměr toho, co se tam děje hudebně, jak velká kapacita, takže že tam nejsou takový davy, jak velká kapacita tam je i v návaznosti na to, jak moc hezký je to okolí, takže tam to má, podle mě to má jenom samý pozitiva. Jediný negativum, co to má, je, že většinou jsem odkázána k tomu být v práci, takže se mi tam nedaří jet, ale to není věc, kterou bych vyčítala tomu festivalu. Naopak bych vás tam všechny velmi ráda pozvala, abyste se tam jeli podívat. A letos právě kromě O mě a Kailash tam můžete vidět i třeba Frau 2, Orient, Stres, Krstní otcovi a Švábky tam budou hrát, který jsme si tady nedávno pouštili v novinkovém díle. Myslím si, že ta kombinace těch lokálních kapel, který tam budou vystupovat, je fakt jako skvělá a skvěle vybraná, a jenom si říkám, že to musí být vlastně docela náročný pak zastavovat ten line-up, protože komu dát ten slot toho prvního místa. No, necháme se překvapit, až to bude celý venku, a ještě jenom jednou připomínám, Hacienda Barcelona na začátku srpna 7. až 8. Starý Hutě Novohradský hory. Pokud nebudete taky moc tenhle z tom datu nikam jet, ale chtělo by se vám jet na festival víkend potom, tak máte na výběr hnedka ze dvou míst a na dvou stranách republiky, takže můžete si i třeba hodit korunou, nebo taky můžete to rozseknout podle toho, kam budete mít blíž. A 14. až 15. 8. se koná náš oblíbený a taky často zmiňovaný Vzdorfest v Hostašovicích u pramenů řeky Zrzávky. A jak už jsem tady mluvila o tom, že mám moc ráda, nebo obecně i ve Špíně máme moc rádi, když v rámci těch festivalů a všeho se nějak pak vrací něco té místní komunitě, tak Vzdorfest je další takový příklad, protože výtěžek z celý téhle akce půjde na záchranou stanici v Bartošovicích, takže přispějete na zvířata v nouzi, což je taky skvělý. A zároveň do toho tam u těch pramenů Zrzávky, který jsme tady mnohokrát zmiňovali, můžete vidět například Mob 47, 7 minut strachu, See You in Hell, nebo třeba taky Nervy. A ty můžete vidět i na Falcon Burns Festu, který se bude konat v Sokolově, v Loděnicích Dronte, což by mělo být místo, které je blízko nádraží, jak jsem se dočetla na pozvánce tady na tuhle tu akci. A je to vlastně sokolovský festival, který se vrací po hodně dlouhý době, bude to jeho třetí ročník, a pořadatelstvo si dalo prostě na chvíli pauzu, což je věc, která je naprosto pochopitelná, protože pořádání koncertu nebo festivalu, ten kolos, je to náročný, je to zábavný, ale taky to člověka dokáže dost brutálně vysát, ale o to víc pak s větším nadšením se může vrátit, což si myslím, že je příklad i tady Falcon Burns Festivalu. A kromě zmiňovaných Nervů, který snad nebude mít to pořadatelstvo, tak kromě zmiňovaných Nervů tam vystoupí například Drom, Decultivate, Podještěcký okultista a tak dále. A když už jsme v tom srpnu, tak se posuneme na předposlední srpnový víkend 21 až 22.28 a v tomhle tom datu se bude konat Sunwukong, a my jsme moc rádi, že se Sunwukong koná, bohužel to je asi tak jediný, co o tom víme, že bude, takže žhavte přijímače a žhavte dráty a zjistíte, co si pro vás tentokrát pořadatelský tým připravil a co uvařil, jestli zase budou nějaký zajímavý kvízy, jestli tam bude nějaká, co všechno možného tam bude z vydavatelství Stone to Dead i z blízký, i nevím, méně blízký budoucnosti. Já jsem zvědavá, ale v tuhle chvíli nemůžeme nic říct, ale každopádně, jak jsem tady párkrát zmiňovala, že některé festivaly se dávají pauzu, některé zmizely, noví se objevujou, tak pokud jste se báli o Sunwukong, tak o něj se bát nemusíte. Sunwukong tady s námi bude i letos a zase nám dopomůže tak trochu a velmi příjemně uzavřít prázdniny. A já budu muset uzavřít tenhle ten díl, a ten díl uzavřu právě tím koncem prázdnin, protože festivalová sezóna nikdy nekončí jakoby striktně 31.8., a kdy se všichni vracejí mnohem víc do institucí a do procesu a začínají, nevím, začíná zahradnická sezóna a tak podobně, ale někteří odvážlivci si ještě rádi tam zavdají nějaký festival i v září, protože samozřejmě babí léto, to se ještě člověk může koupat a může lítat po venku a nic ničemu nebrání. A to přesně dělá i pořadatelský tým festivalu Garage Fest v Cihelně v Kolíně. Proběhne to 12. září a z kapel, který už tady taky zazněly, tak tam zahrají třeba Včera bylo pozdě, Kalicipa, Děti deště a nebo taky Lidský zdroje. A s Nervama a Lidskýma zdrojema já se s vámi taky dnes rozloučím. Pustíme si skladbu Ukrajina a my právě od kapely Nervy a hned na to ještě navážou Lidské zdroje Berlin Survival a doufáme, že jste díky tomu dnešnímu dílu třeba si připomněli nějaký festival nebo nějakou akci, anebo naopak jste třeba objevili něco, kam se i nečekaně v létě vydáte a oblíbíte si to potom natolik, že se tam budete opakovaně vracet a stanete se regulérním návštěvníkem nebo návštěvnicí. Tak a teďka už se loučím, mějte se krásně a ahoj.
1: Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
1: Špína. Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hip-hopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi.
1: Scéna.
0: Scéna s opakem disu na Rádiu Wave.

0: Dobrý večer. Gorilla Glue s náma tady dneska.
1: Lil Nákuř.
0: Je Lil Nákuř a nejenom Lil Nákuř.
2: Dneska se sfonknem.
0: Dneska se hodně sfonknem. Dneska je to speciální v hodně ohledech. Většinu z nich otajníme. Nám jede Šakrou. Dáme si
1: to, řekneme to až potom.
2: Vaka fláka jde.
0: Sami skvělý věci. Dneska speciál 340 možná.
1: Je 340.
0: Jedeme.

0: Děkujeme vám, Houston.
1: Houston, nemáme problém.
2: Tady je Houston, zopakujte to.
3: Je. Zopakujeme to, scéna s opakem disu 340, dámy a pánové.
4: 3-4-0.
3: Máme 14. května 2026 a my přinášíme další spoustu nový muziky.
4: Starýho dobrýho 14. zítra 15.
3: No, zítra klasického dobrýho 15. Zelený yes. Čtvrtek in the house. Jak ty to říkal, že se dneska sfonknem?
4: Sfonknem se.
3: Dneska se všichni tady sfonknem.
5: Tak sfonkáváme.
3: Vosab, rytíři, rytířky, doufám, že se máte krásně. Dneska se dozvíte něco hodně důležitého, takže epic možná takovou news. Nějakou malou první týzovačku do velké skládačky. Aha. Takže poslouchejte do konce, my na to snad nezapomeneme, jak to většinou bývá. Hele,
0: tak máme dneska hosta.
3: Máme dneska hosta, který
0: to říct rovnou.
3: Je tady po několikátý.
0: Je tady až stálice.
6: Po šestý. Zdravím posluchače rádia.
4: Naš nejpoctivější rytíř Adam Limonský.
3: Adam Limonský.
4: Kamarád Fong, pokud dneska posloucháte ojediněle, tak si dohledejte v archivu, vždycky donese.
3: Dělali jsme Fong speciály.
6: Rider Clan
0: všechny
6: speciály.
0: Nejlepší, přesně.
3: Já už ani nevím, co všechno jsme dělali.
0: Ti, co poslouchají a vědí, tak vědí, že vědí.
3: To je jo, přesně tak. If you know, you know. Hele, já musím ještě udělat taky rest za minule, kdy jsem tady technicky prostě šavlil a díky tomu, že se tady dostalo do nějakých takových potíží, díky mým rukou, tak jsme vynechali svátek, takže já zpětně týden jakoby, si říct, že všechno nejlepší do minulého týdne Stanislavovi svátku.
4: To jsme se přesunuli do minulého čtvrtka.
0: To je super, kace ještě zpětně nahulím na to.
3: A dneska jsou hodně zajímavý dny teda, no.
4: Svátek má Bonifác.
3: Takže zdravím.
0: Znáte jaký Bonifáce?
4: Já jsem znal kocoura Bonifác.
3: Tak
0: to zdravíme. Mňau-mňau.
4: Mňau-mňau.
3: No a
4: je světový den slušnosti.
3: Tak to je to u nás vždycky.
4: A je taky světový den ptačího tance.
3: To mi neříkej, že fakt je dneska.
4: Je.
0: To je top.
4: Normálně je.
3: Což v Česku je už tak od neděle nebo od soboty.
4: Jezer, což můžeme klidně namostit na první novinku, kterou tady dneska máme. A to, že vlastně určitý ptačí tanec proběhl i tady na naší české
3: republice. Jo, no. OGPAV vydal vlastně EP minulý týden.
0: Yes, Morová rána.
3: Jo, no, kde se v prvním tracku intru hnedka jakoby si tak jakoby šťouchnul do pár men české scéně.
6: Rejpnul se takzvaně.
3: No a nikdo se neozval z těch rejpnutých, jenom vlastně klasický
4: OG bau. Holub.
3: Jo, no, takže což je super pták versus pták. A vlastně odpověděl klasicky rychle.
0: Ne, do jednoho dne, jo, do 24 hodin byla odpověď.
3: Docela rychle odpověděl i OG Puff a úplně enormně rychle, snad za 4 hodiny. Já jsem ani nevyšel z domu a...
0: A už bude další odpověď.
6: Zároveň je zajímavý, jak na to můžeme pozorovat, jak ty beefy dřív probíhaly skrze tracky a teď vidíme, jak se do toho zapojuje AI vlastně.
4: Jo, to je pravda.
0: Nebo třeba Voodoo Beats.
3: Tak to je jako při starým. Takový throwback.
6: I Lukas se k tomu nějakým způsobem
3: vyjádřil. Jo, to jsem se taky četl. No.
4: Jo, Lukáš Doub chtěl být oficiální rozhodčí toho beefu. Ale bohužel ve chvíli, kdy se ozval, tak celý beef skončil.
3: Je to tak, no. Jo, no. Vlastně Hugo dal dva triky, jednu odpověď dal OG Puff, s tím, že pak jedno Reelsko, jakoby, že mají Hugo Toxe na papíru vytištěnýho na zemi na zahradě, jako promo na koncert. No, takže podle mě je to asi jakoby zhaslý už.
4: Jak to hodnotíte? Kdo u vás teda jako vede?
0: To je těžký říct vlastně. Já jsem dneska Jakubovi říkal takovou věc, která mě po těch pár dnech vlastně se jako uvědomila, že třeba ten OG Pávův dis mě víc udržel v hlavě v rámci těch jako těch bars, že to je natolik vtipný, že vlastně se mi to, možná to má i za příčinu to, že mladí se z toho dělají teďko edity a různý jako reelska, jako jsem už párkrát viděl, ale ten text mně přijde mnohem víc jako srandovnější jako v něčem.
4: Ne, on to udělal jednoduše, jakože tralala verzí a Hugo Tox jako do toho šel takovým špinavou technikou.
3: Jako ta druhá...
4: Ale co teda musím jakoby nechat Toxovi, tak si myslím, že vybral lepší beaty než Puff, teda rozhodně ten druhý je jako lepší, protože ten, co má Puff na ten druhý track, tak to mi přišlo jak nějaký trap beat z roku 2016.
3: Starý, dobrý.
4: Ale jakože, takže Toxovi bych klidně jako dal plus za jako ty beaty, protože ty beaty byly fakt dobrý, který se vybral, ale myslím si, že to jako i číselně jako sfoukl páv, no.
0: Ale teda zase jako shoutout Hackerovi, že to vole odpověděl na net, jakože to zase prostě...
3: A cením jako bar, to bar super, o tom holubým hnízdě, no.
0: To je jako super. Že...
4: Jako já jsem se spíš jako divil, že víš, že to byla od páva jenom taková jako letmá narážka.
3: Jo, jo, jo.
4: A že hned jako prostě Hugo Tox dal totální pohotovost. Ale prostě
0: fanoušci jako v komentářích by ti řekli, Hugo Tox se nedisí.
4: Že jako, že dobrý je tam point, že jak říká učí páv, bejt já tebou, mám to na salámu.
3: Ano, ano, ano,
4: tak jsem se přesně nad tím přemýšlel, že já být 40-letý Hugo Tox, jako který doma, slyšel bych, že takhle mladák si nějaký do mě rypnul, tak rozhodně bych asi jako nevyhlašoval ale, takovou platovost, ale jako je to dobrý, protože fakt to jako vytvořilo takovou tu tenzi.
0: Okořenilo to naší českou jak scénu.
3: Ještě, já jako vlastně chápu, proč asi, nebo všichni možná tušíme, proč asi do toho Tox šel, dvě desky letos prej, no, jasně, promo. Jako ty beefy mají vždycky největší čísla, že jo? Hmm. Ale za mě jenom k tomu řeknu, že jsem rád, že se konečně jako disujou rapeři, že já si to užívám vlastně ty tracky. Jo, tady mě baví víc beat, tady víc nějaká lyrika, něco, tak, ale tak. Je to podle mě docela příjemně vyrovnaný, jako...
4: Ale konečně se to zbýfuje s někým, kdo mu může odpovědět.
3: No, právě, právě, jakože to je fakt hezky, jako no.
4: Takže, no.
3: A zbytek je ticho po pěšině, takže lauzlá.
4: Já si myslím, že to bude mít ještě možná nějakou dohru, doufám, že ne od Dubíce, ale...
3: No, je to tak, hele, dáme věc, Machine Girl, pak je tam Chryse Dillinger, Shakrow nebo Soudier s Rolandem Jonesem, krásný jména, krásný čtvrtek, krásný
4: jdeme na to.

0: Opakujte to.
1: Prostě u nás jsou espálitým sloukem.
2: Houston, máme problém.

0: them with the man them.
1: With the man them.
2: Je Soudier, Roland, Roland Jones, jména jistě známá, pokud jste slyšeli naše minulé funkové speciály.
1: Notoricky známé od slova notor.
2: Je to tak, hodně velký dobrý koně. Máme ještě nějaký další novinky, kde jsme to skončili? Vlastně u toho ptačího jenom jakoby bitevního pole, že jo?
1: Ptačího tance.
2: Klidně dej, zůstaňme u zvířata, klidně yes. Další.
1: Kodak Black byl zatčen za pašování Emma.
2: Zrna.
1: A bylo nalezeno v autě minulý rok, který ho byl spolujezdcem, takže samozřejmě to nemohlo být.
2: To je nějaký zvláštní.
1: A
2: je zdravej.
1: Právník teda tvrdí, že částka vůbec nesouhlasí a celá věc má slabý právní základ.
2: Okay.
3: Já takže... u toho Maxutu právě věděl, že bylo napsaný, že bylo víc než 10, ale méně než 200, takže si myslím, že to je jako v rozumných mezích.
1: Jo,
3: pořád,
1: tak
3: jako...
1: to je fajn. To vyseká.
4: Méně než 200, jako to vůčko.
3: Nebylo to kilový prostě.
2: Korek klidečku.
4: Jo, já tady mám, že jasně, Don Toliver teďkon dával nový klip na benzínkách. Já to rovnou updatenu tu story, že už ten klip vyšel. Točila to taková docela super šikovná typka, která se jmenuje Schardinsky, říkám to správně, Schardinsky, sorry.
2: Sardinky.
1: Doufám, že to tak nevoní.
4: Doporučil se na ten klip podívat dost specifická režie.
2: Dám si.
4: Tak.
1: A taky mě to jako, jsem si říkal, že dobrý pro ty amíky, který jsou teď naštvaný z cen benzínu, takže taková uklidňovačka, víš, když tankuješ, tak nekoukáš na tu cenu, ale koukáš prostě na toho Dona Tolivera.
2: To je hezčí asi.
1: Jo, jakože dobrý move, podle mě.
4: Yes. Navíc ten klip je udělaný přesně jako jak jezdíš po dálnici autem a chaseou tě policajti, že to sedí, jako když si tankuješ, tak chceš dělat to stejný přesně. No,
2: mega tanku. Hele, SDKit zítra dropuje svůj skin ve Fortniteu, jo, 2026, i tohle jsou naše novinky.
1: Na to se vždycky těším.
2: Přesně tak,
4: já tam budu.
1: NBA Youngboy dorazil na Rolling Cloud. A vtipný to bylo, že nedorazil na ten Rolling Cloud a ten den se objevil na storyčku nějakého pařížského lokálního rapera, jakože tam místního, který asi úplně náhodou potkal jako v Paříži, prostě NBA Youngboy. NBA Youngboy s ním natočil storyčko, takže to bylo takový vtipný, že na něj čekali jako tisíce lidí na Rolling Cloudu a on si někde chodil po Paříži a dokonce se ozvala jedna ženská, to jak on má úplně ty fanoušky jako fanatiky, tak se ozvala nějaká starší ženská, že byla naštvaná,
2: když
1: viděla to storíčko a že kvůli tomu se vyprdla normálně na narozky svýho jako syna nebo svýho dítěte.
4: To shame on her, jo.
1: No, takže double L, ty.
2: To je crazy.
1: Chat double L.
2: No, to se něco takhle ruší. No, já jsem teď viděl, že to u nás v Tuzemsku úplně záhadně prostě, že najednou Spiral Shorty zrušil nějaký koncert, že z osobních důvodů. Sosr, že z osobních důvodů. Říkám, wow.
1: Já vím proč, ale nebudu to říkat do eteru.
2: Ale rozhodně důležitá ještě taková tuzemská newska, kterou můžeme říct do éteru, protože byla už napsaná na Instagramu Spiral Shotyho, že deska se vaří.
1: Mrk, mrk.
2: A fotil se tam s konvicí varnou s transparentním obalem, jak vidíš dovnitř. Jo. Takže velký svek.
1: Já můžu říct, že se máte na co těšit.
2: Yes, yes. A dokonce, kdo už vlastně by chtěl

0: pustit nějaký nový Pyra Boys, tak na jejich stránkách přes čáru.
1: Rádio přes čáru.
0: Je rádio přes čáru, asi 10-hodinový rádio, kde jsou nalíkovaný nějaký věci, no.
1: Yes.
0: Takže...
1: Jo. Dejte si rádio přes čáru. Co ty, Liman, nějaká novinka za poslední dobu, která tě potěšila?
2: Na to se sám mě potěšil nový DJ Smokey, no.
1: Yes.
3: Ano. Vyšel dneska vlastně?
2: Vyšel dneska, no. Vlastně pár minut předtím, než jsem sem šel, asi
3: vždycky přijde něco jako úplně fresh, že třeba přes pár hodin, jako ještě horký brambor.
2: Je to zase v tématice, no, že jo, jaderní války a yes. třetí světový, jako klasicky. Drží se tématu, který jako...
3: Neustupuje.
1: A to poslední, co vydal předtím, to byla bomba. No.
2: Tohle jsme novým je nasamplovaný SGP právě, jako Bringing the Funk, že jo, Mysterious Funk.
0: Tři-trackový takže... EPčko nějaký.
2: Jo, tři-trackový, jo.
0: Ještě teda zmíním, jmenuje se to Nuclear Spring Nuke World Order.
1: Yes.
0: Takže
3: super
0: jo,
3: názvy.
0: Jako...
1: A je teď nekompromisní Smokey, jako je
0: no, já jakoby cením, že ať se jako situace ve světě ubírá jakýmkoliv směrem, tak on jakoby jede furt tady tu svoji jakoby nuke agendu. Víš, takže jako v moment, kdy prostě by se to fakt nedej bože odpálilo, tak on prostě bude dropovat nuke winter prostě tři.
2: Pak vyšel, že od North Post, to nový album, to je mega dobrý. To je,
3: od koho?
2: Slyšíme.
3: Prayers Never Die.
0: Jo, to je potřeba zmínit, to je jako jeden z releaseů, co vyšel teďka fakt týden zpátky, oni jsou z Ukrajiny, ne, myslím?
2: Jo, nebo jsou tam určitě ukrajinský interpreti, no.
0: A vydali projekt Prayers Never Die. Oni mají hodně rádi tady ty lidi z toho funku, to slovo prayers.
2: Jo, holy mob, že jo, holy mob,
0: no,
2: původního. Ale no, ty už dlouho nic nevydali jako kolektiv.
0: Holy mob hodně dlouho nevydali.
1: To je ono,
0: to kontroluju popravdě.
1: To říkal.
0: Ale North Pose je hodně jakoby fajn uskupení a ta deska je docela tvrdá. My si zahrajeme nějaký věci a jede docela tvrdě a taky si řekneme, co dalšího třeba všechno ještě vyšlo, protože...
3: Máme tady to dost právě.
1: No, máme toho kupu.
0: Máme toho dost a začíná se dost i dropovat a oznamuje se, kdo co dropne a tak. Takže dáme věci.
3: Dáme věci.
0: Je tam
3: Icarus.
1: Mm-hmm. Icarus.
2: Ten německý funkový producer právě.
0: Young Tavo, anebo Kane Groceries.
2: Remix na Dopranu, který vyšel nice. Vlastně 2015, myslím, původně.
3: Ok.
1: Drazen.
0: Drazen. Icarus. Sleepy Hollows. Jdeme to dát. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on

0: Queen, Vinohradská 12 with the Mandem.
1: OK, teďka to tady děláme.
2: Děkujeme vám, Houston.
0: Yes, děkujeme Houston moc, co nám to dohrálo za skvělou věc.
3: Zichron s Rubenslikem a s DJem Smokey, Mage Mob Zs.
0: Ty se úplně nedávají dohromady na denní bázi, ne?
3: Já nevím, jako Zichron byl nějak seděl v base, že jo? A nevím, jestli tohle náhodou není prostě nějaká jakoby starý šuplíkový track. Jakoby odpovídalo by to pár let zpátky, jako takový dvou skupení. Tyhle, nejsem si jistý. Já mám pocit, že táta je Feedly dokonce.
0: Dokonce, no tak budu víc, co měl doma. Rubenslik a DJ Smokey,
3: to je smrtelný kombo, no.
0: To je super dvojka.
3: Looney Tunes, ty vole, mixtape, který není doteďka na streamovacích platformách a jenom na YouTube, myslím. Ale to je jeden z mých taky all-time favorite, no.
0: A ty jsi hrdým majitelem vinylu, ne, DJ Smokeyho?
3: Jo, jo, všechny čtyři release, no.
0: Yes. Dorazili přes hormucký...
3: Jo, a první bylo to Only Two Left Alive, myslím, že se Sudierem. To vyšlo, to se tisklo ve Francii, nebo presovalo. Mm-hmm. Mm-hmm. To jsem kupoval, když to vyšlo to nějak později, ale vím, že pres byl ve Francii.
0: A to vlastně letí zpátky do USA a pak zpátky asi to, ne?
3: To, tak jako Sudier je Francouz, že jo, tak já nevím.
4: Oni se mohli rozdělit a jo, něco se šipovalo z Evropy, něco mohlo.
3: A Evil Ways, jednička, dvojka, trojka, ta vyšla nějak rok zpátky, myslím. A. Byly preordry, že jo, za půl roku snad byl pressing, nebo za pět měsíců.
0: A dorazili.
3: A dorazili, no. Doufám, že myslím, a teď nedávno Smokey se ptal, jestli lidi náhodou nebudou chtít, jako jestli mají zájem o releasy Squirtle Sapphire, Sushi Emeralds.
4: Taky na vinily.
0: Tak to, zájem by byl, že?
3: Zájem by byl určitě, no.
1: To byla otázka, to by byly za mě.
3: Jo, ty desky jako na něj hodně, že jo, protože všichni lidi se to koupí, tak se toho moc zbavovat nechtějí, takže ty, no, co se k tomu nedostanou, tak jako viděl jsem, že ty desky jako bych prodal teď za trojnásobek, no.
0: To nikdo nechce.
3: A jak jsem vlastně toho Young Vampa, že jo, nějak z toho roku 2018.
0: To mi ale řekni, Young Vamp jako dropoval nějaký info o nějakým vinilu, teda stalo to
3: taky
0: nějaký...
3: Taky něco týzoval, no, protože a hlavně sdílel přitom fotku jako svýho vinilu.
0: A nějaká částka tam
3: to bylo? $12 asi, no.
0: No, to je dost.
4: $12?
3: Jo, za Young DJ, Young Vampa na vinilu, no.
0: To je nějaký osmi vinyl třeba, ne?
3: Ne, bohužel ne.
0: Jeden
3: ne.
0: Vinyl tam je.
4: $12.
0: To už zní jako cash grab trošku.
3: To už zní, no.
0: Chtěl jsem říct, že právě pro artist jako DJ Smokey a jako spousta tady těch, on už není níž teda, ale tady těch producers, tak tady ty vinily těch starších projektů jsou příjemná podle mě brigádka, uspokojíš tu fanbase, no.
1: Přesně tak, a v tom funku to má ještě o to větší jakoby význam, víš co. Ty kazetky,
0: no,
1: vinily,
0: no.
1: CDčka, mixtapey, takže...
3: Ještě. Tak vrací se to ke kořenům, že jo, jako ty, představ si, že bys dal prostě přesně funkovou desku DJ-ovi Screw, víš co, to by se s tím jako...
0: Co by dělal? Co by dělali kluci, kdyby měli ten stroj času? No, ale já ještě, když jsme jakoby trošku odpluli od těch releaseů, tak zmíním, že právě vyšel Joey, ten vydal, ten tady byl minulý rok vlastně v Kutný
3: hře. S tím hrozným coverem, že jo,
0: jak jsme se bavili. Vydal projekt Fashion Victim EP, který měl fakt šíleně hrozný cover, fakt jsem si do poslední.
4: A už je teda zmíněnej, nebo?
0: Tak na Spotify už má.
4: Ježiš, to je ono, jo.
3: To je ten starý, no.
0: Aha. A už má. Je to vlastně dost příjemný EP, Joey je příjemný artist a moc jsem si to vlastně užil. I třeba Baby Goyard vydal desku a to jsem si třeba neužil. Přišlo mi do DMs, že deska roku a říkám, tyjo, zkusím Goyarda.
1: No já jsem jako u něj zvyklý, že je to většinou taková jako hromada bordelů, tak to je, musíš něco najít.
0: Tak to je přesně ta nová deska, no.
3: Pro mě, to pro mě. S tím smoukým, že bylo, jako
1: ale jakože nechci disrespektovat, ale má dobrý triky, ale musíš se prohrabat.
0: Jo, no. Ale takže za mě Joeyho Fashion Victim doporučuji.
1: Já
0: no.
1: Teda co doporučím, tak nová, jakoby nový remix deska, vydaný desky Brodinskyho, kam na každý track jako vybral jednoho producera, který mu to zremixoval. A jsou tam úplně jako Pecky. No-name producenti, ale třeba 7 z nich jsem si musel najít jako...
3: Nice. Monocity, už to vidím.
1: Jo, je to remix verze vlastně té desky Monocity. Mm-hmm. A je to ještě podle mě lepší než jako to Origo, nice, protože každý producer udělal něco jiného. A to teda musím doporučit. To jsem si fakt jako užil.
3: Ten tady má taky bejt, ne?
0: On tady bude, no, někdy. No, na nějaký ale rychtě, jakoby ve Fuchsu.
1: I v Brně bude.
0: To jo, no.
1: I v Brně.
0: Na nějakém
1: festiáku?
0: V tom Brně je na festiáku nebo v rámci nějakého?
1: Já nevím, v rámci nějakého jako festiáku.
4: No, já myslím, že i v tom Fuxu hraje jako back to back s někým, že to, to nemá.
0: Asi, ne?
1: To
0: nemá,
1: a tohle má, no tohle má být taky jako v tom Brně nějaký back to back ještě s někým. Není
0: to nobody,
1: a myslím asi. Si, že to bude nějaký jako techno producer nebo DJ. Jo.
4: Když jsme byli naposled, tak tam to techínko tam foukal dost.
0: Mm. Jo. Mm. Takhle fouká, no.
1: Podle mě má, on má dvě skupiny jako fanoušků, že některý, který na něj jdou, tak chtějí slyšet, to jsme si věřili sami.
0: To techno.
1: Který jdou na něj a chtějí slyšet to techno a některý na něj jdou a chtějí, aby tam
0: dal ty repový sety, no.
1: A já si jsem schopný užít to boje.
0: Já jako taky. Repový sety si pustíme z YouTube. Z takových těch kaváren, když hraje prostě. Ale je produktivní, no. Je dost produktivní a no uvidíme, jestli budu mít volno, když tady bude. No.
4: Hej, dobrý, že furt tahá ty neznámý lidi. To, jako, to že je vlastně dobrý. Už roky se to
1: no
4: o něm
1: to
4: jako
1: mu,
4: ví. Že...
1: To se mu hrozně musí nechat, protože fakt
4: jako furt vlastně,
1: na té remix
4: furt.
1: Desce tam jsou jména, který mají třeba 2000 přehrání jako na Spotify. Uh-huh. Ale když jsem si pustil ty jejich projekty, tak jsem si říkal úplně what the fuck. Takže
0: tak
1: on se fakt jakože hrabe úplně v nejmenších jako artist a hledá tam jako ty poklady. No.
0: Ale my si dáme věc, Crime Slug nebo DJ T-Main a Always Prosper feat DJ Durt, ale jak už jsme říkali minule, toto je jiný Durt.
1: Drazen.

0: Damn, son, where'd you find this?
1: V Houstonu máme problém. Tady je Houston, zopakujte to.
2: Ani zdaleka nejde o tak precizní náhul, jako v případě předchozí.

0: Je. Skladba Killas dohrává nám Slices feat David Rose a
1: Chicken.
0: David Rose nějaký takový to technoméno takových těch nějakých...
2: Neplesci s českým Killasem.
0: Jo.
1: Nejlepší zpráv.
0: Playlist najdete ve scéně s opakem dusu, lomeno, rytíři, třeba zítra, že jo, někdy.
2: Ne, dneska bude
0: nebo
2: ještě.
0: Dokonce.
2: Sorry,
0: předtím nám hráli Always Prosper, feat DJ Durt a my jsme už tady dneska, my jsme dneska už tady nadhodili ty North Pose, tak se tě chci zeptat ještě, Adame, jestli máš, oni jsou docela aktivní, že jo, ty crews různý, tak jestli letos ti vyšly nějaký skupinový projekty, dobrý.
3: DJ T-Main vydal vlastně Ghettohouseovej EPčko, to jsme mohli slyšet.
4: Jsme si vlastně hráli předtím, že jo?
3: Jo, přesně tak. Girl a Glue z Lil Nakurem vydali album tenhle ten rok.
0: Lil Nakur, top jméno, by the way, teda no. A to jsou Rusáci?
3: Jsou Rusáci, jo. Viděl jsem je snad na internetu, že se s nima chtěl nějak propojit i Zajtoven, no něco takovýho, okay. Tak uvidíme, jestli z toho vůbec něco bude.
0: A myslíš, že oni žijou tam?
3: Jo, žijou, myslím, jo, no. Ale co jsem viděl jako videa z ruských koncertů, tak to vypadá jako mega prdel, taková trepová veselka prostě fakt, jako no. Kozáček se tam jede, rozumíš, jako harmonika normálně, jo.
4: Že se to hodně vrací jakoby k ním, aby to vypadalo vlastně takhle.
2: Slavíč.
3: Russian Trap House prostě,
4: Russian
3: no.
4: Trap House, no.
3: Je to můj světský.
0: Wild. No,
3: Eric K. Nephew vydal vlastně dva projekty tenhle ten rok, nebo možná i víc,
0: a ten
3: ale...
0: je taky furt taky konzistentně, jak my říkáme tady.
3: Jo, jedno je takový hodně do diska, Slow Lane Larry, to vlastně dneska taky uslyšíme, a pak hodně mě bavil cover, je to vlastně 50 Cent, že jo, Get Rich or Die Tryin', tak to je pak Making Friends and Die Sliding. A Nephew tam má vlastně, že jo, je to tam ten 50 Centovo tělo, ale je tam ještě rčí hlava, prostě zase klasicky.
0: A on vydává to jakože úplně nejšilenějším tempem asi, ne, jako z těch lidí, co tady máme dneska napsaný.
3: No, ale Christ Dillinger taky vydává jako docela slušně, no. Ale jo, ten vlastně ty tracky má víceméně na streamovacích platformách, no.
0: Jo, Only.
3: No, Only, no.
0: Jo. Ten tady taky byl vlastně minulý rok.
3: Jo, byl na Creepku, no, s DJem Smokym společně, že jo, a s Vargem. Dobrý zážitek.
0: Jo, no, máme tvůj report vlastně.
3: No,
2: mě hodně bavil, jak jsi mi posílal ten Baru a C-Main, od kterého tady jsou dneska.
3: Jo, tam je Requiem for a Dream nasamplovaný, že jo, vlastně, yes, to je hodně dobrý track.
2: To je takový jako temný, jsou tam známý jako samply docela.
3: No, to nejtvrdší věc, co jsme slyšeli. Tak
0: to a to ještě takový ten příjemný pocit, když poznáš ten sample, že jo, nějaký. Že
2: yes.
0: Jo. To je ono.
3: To nejtvrdší, co jsme slyšeli, to byl Crime Slug, což vlastně Coins on Your Head se to jmenuje. To EPčko, to album začíná vlastně zvukama, že se Super Mario a sbíráním coinů právě.
0: Okay.
3: A je to takový jako míchání rapu, metalu, v jednom tracku se objevuje na začátku i trošku acidu, jo. Se Xanarchem, no.
0: Už to vidím, jasně. Crime Slug, Xanarchy,
3: tak to mě třeba chytlo hodně, to jo. Jsem si ho třeba čtyřikrát.
0: To je hodně tvrdý, no.
3: Je, hodně. A to je vlastně víceméně ještě nejpřístupnější track, co na tom je, no.
0: Jo. No, ale... to děkujeme.
3: Jo. Ale musím říct, že jo, jsem to fakt třeba pětkrát, šestkrát, takový celý.
0: Takže kdo by si chtěl něco fakt extrémně tvrdýho, Crime Slug,
5: slug. Já si extrémně updatenu jako svůj playlist po dnešku.
3: Kerbila Goop, že jo, vydal taky nějaký věci.
0: Ten vydává taky dost, hrozně vlastně a dobře furt. No.
3: A furt konzistentně, no. Jo. Jako to, co tady dneska jako bude slyšet, tak to je jako z konce roku 25, ale je to vlastně taková ta...
0: Jednou za čas se mi stane, že když vydá nějakou desku, nebo vždycky se mi stane, že tam je nějaký jeden, dva triky, který mega jako jedu, a jednou v minulým roce se myslím stalo, že vydal nějakou desku a fakt mě tam úplně všechno jako šlo do oblíbených.
3: Jako já každý rok ho mám prostě jako most plate, jako by artist.
0: A furt je tak jako underrated asi, nebo tak níž, no.
3: Jako jo, ten se docela drží furt, jako by pod pokličkou. No.
0: Držák.
2: Níž.
4: Dobrý říct, že jsme blessed a privilegiovaní, protože máme s Adamem skupinový chat, kam nám posílá tyhle ty věci vlastně, když vycházejí, takže já třeba vím, že to lidi vycházejí, protože to tam posílá Adam.
0: No, my si tam tak pinkáme a děláme hrozně chytrý.
2: No, jsem to teď zanedbal v poslední době.
0: Dobrý.
5: Já vždycky fouknu ten like, že jakoby vidím.
3: Registruju.
0: Co je, jak tě bavil ten, no, nebo ještě jestli tam máš nějaký takovýhle jména, zajímavý, klidně řekni.
3: Purberry, to jsme nějaký, myslím, už dneska slyšeli, tak ten vydal dobrý tape s Nick Tram, Science of Science 2.
0: Mhm.
3: To mě hodně taky bavilo. Je to zase klasický sound, prostě, jaký mám rád, že jo.
0: Yes, yes.
3: Takže jakoby klasický samply jakoby od interpretů, který se půjdu opakujou.
0: A co
3: ale...
0: ty Always Proper? Ty vlastně taky docela vydávají často, že jo?
3: Jo, ale teď poslední dobou vydávají spíš singly, no, než jakoby nějaký ucelenější projekt, tak to by bylo zvykem, no.
0: Ten
4: a ještě si pamatuju, Roland Jones, ten taky vlastně docela dost jako sype, ne?
3: No, teď on dával tease na Instagram, jo, jako unreleased věcí, jako bylo to z různých projektů právě, takže vypadá, že jako na cestě je toho dost. No.
0: Jako my máme díky tobě tady jako u nás v playlistech Backvena, že jo, co jste byl tenkrát.
3: Tak ten je docela poctivý, ten nahrává, že jo, DJ sety jako na YouTube, že jo.
0: A to je taková parta Backven, Everest.
2: Everest a ještě ten třetí.
4: Počká, nebyli jsme se o tom, že Backven vydává ty svoje EPčka na tom Bandcampu zadarmo? Náhodou, nebo se to s něčím pletu?
2: To nevím.
0: Vím, Backven dělá to, že nedává na YouTube ty tracky, ale dává to tam jako jeden dlouhý set. To yes.
3: Ale potom zase na Music to mám jako potom rozkouskovaný,
0: no,
3: že to vydá.
0: Ale všude jinde na streamech to tak jenom na YouTube to dá jako v tom setu, takže my s tím máme pak vždycky problém.
3: Smoke and Mirrors, že jo?
0: Moc to tady nehrajeme.
4: No,
0: kvůli
4: tak,
0: tomu, no.
4: Tak to říkám správně, přesně ty Smoke and Mirrors, jak jsme se bavili, jo. Tak všechny ty 5, 4, 3, 2, 1, tak on má na Bandcampu a může to zadarmo stáhnout.
0: No,
3: tak no,
0: a to je krásné.
4: Super.
2: Good to know.
3: My jsme... Hodně kvalitní hudby zadarmo.
4: Mega.
0: Zmiňovali jsme to RXK Nephew, rovnou si ho dáme, zároveň i North Post, který jsme řešili, a i Port Berry a znova RXK Nephew, takže... Jak jsme řekli, tak se děje, hej.
2: Hej, hej, hej. Příjemně si uvolněte.
0: Hudbohry. This is a Lukey Baby Beat.

0: Už si nepamětám, odpalím to.
1: Většinou se to

0: You know I'm fresh as hell. They tell me I'm an old school fool. I'm an old school fresh nigga, man. So from the 1920s.
1: Musím říct, že tohle má fakt hodně příjemný Larry June vibe.
2: Jo, to je s toho s coverem 50 Cent.
3: Černovej vibe.
1: Eric Skinefew, Young Viga. To je ta věc, jak jsi říkal, že to je předělaný.
2: Jo, to je ten 50 Cent, no.
3: Do ještěru.
1: Velmi příjemná věc, předtím už zmiňovaný Burberry a... Chtěl jsem se tě zeptat, my tam ještě máme nějaký jména, já na to jedno, který nás za chvíli čeká, se tě rovnou chci zeptat, že vyšel vlastně i ten Juicy J s tím, vyšel Juicy J?
2: Jo, vyšel, no, Trippy.
3: DJ Scream!
1: Co na to,
3: Trippy Tales
1: máme
3: Boom
1: to tady napsáno vlastně,
3: ano, ano.
1: A s DJ Screamem Trippy Tapes.
2: Jo, jo, to je vlastně návrat k tomu původnímu soundu, jo. Že tam má být i Lex Luger, že jo?
1: Jo, jo.
2: Yes. Ten teda track, co bude hrát, tak tam ten není od Lugra, ale je taky dobrý, je to vlastně přesně v tom soundu, no.
3: Když jsi zmínil Lex Lugra, teďko nahodím úplně mini odbočku, Lex Luger vydal album s Ricky Hillem.
1: Teďka?
2: A jo, vlastně.
3: Třeba měsíc zpátky. Okay. Jo, já jsem vám to posílal, úplně to zmizelo vlastně a je to strašně dobrý. Je to jako reálně, je to extrémně jakože Ricky Hill a starý Lex Luger.
1: Jo.
2: Ten Thousand Grams.
3: No.
1: Já jsem si vzpomněl na Lex Lugra naposledy, jsem koukal na YouTube na video o 808 Mafii od Lost the Semigod. Doporučujeme YouTube kanál.
3: Jo, určitě dávejte.
1: Teďka dropil taková moje mikrovložka, pardon, rovnou oslý můstek, když jsme u toho, vyšlo mu tam video hodinový, on už je v tom jakoby 60-minutovém formátu těch dokumentů, což je crazy work.
3: To je jako,
1: absolutně
3: šílená
1: cinema,
3: jako práce.
1: Tak vydal hodinový dokument o City Morgu.
3: Morgu.
1: A je to taky rozsáhlý, no.
3: Yes, ve spolupráci s Haty.
1: Ano,
3: s Haty.
1: Ano.
3: Zdravíme Haty, jo. On posílal Sosmulovi beaty a týpek mu řekl, že si je poslechne, ale už neodepsal.
1: Tak víme,
3: ale
1: to je náročná.
3: Držíme palečky Hatymu, aby mu vyšel feat se Sosmulou.
1: Yes. No, Adame, tak co? Máš ještě nějaký, koukám, release? Co jsme
2: jo,
1: něco,
2: Fergie s Luciem, že jo, vyšli nový.
1: Fergenstein?
4: Jo, ježiši, wellness EP vlastně, no. Dlouho to teasovali, měli k tomu nějaký docela cool rollout na fleškách a na koncerty a konečně to je venku, je to super.
3: Paráda.
2: No, Karence z Khalifou vyšel taky nový a s Harry Frodem.
1: To jsi dával?
2: Jo, to jsem dával. Dával jsem spíš tu jedničku než dvojku, ale zaregistroval jsem i dvojku, no.
1: Ti dva pohodáři.
2: No, co ještě, no, Borto v Kanada vyšli nový, že jo, ale to je trošku off topic.
1: Ale ty budou vycházet teďka, my tady můžeme klidně off topicnout, jako jo, máme hosta, ty jsi host.
3: To je na místě.
1: Vycházejí už teďka někdy, že jo, totiž, už 20. je pre-order na vinily.
2: 7. 8.
1: Teďka května.
2: Května, no.
1: Po 15 letech, to je docela velký, to podle mě v rapu, nevím, jestli se někdy stalo, že po 15 letech. Někdo vydal disku.
3: Mně se to stalo.
1: No, teď jsem to chtěl říct, no.
2: A Max B, ne, to byl taky zavřený přes 15.
1: Jo, je pravda, že když jo, někdo takhle dlouho sedí.
4: Jo, ten byl konečně.
2: S French Montanou něco vydával, že jo.
4: Máte ten dobrý snippet z toho auta.
2: Ten
4: mě bavilo.
1: Hele, já ještě za sebe zmíním, že jsem vlastně docela dlouhodobě teďka namotaný na Parmen, jako když odbočím zase jakoby mikro z našeho tady funk speciálu na docela takovou jako britskou scénu takových jako vibeovek, bych to nazval. A dával jsem teďka EP od týpka, který se jmenuje Nate Brazer. EPčko se jmenuje For Me a hodně teda jakoby vibec. No a pak jsem měl teda věc tady od Dominika, kterou tady hrál ve svým DJ setu toho EM Triplina, no. Na toho jsem se díky tobě namotal fakt hodně.
3: Dejte jim Triplina.
1: If I Wanted To, jakoby projekt.
3: Je to ideální na léto.
1: No.
3: Jakože když budete sjíždět řeku nebo něco jiného.
1: Přesně.
3: Úplně ideálka.
1: Sjíždím vlnama.
3: Sjíždím kolem.
1: No a ještě Kasa mi tady doporučoval, ať si dám desku od toho Išáda Rašáda.
4: Jo, ten teďkon taky po asi 5 letech byl po vlastně projekt a mega povedený vlastně, se nějak úplně, nechci říct, rebrandnu, protože to tak není, ale tak nějak se vrátil k tomu, co šlo na začátku nejlíp a to album je super, má tam, nevím, Sizu na štatým tracku.
1: Bacha, ne Slzu, ale Sizu.
4: Sizu,
1: přesně. Ani Jelen.
4: No, to bych
3: zamáčkni
4: si dal.
3: Zamáčkni Slzu.
4: Máme poslední dvě minuty vlastně, dokonce.
1: To jsem jenom chtěl říct, to je taky hodně taková vibeovka teda, že?
4: Jo, kytárky vlastně jako soul, ale jako hip-hopovej vlastně, je to tak jako příjemný poslední. Něco, jako něco podobného jako ten Josef Wesley.
1: Přesně Josef. Tak, toho jsme si tady pinkali a to ještě k němu přidám jedno jméno, který mám taky v té partě tady těch jakoby vibeovek a je to ten, minule jsem se to tady snažil přečíst. Hledám ten Hills.
4: Jo,
1: akorát místo ička h.lls.
4: To se docela dostal do míra ta cenou.
5: A já doporučím doporučím nový album od Moma. Vydal náboženský album a je to pecka totální.
1: Fakt vydal?
5: Jo, Momo našel Boha a udělal úplně gasplový album, kámo.
1: Ne, normálně,
5: no, jo, gasplo, ne, úplně srandu, dětský no, sbor, všechno.
1: Fakt se to stalo?
5: Jo,
1: fakt.
5: A jsou to úplně jako písničky pro Boha. Fakt, wow. je to hard, je to Momo.
1: Wow.
5: Kámo.
1: No.
5: To jako doporučuju, ale jenom pro ty nejodvážnější.
1: No.
4: By the way, koukám teď, že i Georgia Smith dropla dneska single.
1: Hmm. Tak to se chystá Was holka něco udělat. Done,
4: takže to,
1: hoši, vyšel, to vám povím, ta se chystá něco dropnout. No a to je taky možná oslý ústek, teda co nás čeká příští týden. Ale možná řeknem,
4: what is done is done, no jo, no.
1: Že se budou dít věci.
5: Budou se dít věci.
1: A
5: jsme to chtěli.
1: No a tyhle naše setkávačky prostě nejsou věčné, takže nevím, jak moc chcete týzovat, ale budou se dít dobrý, skvělý změny a dobrý, skvělý věci. Hodně rytířský.
5: Yes.
4: Hodně rytířský.
1: No,
5: stay tuned, ty rytíři.
1: Buďte vlastně se všechno
5: a hlavně
1: dozvíte.
5: Hlavně, jestli jste rytíři, tak byste měli poslouchat příští týden.
1: To byste hodně měli poslouchat, protože se dozvíte hodně rytířskou
4: crazy bombu.
1: Crazy informaci novou.
5: Je to tak.
1: Takže be ready a příští týden se slyšíme s nějakým dílem, speciálním, hodně speciálním
5: 3,
1: dílem.
5: 3-4-1.
1: 3-4-1, a což jaký zajímavý, hezký číslo. Třeba takovýmu mostu někam.
5: No, už nic se neříká, vidím, jak už chceš polevit víc.
1: Juicy J si dáme teďka, ještě tam je spousta dobrých věcí, já už nic říkat nebudu. A je tam ještě i ten Brodinský, jak Dominik zmiňoval.
4: Nebo OG Puff, Pak Slim, i ten Fergenstein.
1: Pak Slim by mohl taky vydat desku, no. Ten vydává furt písničky.
5: To bychom ocenili.
1: To bychom hodně ocenili, no. Takže tak.
4: Koukal, že Baťkon hrát v New Yorku, někde v Brooklynu, že ho pozval ten Zakavely.
1: Jejda, to bych chtěl.
4: Spolu,
1: to mi nesedí do cesty nějak, no.
5: Tak no a Dame, my ti děkujeme za nadílku, co jsi nám zase
1: dělal. Velmi, velmi, velmi.
4: Jsme blessed, že jsi náš kamarád.
5: A ty je nejlepší host, jako.
1: Je to tak?
5: Pozvedíte tak.
1: Asi k dnešnímu datu držíš jako podle mě rekord jako hostů, no.
5: Prostě.
4: A ten ti zůstane.
2: Ne, ten mi zůstane určitě.
1: No.
5: To už je na ERP.
1: Takže to je na ERP a ten ERP možná někdy uvidíte třeba, pokud vznikne.
4: Ty jo.
1: No takže tak, hele, dík moc, že jsi dorazil.
4: Jo. Jsi frajer.
1: A my se slyšíme za týden, kde se něco dozvíte.
5: Jo.
4: Blinkra.
5: Něco rozkrém.
1: Něco rozkrém, rozkréme rytířské karty.
5: Mějte se krásně, klasicky na 3, 2, 1.
6: Naschledanou. Damn, son, where'd you find this?

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
0: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+. Na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Tento pořad není vhodný pro děti.
5: V tomhle díle jsme rozhodně nechtěli urazit
4: zůstavitele
5: Leoše Mareše a další vožungry
4: a bašťouny.
1: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
6: Nekonečná!
1: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
4: Ajajajaj.
5: No, já jsem to potřeboval trošku nacítit, víš?
4: Bubák.
5: No, jako, to je takový diskurs dnešní doby, tohleto.
4: Diskurs.
5: Nevím. To jako prisma...
4: Priznicův zábal.
5: Nazdar! No tak čau.
4: Jede se rodin.
5: Budeš bydlet v tvarohárně.
4: Ahoj.
5: Nazdar vinuli. Ne, ahoj chudáčci.
4: Ahoj chudáčci.
5: My
4: jsme
5: chudáčci.
4: Nebojte, nejste v tom sami.
5: Nejste v tom sami, samozřejmě, že ne.
4: Jak se máš, Adame?
5: Já se mám výborně, Petře. Já se mám výborně. Děti prospívají, tak nějak se daří. Jsem takový usebraný poslední dobou. Teď takový introvertní, bych řekl, hodně píšu a tak. Ale všelý samozřejmě... Trošku to tak je, ale samozřejmě i v těchto bohem požehnaných časech se může stát, ano, že přijde nějaký ten přešlap, ano?
4: Takže, ale to jakýkoliv moment v životě lidském.
5: Je to tak. Takže co se stalo? Moje žena, jak všichni víte, Kamila, mluvíme o ní skoro častěji než o sobě.
4: Je pravda, že toho málo řekneme o sobě vždycky.
5: Ano. Poslouchala chudáčky, měli jsme víkend bez dětí, což bylo naprosto skvělý. Mm-hmm. Ne, že bych ty děti neměl rád, ale bylo to naprosto skvělý.
4: Nedovyptávám se.
5: Nebudu nic říkat víc.
4: Jo.
5: A Kamila chodila po bytě a u toho si poctivě doposlouchávala všechny epizody chudáčků.
4: Taky na tom lpím.
5: Já jsem jí poslouchal přes rameno, dokonce jsem si občas stlumil v seriál, abych nás slyšel.
4: No jasně.
5: Opravdu musím říct, že jsem nadšenej, ale co se stalo, bylo to, že jsem po dlouhé době se slyšel jaksi z éteru.
4: Mm-hmm.
5: A v tom spočívá můj, jak my říkáme, fuck up. Protože to bylo pár dílů, kdy jsem zjistil, že extrémně, ale opravdu extrémně nadužívám slovo jako. Takže já jsem se poslouchal a v zásadě jsem slyšel jenom jako. A vedle toho nečekaně
4: vtipem
5: hýřící a ku podivu i působící připraveně, což je fakt nefér. Petr Uhlík, který mě úplně válcuje, působí tam jako rétor, zatímco já jsem jenom jako.
4: Ne, ty jsi na sebe hrozně tvrdej. Hele, vidíš, co chceš slyšet. Jak se
5: Výborně, díky Petře, že jsi mě vrátil zpátky.
4: To je takový, taková rozhlasová historka.
5: Vidíš, co chceš slyšet. Takže to byl můj fuck up a je to můj fuck up a já jsem se rozhodl, že nemůžu dopustit, aby žáček...
4: Jasně. Kuba.
5: Vyplísnil učík. Rozhodně nemůžu dopustit, aby Jakub Žáček
4: převzal moje otěže.
5: Převzal otěže. Takže Tak a co ty, Petře, jak ses měl ty?
4: Já navážu na tvůj fuck up.
5: Ano.
4: Je ze stejného ranku, ze stejné šuplery, dalo by se říci. Je ze šuplery, koukám se na svou ženu, jak poslouchá chudáčky.
5: Mm-hmm.
4: Akorát, že vůbec.
5: Víš, že šuplera není šuplík.
4: Jistě.
5: Dobře.
4: Jistě. Co si to dovoluješ? Co mě urážíš? Končím. No, ne, mám fuck up toho, že normálně jsem, já jsem taky musel samozřejmě slyšet chudáčky. Ne, ale tak my to děláme, jakoby my musíme to slyšet, protože my musíme vidět přesně, Adam najde svoje, jako, já jsem mu to chtěl říct hned po prvním díle a říkal jsem, hele, má svoji cestu, přijde si na to sám. Ale prostě Andra mě jakoby ona mě prostě na mě dopálila ve chvíli, kdy jsem poslouchal chudáčky a vždycky, když mluvím, já, tak se tak jako potěšeně usmívám. A Andra říká, ty se máš tak rád. A já, tak je to vtipný prostě. Je to prostě vtipný. Jako vůbec se vám nedivím, že to posloucháte.
5: Já taky ne.
4: Ne, fakt, něco neuvěřitelného. To je něco neuvěřitelného. Člověk by tomu nevěřil. Člověk by si říkal, tyjo, roky příprav, nebo víš, jako...
5: Je to pravda. Já musím říct, že dokonce to z toho podcastu často působí i jako, že jsme kamarádi.
4: No, no, to no takže to je i herecký workshop pro mě. Je to prostě, zároveň si člověk utříbí tu mysl.
5: Ano.
4: A zároveň ho lidi milujou. Jako tuhle práci nejde nemít rád.
5: Vy všichni víte, že my jsme experti na oslí můstky, teď by se mohlo zdát, že tento díl bude na téma my.
4: Ne,
5: ale,
4: no, to ne.
5: Ale tak to samozřejmě...
4: Ale potom právě ten díl nikdy neděláme.
5: A přesto to tam je. To moc nevím, jaká je zpráva. Dnešní díl je o...
4: Slovech.
5: A já jsem si napsal, a doufám, že ne špatně, o neoblíbených slovech.
4: Já jsem si napsal celkově o slovech.
5: A samozřejmě, pane.
4: Ne, ale tak samozřejmě neoblíbená jsou jedna z kategorií, které budem probírat, ale nevěřím tomu, že neoblíbená slova nám vystačí na celý ten díl.
5: No to byste se divil, pane kolego. Já mám tady takový seznám.
4: Opravdu, přečtěte.
5: Dobrá, tak já začnu, zapátrám v paměti. První mé neoblíbené slovo, které si pamatuji, souvisí s údobím, kdy jsem začínal...
4: S údobím.
5: Kdy jsem začínal hrát v kapele. A byla to kapela Pomoč Kolotoč.
4: Excelentní hrátka se slovy.
5: Jo, ano, to je pravda. Dále, měli jsme... Já radši budu dělat zvuky jako, mouchy, než jako, abych řekl jako...
4: Jako...
5: Ne, my jsme tenkrát měli spoustu nápadů na paškále, bylo Pomoč Kolotoč, Vyply Kriply, kdyby to byl death metal, tak by to bylo Sněz Kněz. No a nakonec vyhrálo Pomoč Kolotoč a já jsem tou dobou nesnášel... A nesnáším to teda doteď, zdrobňování hudebních žánrů. A s tím i související zdrobňování názvů muzikantského gíru.
4: Mm-hmm.
5: Prosím tě, podáš mi ten zesík? No, já jsem si koupil, to je super kombíčko. Super kombíčko. Jdeš do bubnu, tam budu hrát skáčko nějaký. Ne, já jdu do Davids na regéčko. Oh, pane bože, říká někdo metalíček, pančík, nebo
4: dobře, otázka rozcel, ročík. Jo? Máš rád chlebíček?
5: No ale víš, že chlebíček není hudební žánr, ani se na něj nehraje.
4: Tak jsem to zkusil.
5: Co to je za souvislost? Já nemám problém se zdrobnělinama.
4: Jasně.
5: Ale u těchto konkrétních věcí
4: rozumím.
5: Je to jako nedává to smysl prostě.
4: Chápu.
5: A hlavně proč je zdrobnělý skáčko a regéčko a ne teda pak už není jako pančík a metalíček, deadcorek nebo grindřík.
4: Rozumím.
5: To by mi dávalo větší smysl, protože by to vlastně trochu,
4: pro děti,
5: trochu vtipný, ano.
4: Podklase
5: a pak vstal malý deadcorek. Malý deadcorek vstal, postavili si trojšlapku.
4: Šlapičku. To je
5: no, tak to je taková, to je moje první okruh zájmu v tomhle tématu a teďkon kopu míč na tvou stranu hřiště.
4: Pardon, co jsem vychytal? Jsem byl v bráně.
5: Výborně.
4: Chytněte se za bránice.
5: Ježíši Kriste.
4: To je moc. No, takhle, jako já jsem teda tím pádem tenhle ten díl nepochopil. Jo, samozřejmě, protože, ne, já takhle, Adame, na úvod, jo. Co jsou neoblíbená slova? Není to jako s těma filmama?
5: Ne. Jakože, myslíš si, že mám neoblíbený slova, protože jsem nedostal lva?
4: Cože? Ty Freude. Ne, no já nevím, jaký je moje neoblíbený slovo.
5: Takže jsi připravil přesmyčky a rozmlouvat.
4: Ne, já jsem si připravil slova, které mám opravdu rád.
5: No teď tak to je v pořádku.
4: Které třeba se dostaly do mého slovníku teprve čerstvě, ale... Jako když si na ně vzpomenu, tak...
5: Jako, že jsi začal používat, nebo jsi začal psát slovník?
4: Používat.
5: To už by, ještě v kontextu toho, že jsme na začátku mluvili 10 minut o tom, jak jsme skvělí. A mimo jiné píšu slovník mých slov.
4: Možná přijde na řadu jeho vydání.
5: Bude se tak mluvit v Petrostánu.
4: Tak, miluju slovo tál. Mhm. Tál je slovo, který v životě jsem nepoužíval. Víš, co je tál?
5: Vím, co je tál.
4: Co to je?
5: Tál je z gastronomie.
4: No, ale já jsem ho, mě se dostal do mýho slovníku, protože tál se jmenuje ta ohřebná plocha na kamnech. Vlastně jako sporák, když tam máš.
5: Ta plotna prostě. Jo. Ale není tál i při pečení? Není tál,
4: určitě
5: tál,
4: možná
5: tál
4: je.
5: Tál i pekařský?
4: Já nepeču.
5: Já si myslím totiž, že tál je i... ta poměrně velká dřevěná věc, na který maminka dělá cukroví.
4: Tak doufám, že tál je to, co si myslím, že je tál.
5: A tak on může mít
4: spoustu samozřejmě jiných funkcí, že?
5: Funkcí, no.
4: No, na zahradě nám rostou ringle. Ringle, miluju to slovo. Ringle.
5: Jako grundle.
4: Ale jo, něčím jo. Možná je to tím, že to je prostě v obojí z němčiny.
5: Ringle.
4: Ringle, to je hezký slovo hrozně.
5: Je to hezký slovo. A je ringle bluma?
4: Ne, ringle je žlutý plot, který je jako bluma, ale žlutý.
5: Aha.
4: Já když se mi trhal...
5: Ty jsi z nich jel tu marmeládu.
4: No jasně, ringlovou. No parádní, to je parádní strom. Spadl jsem z něj na ruku a doteď ji cítím.
5: No tak skvělý.
4: Takže bomba. Tak, a potom... Teď ty.
5: Dobře, tak já mám další skupinu a to je špatné skloňování podle středního rodu.
4: Mm-hmm.
5: Auta jeli, města stály.
4: Mm-hmm.
5: Stává se mi to taky, určitě se mi to tady stalo xkrát, ale...
4: A to neznamená, že to nemáš rád.
5: To neznamená spíš, že to mám rád právě, ale... to je něco, co mě takzvaně triggeruje, zvlášť když je to... jako já jsem furt... Hele, co jsem já? Já jsem Kašpárek, jo? Já jsem tady takovej, jo? Taková kominda,
4: takový
5: ano.
4: Pandrhola.
5: Ale v cože... Ale v momentě, kdy tohle špatně používá hlasový profesionál v nějakým opravdu, bych řekl, vážně míněným pořadu.
4: Mm-hmm. Rozhodně ne v tomto.
5: Rozhodně ne v tomto. Někdo, kdo tím hlasem reprezentuje i nějakou jako společenskou úroveň, zkrátka, a s tím související jazykovou znalost, tak mě to vždycky tak jako... Říkám si, ale no tak.
4: Mm-hmm.
5: Sakra forte. To by se Himmerlau Donnerwetter Herr Schwetz. Tohle si řeknu, uhasím svou lulku a jdu krmit holuby.
4: Já udělám takový oslý můstek.
5: No jasně.
4: Protože ty jsi řekl triggeruje. To je takový téma. Já mám totiž pocit a není to jenom můj pocit, jakože je to takový celkový pocit. Že lidi nemají rádi. Některý lidi nemají rádi, že my do češtiny přidáváme tyhle ty anglicizmy. Jak se na to tváříš? Protože já mám pocit, že se tak prostě mluví.
5: A tak to je generační věc.
4: Je.
5: Hele, já mám tohle daný ještě trochu posunutý jinam, protože náš syn chodí do anglické školky. A občas se občas se stává, zaplať pambu za to, protože díky tomu, jo, k tomu se pak ještě trochu vrátím, díky tomu se mu dostává ten jazyk nějak pod kůži.
4: Ale to jako bylo lepší.
5: Čehož jsem se na začátku bál, ale tak se občas stává, že nám chce něco říct a řekne anglický slovo. Třeba teď jsme mu prostě mazali v obličej krémem a on protestoval a říkal...
4: No, please no.
5: Neříkal, ty mě tím krémem mažeš more and more.
4: Ne, ne.
5: Jo, takže mu to tam takhle... jako
4: hustý.
5: Takhle, a on vůbec neví, on neví, že to řekl anglicky a podle mě by ani nebyl schopen to jako vědomě překládat, ale vlastně jak je s tím jazykem v kontaktu už třetí nebo čtvrtý rok denně s rodilejma mluvčíma, tak se mu to dostává pod kůži. A já jsem se na začátku tohodle hrozně bál, protože já vůbec nemám problém s tím, že se to dostává do jazyka.
4: Jasně.
5: A úplně to vnímám jako generační záležitost a nějaký jako newspeak, dává smysl, ale nemám rád, když se vedle toho rezignuje na tu češtinu.
4: Ano.
5: Takže myslím si, že je takový jako dokola se každou generaci opakující
4: motiv,
5: že starší generace nerozumí mladší. Děkuju, Petře. Ale...
4: Zavírám slovník.
5: Ale je to, podle mě to chce vzít jako fakt a nastavit tomu zrcadlo češtiny. Prostě.
4: Co to znamená?
5: Zrcadlo češtiny znamená, že...
4: Že přeložíš to slovo.
5: No, že je bohatší třeba. Jo. Já mám, nebo já tohle to dělám s klukama i co se týče, nebo sorry, že si ještě tě nenechám mluvit.
4: To je v pohodě.
5: Ty jsi to stejně špatně pochopil,
4: no
5: to
4: jasně,
5: téma.
4: No. Takže, já stejně mlčím, já se nahambě, že jo?
5: Já mám třeba s klukama jako téma, zase to jako ty.
4: Ne, super.
5: Sprostý slova a obecně vulgarity, já je fakt rád používám a mám hrozně rád, a teď bez ohledu na to, jestli to je jako bez ohledu na to, jestli je to v nějakým vtipným gegu, přijde mi, že to je hrozně dobrá gradace a vytváří to hrozně dobrý pointy. Dobře to rytmizuje řeč, když se umí dobře použít. A tak já třeba klukům nezakazuju je používat, když je použijou správně.
4: Co to znamená?
5: To znamená, že když dává smysl říct do PDE, když opravdu vidím, že ho něco fakt naštvalo a že si tím uleví, tak to nechám bejt a upozorním ho na to, ale když to řekne jenom proto, aby to slovo zaznělo,
4: jo,
5: tak ho upozorním na to, říkám, hele,
4: neplýtvat těmito slovy.
5: Neplýtvej tím, protože ty pak nebudeš mít kam gradovat a až tě bude něco naštvávat víc, tak si nebudeš mít jak ulevit a vlastně ti ty slova nebudou ti stačit, jako, protože se to říká, že jo, že si někdo jako uleví, že já to tak vnímám, že to slovo prostě
4: odplivneš
5: ho prostě.
4: Jo.
5: Takže jako já myslím, že jsou velice funkční, ale že se musí dobře.
4: A nechceš ho naučit to Himmelherrgott? Nebylo by to kouzelné? Ve čtyřech letech, víš, Himmelherrgott!
5: Vzhledem k tomu, že v zásadě bydlíme na logopedii. Nebo teda Kamila, abych byl spravedlivý, tak si úplně nedovedl, podle mě, kdyby se snažil Ernest říct Himmelherrgott, tak mu vybouchne hlava.
4: Promiň. Jestli se Erníku tvůj táta vrátí domů a bude se tě snažit naučit tyhle věci, tak je to ode mě. Najdi si mě potom.
5: Himmelherrgott, launon, do nebe.
4: Táta mě zničil.
5: No a tak zase nám přečti z notýsku, Petře, pár slov, co máš rád.
4: Tak je to ještě samozřejmě pár, ale tak jasně, tak některý slova třeba ještě tady nechci zmiňovat, protože třeba někdy v příštích dílech použiji a chtěl bych si vychutnat to, že využiji poprvé. Opak třeba tvého slova jako. Mně se líbí slovo kar.
5: Jo, to je super.
4: To je super slovo.
5: Kar je
4: to má
5: super.
4: V sobě prostě tu jako fakt hloubku nějakou kamennost, z toho cítím.
5: Z toho k a ano. Ono to...
4: Ne, mluvím o těch tvrdých písmenech prostě.
5: Je to
4: dobrý slovo hrozně.
5: Kar. To je i dobrý MC jméno docela.
4: Mega.
5: By bylo. MC Kar.
4: MC Kar.
5: Bez toho MC.
4: Ale všechno zní dobře bez MC.
5: No to dobré, no.
4: Jakože mi ten MC přijde už takovej...
5: To už je jaký old school prostě.
4: Taková kombucha trošku za růžkem.
5: Že to je pušťucha nepřetažený. Já to zkusím, až budu večer kluky koupat, říct, jako, tak kluci, přetáhneme si MC-ho.
4: MC-ho? To je vlastně docela dobrý.
7: To je dobrý.
5: To je docela lepší než ty jiný varianty.
4: Jo, ale co mi to připomíná? Dobře, ne, mám to. Tohleto, já jsem si uložil i jedno, teď jsem prostě se učil text na něco. A v té ta věta byla. Děti zůstavitele jsou nepominutelní dědicové.
5: Do čeho jsi to učil?
4: To jsou ty vraždy v kraji. A normálně mi došlo. Zaprvé jsem v životě neřekl nepominutelný. Nikdy.
5: No.
4: A nikdy jsem neřekl zůstavitel.
5: No tohle spíš, to je hustý. Co to, kdo to je zůstavitel?
4: Zůstavitel je ten,
5: zůstavitel zoologický.
4: Po kom zůstane to... Ten, co umřel. Ten, jo, co po něm zůstávají ty věci.
5: Takže neboštík.
4: Neboštík, ano. Dalo by se říct i neboštík, ale nikdo mi tam napsal zůstavitel. A nehádal jsem se, prostě jsem se to naučil, ale bylo to teda docela jako těžký. Jakoby pain, no. Možná.
5: Zní to jako... Chtěl jsem si vzpomenout na nějaký anglicismus, ale jsem starý. Napadly mě jenom 16 českých variant.
4: Amos tě pohladil teď právě. Jo, cítil jsem to.
5: Hele, a máš nějaký slova...
4: Amos vala playa. Pardon.
5: A máš nějaký slova, u kterých jsi až v hodně pozdním věku zjistil, jak se správně vyslovujou, a zjistil jsi, že si je celý život vyslovoval špatně?
4: Ano, ale to je anglicismus taky. To je nejvtipnější, to máme s Andreou.
5: No.
4: Hele, my na něj máme úplný crash. A je to crash?
5: Sakra fakt.
4: No. Říkáš, naopak je to.
5: Podle mě se říká crash, podle mě.
4: Ne, takže, ano, my jsme říkali crash, my jsme furt, no, mám na něj docela crash.
5: No a on se říká crash.
4: A crash se říká.
5: Uf, dobrý, tak nejsem tak starý.
4: Dobrý, uf, tak ty jsem to pomotal.
8: Chudáček Petr.
4: Já, no, a to je právě ono, tohle to, a takhle to říkáš všude. A teď ty lidi se s tou zasmějou a říkají si, jasně, on ví, jak se to říká správně, ale jako ještě se tím pohraje. Jo. A ty, ani tohle vůbec nevnímáš, jo, protože ty jedeš prostě, jasně, co jsem tak říkal. Takže to tak řekl, tak crash.
5: Já mám na něj hrozný crash. No jo, nebudu říkat jméno, ale...
4: Zase ta holka s morčátkem?
5: To není, ale říkal mi kamarád Filip Kaňkovský. Jedný z jeho slečen, že říkala, hele, prosím tě, Tomáš, prostě prach jak uhoř.
4: Ne.
5: Jo. A pak je, a to je teda...
4: No ale to je otázka, jestli prostě v tom toho člověka nenechat, protože je to kouzelný zároveň, ne, jako to,
5: v tomhle bych asi...
4: Upozornil.
5: A jako, já bych ho v tom chtěl nechat, nezvládnul bych to.
4: No ne, když s ním žiješ, třeba, no.
5: Ne. Chtěl bych
4: jako
5: si...
4: Jako jednou za často uslyšet, je to podle mě dobrý, ale každý den to slyšet, a on to asi neříkala furt, jo.
5: Já bych to říkal...
4: Nebo to byla její přezdívka,
5: to říkal, to já si ho neříkal furt.
4: Prácha uhoř mi říkali.
5: Ale to říkal Mačej Cimorek, který se s náma hlásil na Damu, ale teda nutno říct, že on byl Polák, nebo nejspíš stále je. A nedostal se. Ale říkal potom...
4: Poslední počaru.
5: Ale říkal potom... No tak já jsem se hlásil na tu Damu stejně jen tak z recenze.
4: To je hezký.
5: To jim přišlo dost milý. A pak jsou moje oblíbený hrozně.
4: Ale to vlastně sedělo, ne?
5: Nevíc, co se dělá.
4: Dal jednu hvězdičku na TripAdvisoru.
5: Jo. A takový ty, teď nevím, jak to nazvat, špatně vnímaný texty básniček nebo
4: Bílej
5: jezdec s
4: bílou tmou? Úplně špatně pochopili, jako on ty úplně ničím jiným, ty mogo.
5: Přesně, tam mělo být Bílej jezdec škola hrou. Ne, já jsem myslel, a to jako třeba Černooký Bača je takovej, je takovej standardní. A můj teda, to je pro mě naprosto nejlepší, ale tam je veškerý kredit má Leoš Mareš z ranní show.
4: Z dokumentu Leoš Mareš?
5: Ne, Leoš jenom. Leoš. Protože tam on říká, a teď nevím, jestli to říká o sobě nebo o někom jiným, ale že ten daný člověk si hrozně dlouhou dobu myslel, že v Polednici přijde táta s roboty.
4: To je super.
5: A to mě třeba přijde fakt úplně,
4: to je
5: úplně
4: super.
5: Boží, že se
4: ahoj,
5: fakt blíží jako...
4: Ahoj.
5: Přijde táta a armáda robotů prostě.
4: Najíme se a vypadneme.
5: A dostaneš bídu.
4: To je hezký.
5: A z téhle rodiny to má moje Kamila a to je takový jako takový taky strašidelný. Jestli někdo si pamatujete, nevím jak ty kostičky, no, byl to takový
4: vlastně ten... Kostičky!
5: No a tam je na konci a Kamila byla to tak jako její dětská pohádka, rodiče ji k tomu vždycky prostě na tu chvíli posadili a ona celý dětství, jak tam na konci říkají a vypněte nás, ať nebolí vás hlava, blablabla. A pak tam říkali, a vy? Jako uvidíme se nebo něco, a vy? A Kamila rozuměla, hádi! A tak si vždycky představím ten malej pomeranč prostě zrzavej, jak tam sedí a kouká na to, jak na ní nějaký klaun zve. Hadi!
4: No jasně.
5: A zítra zase. A ty máš už ten tik.
4: No prostě. Tak jo, musím.
5: Musím. Klaun zve, hadi!
4: Prostě každý má svýho hrdýho budžese.
5: Ano.
7: Je, yeah, dobře ty. Přesně tak. Každý má svýho hrdýho budžese.
4: Já myslím, že stačilo.
5: Počkej, já mám ještě jedno slovo. Já ho musím říct, protože náma doma rezonuje.
4: Já mám taky potom ještě jedno slovo, takže nekončíme vůbec. Tohle byl takový jako... napínáme.
5: Hele, to slovo je baštit. Mm-hmm. A když máš dvě malé děti, často slýcháš baštit.
4: Fakt, jo.
5: No ty jsi to se nedobaštil. Prosím tě, ty se to tak krásně baštíš.
4: A to říkáš ty?
5: Ne, to neříkám já. To neříkám to říká? ani Kamila, to já nemůžu říct, protože by nám nehlídali děti. Ale vlastně...
4: No někdo to prostě asi
5: vlastně
4: říká.
5: Vlastně to a není sám. Je to jako velká skupina. Nám opravdu blízká. Milujeme je, ale mě na to jednou upozornila. A to je ještě teda taky tady to specifikum, nevím, jestli to máš stejně. Mm-hmm. Tady těch neoblíbených slov, nebo já na to hrozně trpím, že když mě na to někdo upozorní, tak to pak slyším všude.
4: Jenom to, no jasně.
5: Takže ta věta potom zní jako Ježišmarja, a ty dneska ty knedlíky nedobaštíš! Mě to v uších chodilo.
4: Na pořadník 1500.
5: No, takže to jenom jsem prostě chtěl zmínit, aby to bylo zmíněno.
4: Jo, a já jsem chtěl říct slovo, který jako jsem znal předtím už, ale hrozně se mi líbí jedné z tvé písniček, to bylo výborně češtinářsky podle mě, tak je Vožungr.
5: Jo, Vožungr.
4: Vožungr je fakt super slovo.
5: To jo, no. Je to hodně fakt, sugestivní.
4: Je to
5: totiž.
4: Bomba. Je to tam je všechno.
5: Vožungr je dobrý, no.
4: Vožungr je dobrý. Tak to jsem chtěl jenom říct a s tím se loučím.
5: Slovička. A milé děti, dnes vám budeme vyprávět ti.
4: Milí posluchači chudáčku, neboli chudáčci, neboli naši nejvěrnější, neboli lidi, který máme opravdu rádi. A rozhodně s váma nekončíme. Je to teprve začátek. Chtěl bych vám říct, že slova, jak teďka si ukážeme, nestačí na to, abych vám řekl, jak vás moc obdivuju.
5: Tak teď já.
4: Teď ty!
5: Hele, to je prostě...
4: Dost.
5: To jsem si nepřipravil, to mi napadlo tady ten vtípek. Tak, přátelé, chudáčci.
4: Děkujeme
5: moc. Mějte se krásně. Napište nám seznam vašich neoblíbených slov.
4: I oblíbených. Aby i já měl radost a
5: pravda.
4: Necítil se jako úplný chudák.
5: Napište nám, co máte rádi, když říkáme.
4: Chudáč chci.
5: A kdo nám napíše nejúchylnější slovo, tak my ho příště řekneme.
4: Jo, a příště se můžete těšit v naší restauraci na speciální hambáč chudáč. Chci.
5: Ty krávo. Hambáč.
4: Já jsem vzal hambáč.
5: Vožungři, ahoj.
4: Ahoj.
8: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete poznat, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, přesně tak. Slovák.
1: Ako Ježíš?
2: Ježíš Kristus, tiež, přesně tak.
3: This is Slovakia Nightmare. Yeah.

What's my life gotten me?